vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: Také vykání není čas. Je to tak?
1: No je to tak, samozřejmě.
0: A první otázka. Když jsi byl mladý, pamatuješ na nějakou obdobnou nabídku k tykání od nějakého slavného muzikanta?
1: Samozřejmě. Josef Suk.
0: A jak tomu došlo?
1: No tak takhle asi jako mezi námi. On mě říkal, asi by bylo jednodušší, kdyby jsme si tykali, ne?
0: A jak jsi se v tu chvíli cítil?
1: No potěšilo mě to samozřejmě.
0: Hmm. Jistě se o Josefu Sukovi budeme ještě dnes a snad i v některých dalších dílech bavit, protože jste práce udělali velkou spoustu. Pojďme ale teď zapomínat na to úplné dětství. Narodil jsi se?
1: Ano, narodil.
0: Já jsem chtěl slyšet, kde. Narodil jsi se?
1: No právě v Hradeckém kraji, v Polici nad Metují.
0: Jak vzpomínáš na to místo?
1: No tak jednak na tu dobu to už si nemůžu pamatovat. A tu já celý kraj Hradecký miluju. Protože sem patřím, tak nevím, co by tě zajímalo. No jednak můj tatínek pracoval a vyučil se u firmy Petrov, takže mám i k Hradci určitý úžasný vztah.
0: Jako dítě se samozřejmě musel hlavně pomáhat doma se vším, to je jasné, ale určitě také své místo v tvém životě už od dětství měla hudba, protože v tvé rodině ta hudba byla.
1: No jo, no tak můj dědeček hrál se slavným Juliem Fučíkem.
0: A možná bychom měli vysvětlit toto jméno, protože ne každému naskočí, že se jednalo o skvělého kapelníka.
1: No ne, no tak tohle to už jsem tolikrát vysvětloval. I ten Fučík, vlastně novinář, tam byl, já nevím, ten skladatel byl jeho strýc. Já tohle to nevím přesně, jak to je. No a samozřejmě, že docházelo mezi mnou a mezi dědečkem k takovým situacím, že jsme se i hádali, protože když já jsem říkal, no dědo, ty jsi nemohl hrát s tím Fučíkem, teď byl popravený za... A děda říkal, jaký popravený, co blbneš, Jula? To byl úžasný, tak můj děda s ním procestoval kus světa taky. No a ten Fučík byl úžasný skladatel. To je bez debat. No a mimo jiný jsem se dočet, že to byl taky žák Antonína Dvořáka. No a děda mě říkal, no tak počkej, Julius. Já jsem dědovi říkal, počkej, a teď ten byl, ale to už jsem nepleť pořád. No tak samozřejmě je tam spousta těch skladeb, úžasný je třeba Florentinský pochod, anebo Věz gladiátorů, úžasně, nedávno mi někdo říkal, že ten Věz gladiátorů je vůbec nejhranější skladba na celém světě. Já nevím, já jsem tomu ani snad nechtěl věřit, ale oni i ty jazzmeni si to tam jako, ty tady,
0: zacitují.
1: Jo, si to tam dá, tak ale... Úžasný skladby, no teď my si některou z nich taky můžeme pustit.
0: Takže to... Florentinský pochod může být?
1: Může.
0: A bude tedy v úpravě, jak jsi to nahrál?
1: Ne, ne, je to já, samozřejmě jsem to nahrál, aby měl můj táta radost. Když už jsem to nahrával, tak už můj dědeček nebyl mezi námi. Ale vzpomeňme teda na mýho dědečka, aspoň tímto pochodem.

0: Desky pásky vzpomínky Václava Hybše a tohle byl florentinský pochod jako vzpomínka na dědečka, který k trubce právě Václava Hybše přivedl.
1: No tak byla to taky vzpomínka na Julia Fučíka. Ano, správně si to řekl, že můj dědeček mě potajmu učil na trumpetu. Táta si to nepřál. Táta chtěl mít ze mě houslistu, ale k tomu se ještě dostaneme. Potom bych třeba doporučil něco, že bychom si poslechli, jak mě ten děda na tu trumpetu naučil, ale pojďme ještě zazpomínat na toho Fučíka. Ten Fučík napsal úžasnou skladbu Starý bručoun pro fagot a my jsme pro jeden televizní pořad to nahráli s Felixem Slováčkem a on na baritón. No poslechni si to, to mělo být pro televizi, ale pak už to tam snad ani nebylo v té televizi. Ten Felix, ten part zahrál úžasně, no uslyšíš to.
0: Čili Felix Slováček na bariton, saxofon. A Starý bručoun.
1: No jo, a Felix trošku do toho dělal takový legrácký.

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách se bavíme o tom, jaké bylo dětství Václava Hybše. Jaký jsi byl žák? Teď nemyslím žák ve škole, to by bylo jistě také zajímavé, ale teď teda myslím to, jaký jsi byl žák svého dědečka, který ti potajmu, to je důležité si připomenout, potajmu učil hrát na trubku.
1: No protože táta si to nepřál, táta ze mě chtěl, to už jsem asi říkal, že můj táta si přál, abych byl houslista. No tak dědeček potajmu mě učil na trumpetu. Kam až jsem se s tou trumpetou dostal, až do orchestru Karla Krautgartnera, tedy do rozhlasu.
0: To je velká věc, protože no. Karel Krautgartner byla obrovská osobnost.
1: No jistě. Taky tenhle ten snímek dirigoval a je to jedno z mých prvních aranžmá pro Točer. Solo Richard Kubernát a já na dvě trumpety.
0: La Paloma.
1: Jo, tak takhle jsme hráli před 60 lety.

0: to byla La Paloma. Já si vzpomenu, že jsem viděl tvé fotky u tebe, kde jsi vyfocen se svým tátou před velkou kapelou právě v Polici nad Metují.
1: No jo, tak táta měl, to byla 60členná velká kapela, tak tam byl listonoš, krejčí, obuvník, prostě chlapi, ale dělali to s velkou láskou, tu muziku. Hráli, no, ne na vejdělek, ale milovali to. No a já jsem to od těch starých pánů jsem se učil a byla to úžasná škola a hrál jsem s nima od nějakých, já nevím, 8-7 let na bubínek. Takže jsem byl pořád v té muzice a dědeček v té době už hrál baskřídlovku jako bývalý trumpetista, ale můj dědeček neměl vzdělání, tudíž on jako basový klíč a tyhle ty věci neovládal, ale musel teda hrát na tu trumpetu asi dobře, když si ho teda ten fučík vzal. No, nevím, tak pojďme si dát ještě jednu skladbu.
0: A to je slavné Trumpet

0: oslí serenádu hrál Josef Suk, tvůj táta. Tě chtěl mít jako houslistu, ale on prodával piana Petrov, byl takovým obchodním zástupcem a do té své takzvané rodinné firmy určitě přizvali i tebe a určitě si mu s ním pomáhal. Nebo jak to bylo?
1: No tak když stěhovali třeba piano, křídlo, tak já jsem podstrkával takovou tu stoličku a no tak byl jsem přitom. Ta muzika a ten kšeft, to furt ruka v ruce, to nejde bez toho. Takže já jsem mezi tím žil.
0: A sáhnul jsi vždycky určitě na klaviaturu?
1: Ale trošku, jo. No tak já teď, když už teď si vzpomněl na mýho tátu, tak ti jenom prozradím, že miloval skladbu Antona Rubinsteina Melodie. A to nikdo netušil, co to udělá, tak já, abych si vzpomněl na tátu, tak jsem požádal Ivo Fischera, který mě napsal krásný text k této skladbě. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. A zaspěje nám i Valdemar Matuška. A tak tím vzpomenu na tátu.

0: Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám, a Valdemar Matuška. Mimo jiné s tímto interpretem se tady rozhodně mnohokrát ještě setkáme. Vy jste spolu spolupracovali opravdu řadu let.
1: 14 let.
0: No, takže máme se na co těšit a jistě se dozvíme i něco ze zákulisí spolupráce. Ale pojďme teďka dál. Ty jsi se kromě interpretu potkával občas i s autory. Třeba v poměrně mladém věku jsi se potkal s autorem skladby Vzpomínka na Zběrov, s panem Vačkařem.
1: No tak to mě bylo asi 12 let. V té době můj tatínek pozval celou rodinu pana Vačkáře do Police nad Metují, kde trávil dovolenou. A tak jsme tam uspořádali koncert, kde já jsem hrál na bubínek v ty tátovy kapele. No a pan Vačkář si to dirigoval, tu slavnou svoji skladbu. Jak se to jmenuje?
0: Vzpomínka
1: na Zbíroch. No a já jsem ji po mnoha letech potom nahrál se sopran saxofonistou, s Felixem Slováčkem.
0: Jak tě to vůbec napadlo? Protože tohle je opravdu naprosto slavná, jakoby standardní skladba pro českou dechovku. Ty jsi ji pojal trochu jinak a dal si do popředí právě Felixe. Ty máš velmi často právě takové neotřelé nápady.
1: Schválnosti,
0: ale ono to vždycky zní skvěle. Tak jako, jak se to rodí v hlavě?
1: To já nevím. Tak se to narodilo, no.
0: Tak já myslím, že jsi to povedlo. Pojďme si to poslechnout.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Bavíme se o Polici nad Metují, kde si prožil své dětství. Bavili jsme se o tvém dědovi, o tvém tátovi. Vy jste pak ale z Polici odešli.
1: No, já jsem teda odešel na konzervatoř. A můj táta byl zástupcem firmy Petrov. Hradecký firmy, úžasný firmy. V těch 50. letech tátovi sebrali tuto živnost. No, byla to doba tak trošku těžká, tak mě nezbylo nic, než poslouchat rádio.
0: A co tenkrát se hrálo, pamatuješ
1: no,
0: si?
1: No jistě, tak si můžeme třeba i dokonce poslechnout dechovku, ale to už jsem nahrál, když už jsem měl svoji kapelu. Pochodka Staldo, tenkrát to hrálo denně, to rádio.
0: Takže poslechneme si Pochod, který si poslouchal v 50. letech, ale už v tvé úpravě, kterou si nahrál o mnoho let později.
1: Ano.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Skladba Castalodo, která se hrála v 50. letech, v podání o něco novějším. Co vůbec ještě, když si vzpomeneš právě na ta 50. léta, na tvé dětství, co ještě jiného než pochody znělo tenkrát?
3: No tak tenkrát denně zpíval v rádiu Rudolf Cortés. Mně tenkrát nenapadlo, že jednou se z nás stanou téměř kamarádi. S tím Rudlou jsme natočili krásnou Haschlerovu skladbu Staré topoly. Tak si to můžeme pustit.
2: Dobře.

0: vzpomínáme na dětství Václava Hybše. Téměř každé dítě je ovlivněno nejenom tím samozřejmě, co zní z rozhlasu či rádia, ale i hlavně tím, co slyší doma. Co zpívala třeba maminka, když byl úplně malý? Asi předpokládám písně lidovějšího charakteru.
1: No jistě, tak já jsem miloval národní písničky. Samozřejmě první písničku, kterou mě naučil táta na harmoniku, byla Ach, synku, synku v F-duru. No a tak pojďme si třeba zahrát v mý úpravě, jak Jožka Černý naspíval Zdálo se mě má panenko.
0: Jaké to bylo s Jožkou Černým?
1: No víš co, to si necháme na jiný pořad. Ale samozřejmě úžasný zpěvák, moravský, to byl král moravský písně. Tak pojďme si to zahrát.

0: To byl Jožka Černý v úpravě našeho dnešního hosta Václava Hybše. Kdo ještě další byl takovým, řekněme, idolem nebo někým, s kým jsi moc přál se potkat, setkat a co se ti v životě povedlo?
1: No tak v té době vlastně jsem poslouchal rádio, no a denně hrál orchestr Karla Vlacha a nestydím se za to, jak si říct, že to byl můj životní sen se dostat k orchestru Karla Vlacha, hrát s ním. A pak už, když mě nabíjí tu spolupráci, tak to už jsem byl u Karla Krautgartnera, tudíž jsem mu říkal, pane Vlach, už ne, ale přesto jsme byli přátelé, skutečně teda, dokonce můžu soukromně ti říct, že mě půjčili prachy nějaký, Vlach.
0: Tak to asi nebylo běžné, to asi nebyla věc, která by se stávala.
1: Miloš Kopecký říkal, on vám půjčil, Vlach, prachy? No půjčil, tenkrát jsem na něco potřeboval. No tak ani by tady do toho pořadu nemělo zaznít, ale bylo to tak. No a já jsem se i stavoval v divadle, kde ten Vlach byl a vždycky jsem mu říkal, pane Vlach, vám to hraje. A Vlach, jak jistě asi víš, že každý mu onikal, tak mě říkal, ale teď oni to taky nemají tak špatný. No byl to jednak pro každou srandu byl ten Vlach. A tak jsme si rozuměli, pojďme si vzpomenout na pana Vlacha krásnou měsíční serenádou, kterou jsem nahrál a je to vlastně vzpomínka na Karla Vlacha.
0: A kdybys měl charakterizovat Karla Vlacha jako aranžera, jako kapelníka, čím vlastně jeho práce byla mimořádná, výjimečná a čím tě oslovovala?
1: No, tak já jsem se jednou někde přiznal, že jsem měl tři vzory. Karel Vacek, ten, co napsal Cikánku, Karel Vlach a Karel Krautgartner, všichni Karlové. No a ten Vlach, jak ses mě teda ptal, či mě... No byl to úžasný, jednak velice dobrý obchodník jako manažer, ale uměl bruslit v mnoha věcech, když musel i proti, víme, za války, jaký asi byly problémy. A potom ta doba po 48. roce, ten Vlach v tom uměl prostě, takže já jsem si vždycky říkal, jak by tohleto třeba řešil ten Vlach. Jo, takže jsem se učil od něho. A byli jsme takový přátel, že když on potřeboval, tak jsem zaskočil, když potřeboval trumpetistu, anebo aranžma, když potřeboval, tak jako řekl, kouknou, Hybš, udělal byste mě tohleto, no tak samozřejmě pro Vlacha, proč ne? A jednou, když byl u nás jako na obědě, tak jsme si pak dali kafíčko a štrůdl, nebo závin, no a najednou mě zvonil telefon, tak já telefonuju, a najednou koukám, že se mě Vlach hrabe ve skříni. Já říkám, pane Vlach, co tam hledáte? A on už ládoval do aktovky nějaké noty. Já říkám, neberte mi to, teď já to budu nahrávat za 14 dnů. Než oni se zpamatujou, já už to budu mít nahraný. Takováhle byla mezi náma opravdu kamarádská.
0: O dalším splněném snu Václava Hybše jsme si povídali v dnešních deskách, páskách, vzpomínkách. A teď už tedy měsíční serenáda a od mikrofonu se s vámi loučí Tomáš Kačner a můj dnešní host
1: Václav Hybš.
0: Za týden naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
2: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
1: Ano, začínáme.
0: Humor.

0: Karel Gott, to jsou fámy první píseň dnešního pořadu Humoriádnického a teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je Humoriáda, ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivo Šmoldas jako host Aleše Cibulky nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tati vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
3: Tak, Martina Hudečková slaví svátek památky ze Sulíka. No,
2: ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo, ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, já tu mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tímhle.
3: To říkám, sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo ten listopad. Tak mu tam položím ten načančaný věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec buřtu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No, to je pravda, ale je pravda s tím alkoholem, to byl nádherný zvyk, který měla, možná z této vyprávění slyšeli, Jiřinka Jirásko a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby jí netípala blízko, protože ona řekla, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
3: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
4: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil, a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo? A teď já konečně vím, proč to je.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
1: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy z vnoučaty, tak to ještě byli mladší a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako tam oni viděli, že něco jako mi mumlají ty rty, a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? A já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já, když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě se seká na zadek a že to teda bude hro. A tak mu říkám, dědečku, představ, a tatínku, představ si, pořád to drží. Je. Pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych si taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? Říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, No tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
0: Zdeněk Junák. Další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivoš Moldase, nebo třeba Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka. Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře, a nabízím ji proti Vlasta Burian a Josef Filon. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: akcí, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybírejte si, pokračujte ještě hlasování Ivoš Moldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
4: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
5: Dobrý den, zdraví vás taky.
4: Vás, Patriku, taky. A já chci pokračovat stejně jako v pátek.
3: Dobře.
4: Ačko.
3: Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
6: Dobré dopoledne, panové. Je vás Petr Zarhoty. A psal bych si pokračování s panem Šmoldasem.
3: Zapisujeme, připisujeme mu bod, tedy další telefonát a hlas.
7: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam oba dva zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
5: Ptejte se, Frantíku.
7: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
5: Lubomír Řezanina?
7: Ano.
5: A co by měl dělat?
7: To byl vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi. A ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu, ale té doby jsem ji neslyšel. Jako.
5: Jak se říkáte, Řeka Zambezi?
7: Řeka Zambezi.
5: Vrátím se do Brna, Frantíku popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
7: V srdcovkách byste u třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
5: Ano, Řeka Zambezi.
7: Už jednou jsem je vyhověl taky po takovéhle, jsem měl na vás jeden takový dotaz.
3: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
7: Jo, Ačko.
3: Dobře.
5: Tak zapisuju. Jo, Frantíku, mějte se hezky.
3: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B?
8: Páteční odpoledne, přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
5: Je, děkuju vám.
8: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pane Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
5: Mějte se hezky, naschánou.
3: Taky, děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme.
5: Jdeme na hřbitov.
3: A jdeme se popovídat hrobům.
9: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já si dokonce, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
10: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
9: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
10: Co jinýho,
9: že jo? Tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom. Na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak co, že jo, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
10: to je romantický,
9: branku,
10: ale zeď hřbitova, no, to jak...
9: A dcera potom konstatovala, že konec konců, jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to bylo. Já si tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom krchově a ten opravdu to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
10: To se,
9: jo,
10: vám zalíbilo.
9: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku a koukám a tam bylo napsáno rodina blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
10: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to no, tam no, používají?
9: Jako mají rovnou... Jakmile někoho pasuje asi na blábolila, tak...
10: Tak si tam jde rovnou
9: tak
10: potom lehnout.
9: Přilehne.
10: Tak to musel, no, být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
2: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
9: ona
2: představu.
9: Ona ještě vypadá zdravě.
10: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
2: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.
3: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba
5: jednou
3: by si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalí rozloučili.
5: Nemám ani jako nějaký
3: ani skladbu
5: hřbitov,
3: vybranou.
5: Skladbu taky nemám, taky ne. Ale
3: jsi nepřipraven.
5: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučuji všem je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze

0: Dřív to byly třeba návse, no tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz. No, no. Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti. A ano, tady ano. Bývá opravdu klid. Tam slyší ticho. Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
1: A když na podzim opadne to listí, on tak jo, jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda, bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let. Jo. Tak já bych ho nerad zklamal. Ano. Takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 4 roky z té druhé sedmdesátky, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
0: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80. Tak i tam je závazek. Už máš taky takovou
1: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
0: a
1: mám...
0: A prodlouží ti to do 120.
1: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, anebo řekl, vám to dám jenom na rok. No, uvidíme, co to udělá.
0: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Minákem v Humoriádě vybíráme další ukázku.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdeněk Junák v Humoriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? To, takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.

0: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
1: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
2: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
3: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
2: Ne.
3: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
2: Obarvit vlasy na zeleno.
3: To ne.
2: Nasadit paličky na prsty.
3: Spíš jeknu paličku do ruky a postavím je k plotně a nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce dlouhý, široký, bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali. A ta,
2: že zůstávali u země.
3: U země a ten dojem byl opravdu, jako že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že jo, ty jako, když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
2: Čekali, že přijde ten
3: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
2: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
3: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne. Paruky to jako jo, ale svoje to ne.
2: A nějakou divokou paruku? Jako vyloženě,
3: divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mlád, ještě nebo mláčí jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otelo je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne, ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
2: Jo.
3: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázním, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu...
2: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak sparkovou.
3: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
2: Protože, špatné, k něčemu
3: protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho, jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, tak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, a když budete potřebovat vlasy, přesně jak se ptáš ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako, takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
2: Když jsi přišel s ohlednou hlavou domů, co tomu řekla žena?
3: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna.
2: Jo,
3: ale
2: jo.
3: Když jsem přišel holohlavej, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak, ty, jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrábala si tím dlaň, tak pak jako říkala, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal narůst vlasy teda.
2: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: české léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to tak, připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz, to všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem, vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují, koho teď máme tedy na lince 731 800 900.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou, díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si... Brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Ačko. A chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No. Chtěla bych, jestli budete někdy čas o tý devíti, jak vysíláte, zahrát písničku Večerní čestro dospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Nasánou.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím hlasujícím.
6: Zdraví Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Junáka, Junáka a i vás, Patriku. A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Siháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Poslech. Ano.
1: Dobře, tak i váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, svěl, vy jste lahůdkář takový. S jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, no. Distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: No, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už čekal tolik let.
8: No vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: A no to víte, že ne.
7: Stovku, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná. To máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat. Jo, tady mám takovou, helejte, takovou silnější vdovičku. Nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no.
7: No
8: co říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za dvě.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brinknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: Ano, počkejte, jen se nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. Haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějaký koňadra?
7: Ne, Sýkora.
8: Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
7: Ale ne.
8: Sýkora se jmenuje.
7: Jo.
8: A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaký vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No spíš takovej ňouma to je.
7: Co?
8: No, ňouma, ale inženýr.
7: Proba vás, prosím, diskrétně, tak, diskrétně.
8: Tak, diskrétně, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
7: No to jsem rád.
1: Úžasná dvojice, Miroslav Homor a Lubomír Lipský, telefonát Máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou, už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště,
3: ne.
1: Nebo zazvonil ti někde nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
1: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, takže já když
1: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil,
1: no.
3: Byť má tichý chodou, já ty dom, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
1: Vyjedete v eurech?
3: Ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Řídio, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zas není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakýho kovu, že ano. Třeba nějaká malá dýka. Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo, no a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
1: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš nejvyšší, ty bys jako zvedl? Jako by řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju Sirana. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. No, to je prostě nesmysl. Takže ne. Já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no tak to.
1: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
3: Vůbec.
1: Ano.
3: Vůbec.
1: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásném, jako je v té auře svojí, prostě v ten okruh
1: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová, nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odpovězte na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefony v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdenkem Junákem.
2: Ještě jednou za zrchlavy a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zuzdolnek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sadíkem a Sabínkou. A to už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Miloš Podhůří od Lidských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat. To znamená, dokončíme scénku nazvanou v seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Bože, vy byste toho chtěl za stovku.
6: Já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, tak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Je 23.
7: No, co se divíte? Každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100.
7: No, tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takovej 10 let už.
6: Že jich bude dneska 31.
7: No vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Helejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No, právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamací.
6: Když já se cítím takový, no, takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuální.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám?
7: A prosím vás, ta bude přečuvovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takový prcek?
6: To nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No, prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už v téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písnička a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku, děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že se srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svého kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Čeští podnikatelé by se měli mít na pozoru před takzvanými katalogovými podvodníky. Ústí nad Labem obnoví hrobku bazaltů na hřbitově v krásném Březně. Turecko před summitem NATO v Ankaře posiluje bezpečnostní opatření. Dnes čekejte převážně oblačno, k večeru může zapršet, teploty vystoupí i k 28 stupňům. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Na české podnikatele znovu míří podvodné výzvy k registraci do takzvaného centrálního rejstříku firem. V posledních týdnech je lidé nacházejí ve svých poštovních schránkách. Za zápis odesílatelé požadují 5 000 korun. Asociace malých a středních podniků a živnostníků upozorňuje, že taková registrace není povinná a nepřináší žádné výhody. Jak vysvětlil Jakub Palata z Digitální a informační agentury, dříve podvodníci podobné výzvy rozesílali do datových schránek, teď je posílají opět klasickou poštou. Vedení Ústí nad Labem nechá obnovit hrobku rodiny bazaltů na hřbitově v krásném Březně. Město na rekonstrukci získalo z programu Ústeckého kraje na záchranu a obnovu kulturních památek dotaci ve výši 1,5 milionu korun. Uvedl mluvčí magistrátu Marek Lukinič. Součástí projektu budou stavební i restaurátorské práce.
2: Oprava zahrne rekonstrukci střechy a krovu, sanaci klenby i obnovu vstupních dveří a bočních oken. Práce začnou odstraněním vzrostlé stromu u hrobky a jejím zabezpečením. Restaurátoři opraví také štíty, věžičky i další historické prvky objektu. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: V Liberci v sobotu 18. července odstartuje letní scéna v paláci Líbik. Komunitní středisko Kontakt připravilo program na nádvoří i uvnitř historické budovy. Zahájení obstará letní verze kávového festivalu, která potrvá do neděle 19. V dalších dnech nabídne letní scéna například koncert Dáši Zázvůrkové nebo několik divadelních představení. Říká to zástupkyně ředitele Kontaktu Marie Matějíčková.
3: Krásná spolupráce s divadlem FX Šeldy, kteří zahrají své nové představení Pícha a předsudek, anebo spolupráce s Naivním divadlem, které na nádvoří paláce Libik zahraje představení Jukebox.
0: Turecká Ankara před začátkem summitu NATO zpřísňuje bezpečnostní opatření. Na pořádek ve městě mají dnes a zítra dohlížet desítky tisíc policistů a vojáků. Omezený bude také letecký provoz v turecké metropoli. V summitu se účastní lídři 32 států Severoatlantické aliance, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa.
1: Počasí.
0: Přes den čekejte velkou oblačnost, k večeru bude místy pršet, teploty od 25 do 28 stupňů Celsia. Chladněji bude na Šluknovsku a na horách teploměry naměří i 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ve Vejprtech čekejte zúžení v pruhu na hlavním průtahu před městským úřadem v ulici Tylova, je to kvůli opravám. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 5. hodině je úterý, přesto je tady první pracovní den tohoto týdne, před námi jsou 4 pracovní dny, tak tohle uteče jako voda. Hezký den, hezké letní ráno vám všem, pokud nás posloucháte třeba pod stanem nebo u chatky, tak si užijte ten klid takhle po ránu. K tomu samozřejmě se dozvíte, jaký je 7. červenec z hlediska kalendáře a k tomu posíláme i písničky, které nestárnou, za chvíli Maria Rotrová, teď Michal David.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, 10 minut po 5. hodině s tebou, vy jste s Českým rozhlasem Sever, máme úterý 7. července, Bohuslava má svátek, tak všechno nejlepší přejeme a krásné ráno přejeme a teď se dozvíme, jaký je 7. červenec z hlediska kalendáře.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb postavených za dob komunistické diktatury byla otevřena před 75 lety v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety v roce 1956 slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. Ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím na Ostravsku a Karvinsku. O události byl natočen i dvoudílný film. Legendární dvojitý agent Rus v amerických službách Dmitrij Poljakov byl zatčen před 40 lety v roce 1986. Významným způsobem se podílel na zničení Sovětského svazu. Ten ho odsoudil k smrti a v březnu 1988 i popravil. První kačeny neboli obousměrné tramvaje Tatry Smíchov s označením KT8D5 začaly jezdit v pražských ulicích před 40 lety v roce 1986. Jezdili či stále ještě jezdí v Brně, Mostě, Ostravě nebo Plzni. Před 7 lety na koncert britského zpěváka Eda Sheerana na letišti v pražských Letňanech přišlo téměř 80 tisíc lidí. Druhý den na vystoupení jich bylo o 10 tisíc méně. Kulatou 80 slaví hudební hvězda 80. let. Rodák z Mnichova Manfred Alois Segít. Celý svět ho poznal jako Fancyho. A já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever.

0: minuty po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever. Možná jste to nevěděli, ale K.H. Frank, jeden z nejvýznamnějších nacistů na našem území, byl původně majitelem knihkupectví v Karlových Varech. O jeho zločinech vypráví výstava v Libereckém paláci Líbek, kam vás pozveme už za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď něco o počasí. Podle všeho je to aktuálně bez strážek, podle radarových zpráv. Nejchladněji je teď ve Šluknovském Běžku ve Varnsdorfu kolem 17 stupňů, naopak v Ústí nad Labem měříme až 22 stupňů Celsia. Jak to dnes bude vypadat? Zpočátku bude zataženo, místy s deštěm. V druhé polovině dnešního rána bude už většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se znovu lokálně objeví déšť nebo přeháňky. Jinak nejvyšší dnešní teploty budou do 28 stupňů Celsia. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: si to sama.
1: 9 minut před 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno. Zajímavou výstavu teď můžeme vidět v Libereckém paláci Liebig. Ta výstava se jmenuje O zradě, zločinu a trestu Karla Hermana Franka. Dobové předměty a fotografie z válečného období v galerii Johann představují tehdejší nacistický režim v Československu i život válečného zločince Franka.
2: Před 80 lety byl v tehdejším Československu veřejně popravený poslední člověk. Původně to byl prodejce knih narozený v Karlových Varech. Později se stal jednou z nejvýraznějších nacistických postav na našem území.
3: Tím posledním veřejně popraveným člověkem byl právě Karl Hermann Frank.
2: Vysvětluje ředitel paláce Liebig v Liberci Michal Dufek.
3: Ta výstava je uspořádána i z toho důvodu jednak, aby se na ty zrůdnosti, které se během druhé světové války konaly, nezapomnělo a aby bylo i po právu vidět, co se stane lidem, kteří se nechovají tak, jak mají. Je koncipovaná do 3 částí: zrada, zločin a trest.
2: My jsme teďka v první místnosti, která se tedy věnuje té zradě. Tak co tady můžeme vidět?
3: Jednak dobový hraniční sloup. Je to opravdu originál z Hrádku nad Nisou s nápisem Československá republika, které německá armáda s oblibou demonstrativně porážela při obsazování pohraničí. Je tady i dobová fotografie z Jablonce nad Nisou, kde je krásně vidět, jak je asi i jednoduché zmanipulovat a sfanatizovat dav lidí.
2: Druhá místnost výstavy návštěvníky symbolicky zavede ke zločinům, které nacisté a s nimi Karl Hermann Frank páchali.
4: Na nás hned na první pohled zapůsobí velkoformátová fotografie, vojenská, nástroje dobové propagandy, plakáty, které oslavují ten režim.
2: Vysvětluje Marie Matějíčková, zástupkyně ředitele pro humanitní oblast.
4: Tím ústředním motivem je gilotina, která je vlastně memento ukončení toho života zločinu.
2: Frank měl podle Dufka na starosti především zatýkání lidí nebo deportaci Židů.
3: Figuroval významně i v plánech zničení českého národa. Ta poslední část vyvolá asi nejsilnější emoci v lidech. Je tady ve vitríně vlastně kamizola nebo vrchní část uniformy, ve které byl Karl Hermann Frank zatčen, vězněn a následně odsouzen a popraven.
2: Výstavu v paláci Liebig lidé uvidí do 8. srpna. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno vám všem. V Jirkově se dneska začnou čipovat popelnice. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás už za okamžik bude mít František Janačík. Vstávejte s dobrou náladou do úterý 7.7. Jsou tam dvě sedmičky, tak snad to dneska bude parádní den.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti rodiny Huličkových z Mostu ve sporu o hluku z autodromu. V Jirkově na Chomutovsku začíná dnes svozová firma čipovat popelnice a kontejnery na odpad, informuje o tom web města. Majitelé zahrádek nebo rodinných domů by proto měli nechat své nádoby na odpad přístupné a dostupné svozové firmě. Pondělní požár hotelu Cortus ve Vysoké Lípě na Děčínsku způsobil škody za zhruba 15 milionů korun. Odhad uvedl mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Faják. Hasiči museli z hotelu evakuovat 8 lidí. Poslanci se dnes opět vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu

0: Vrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, restaurace nebo obchody. Europoslanci budou dnes hlasovat o rozšíření práv cestujících v letecké dopravě. Počítá třeba s rychlejším vrácením peněz za zpoždění letu, s právem na bezplatné příruční zavazadlo nebo na zajištění místa pro děti vedle doprovodu bez příplatků. Dnes čekejte velkou oblačnost, k večeru může pršet, teploty od 25 do 28 stupňů, chladněji bude na Šluknovsku, na horách teploty naměří maximálně 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ve Varnsdorfu je uzavřena ulice Národní na náměstí Edvarda Beneše, je to kvůli stavebním pracem. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever, je 7. července. Dneska je oficiálně Světový den svahilštiny, který je vyhlášen UNESCO. Tak já jsem se rozhodl, že prostě musím pozdravit všechny svahilce, kteří nás teď poslouchají. Přátelé, habari a yasubuhi, habari hakuna matata, což znamená dobré ráno, jak se máte, žádný problém. Tak dobré ráno i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Dalibor Janda, teď už Marek Ztracený.

0: Nevím, jestli dneska v noci padaly hvězdy. Za stolik času jsem neměl, abych sem se koukal na oblohu. Ale pokud ano a nějakou jste zachytili, tak snad se vám to přání, které jste si přáli, vyplní. Krásný den Bohuslavám, Bohunkám, Slávkám, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Je úterý 7. července. Po 13. hodině samozřejmě i dnes vás čeká pořad Alex a host. Hostem tentokrát bude zpěvačka Marta Jandová. Dozvíte se například i to, jestli koncertuje v Německu se stejnou kapelou, jako když v zahraničí začínala.
1: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu moji Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi ji vychovával a hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva té mamince, ona udělala první krok, tak říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc.
0: Tak, takže se těšte po 13. hodině. Sympatická, skvělá Marta Jandová, já se na ní moc těším. Hezký den vám všem, dobré ráno, za okamžik aktuální předpověď počasí.

0: Minutu před 6:15, tohle se říká ranní pohoda, krásné úterý, 7. července. Dobré ráno na severu Čech, bude pohodové i dnešní počasí. Myslím si, že ano, bude celkem teplo.
1: Počasí.
0: A koukám se na to a radarové snímky ukazují, že je to bez srážek, jinak teploty kolem 20 stupňů, 20 stupňů máme v Lounech, 18 stupňů je v Děčíně. A jaká je ta předpověď pro dnešní den? Teď tedy oblačno zataženo, jinak bude zataženo oblačno přes den, občas se vyskytne déšť nebo přehánky, výjimečně bouřky. Později večer očekáváme přibývání srážek. Dnešní nejvyšší teploty budou do 28 stupňů Celsia. Krásný den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Když jeme

0: Za 12 minut 6. hodina, hezký den, činasky budou v sobotu v Litvínově, tak se máte na co těšit. Krásný den, dobré ráno vám všem, dělají vám radost kytičky určitě, ale pozor, kytičky nejsou jen na parádu. Naše dnešní babské rady představí zelené pomocníky, kteří osvěží vzduch a poradí si i s nejrůznějšími pachy.
1: Babské rady.
2: Nepříjemný zápach v bytě nemusíte řešit jen osvěžovači vzduchu nebo vůní ve spreji. Existují pokojové rostliny, které dokážou vzduch přirozeně pročistit. Mezi nejznámější patří tchýnin jazyk. Je téměř nezničitelný a zvládne růst i tam, kde jiné květiny strádají. Jeho velkou výhodou je schopnost filtrovat vzduch a omezovat pachy z kouře nebo vaření. Navíc produkuje kyslík i během noci, takže se skvěle hodí třeba do ložnice. Další užitečnou pokojovkou je tolcovka s lesklými listy a kalichy bílých květů, která působí navíc i dekorativně. Umí zvlhčovat vzduch a omezovat nepříjemný odér. Dobře se jí daří hlavně v koupelnách nebo místnostech s vyšší vlhkostí. A do třetice všeho dobrého břečťan bývá spojován spíš se zahradou, ale dobře prospívá i v interiéru. Dokáže osvěžit těžký vzduch v místnostech, kde se málo větrá. Je proto ideální hlavně do menších bytů nebo kanceláří.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

No, nefňukejme, dneska myslím si, že to bude všechno zalitý sluncem. Krásný den ve Štefánikově ulici v Lounech přibudou nová parkovací místa. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách celou. Pěkné vstávání.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT 2. Nelítostný králův rytíř má pobít vzbouřence a Mariana pospíchá Roba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Hořelo v hotelu Cortus ve Vysoké Lípě na Děčínsku. Škody se odhadují na 15 milionů korun. Ve Štefánikově ulici v Lounech přibudou nová parkovací místa. Stovky středoškoláků z celého Česka dnes nastupují na dobrovolné vojenské cvičení. Přes den čekejte převážně oblačno, k večeru může pršet, teploty i do 28 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Hasiči na Děčínsku vyjížděli v pondělí před polednem k požáru hotelu Cortus ve Vysoké Lípě. Před ohněm evakuovali 8 lidí, nikdo z nich nebyl zraněn. Hořet začalo zřejmě od fritézy v kuchyni, odkud se oheň ocáváním měl rozšířit do půdních prostor a zasáhnout krovy a střechu. Dohašení požáru hasiči oznámili před 19. hodinou. Podle mluvčího krajských hasičů Lukáše Fajáka škody podle předběžných odhadů dosáhnou 15 milionů korun. Ve Štefánikově ulici v Lounech začnou od poloviny července stavební úpravy stávajícího parkování. Podle mluvčí města Pavly Kutlu v úseku mezi ulicemi Fignerova a Emila Fili bude nových 630 parkovacích míst, z toho 4 pro osoby se zdravotním postižením. Hotová by měla být do 2 měsíců.
4: Už od 7. července musí řidiči počítat s dopravním omezením a dočasným zákazem parkování. Město vybuduje 22 šikmých a 14 podélních parkovacích míst. Po dokončení stavby bude úsek mezi ulicemi Fignerova a Emila Fili jednosměrný. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Na 10 místech v Česku nastupují dnes středoškoláci k dobrovolnému vojenskému cvičení. Fyzickou i psychickou odolnost budou trénovat například v Liberci, v Žadci nebo Prostějově. Armáda původně počítala s 800 účastníky, kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu. Na 30-denní akci se přihlásilo téměř 12 studentů. Pokračuje mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňáko-Švancová.
5: Každý student, který absolvuje dobrovolné vojenské cvičení, má splněn kurz základní přípravy. V případě, že se v budoucnu rozhodne stát se vojákem z povolání nebo vstoupit do aktivní zálohy, či se rozhodne pro studium na vysoké vojenské škole, nebude muset absolvovat výcvik znovu.
2: Kromě snadnějšího nástupu do armády dostane každý účastník, který projde celým cvičením a složí přísahu, přes 38 tisíc korun.
3: Sport. Počasí.
2: Přes den čekejte velkou oblačnost, k večeru může zapršet, teploty od 25 do 28 stupňů, chladněji bude na Šluknovsku, na horách dnes teploměry naměří i 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Teplicích se srazila 2 osobní auta, je to u odpočívky v ulici Nákladní. Nedaleko Dolního Jiřetína na Mostecku pozor na uzavřený most přes Loupnici, objíždí se po silnici 1/27. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever, je úterý, je čas zaplatit pokuty. Dělal se velký průzkum a zjistilo se, že náš týden má stále stejný scénář. V pondělí pereme, čistírny mají největší nápor, v úterý dostáváme nejvíc pokut. Je to takový národní den pokut, nejen od policie. Ve středu utrácíme nejčastěji u zubaře, čtvrtek je den, kdy si nejčastěji chodíme rovnat bolavá záda, v pátek převážně doplňujeme lednice a tankujeme auta, v sobotu pak vyrážíme za zábavou. Tak schválně, kdo dneska tu pokut tu dostane. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Hana Zagorová s Karlem Wagnerem a teď Žlutý pes.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: pěkný den, 10 minut po 6. hodině, posloucháte Český rozhlas Sever. Už jste někdy viděli polární záři? Letos ta příležitost i u nás v Čechách byla, možná se ještě zopakuje. Jak tenhle úkaz vzniká, já to nevím, ale teď se dozvíme všichni. Od Martina Písaříka, co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Pokud se o prázdninách nudíte, budeme pro vás mít jeden tip. Můžete zajít do Teplického Krušnohorského divadla, ale nepůjdete tam na divadlo nebo na koncert, vy tam půjdete na prohlídku, abyste si tohle krásné divadlo prohlídli třeba i v zákulisí, kdy prohlídky, komentované prohlídky Krušnohorského divadla v Teplicích probíhají, to se od nás dozvíte už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď k tomu dnešnímu počasí. Aktuálně to je beze srážek, alespoň radarové snímky tak ukazují. Nejbližší srážky jsou ve Frýdlantském výběžku podle radarových snímků a občas nějaká přeháňka je ve Šluknovském výběžku. A ty teploty kolem 20 stupňů hlásí Kadaň, stejně tak jako Lovosice. Dnešní maximální teploty. Bude teplo do 28 stupňů Celsia, budou dnešní teploty, jinak v Polabí se může teplota pohybovat do 29 stupňů, na horách do 23. Bude zataženo oblačno, lokálně se vyskytne déšť nebo přehánky, výjimečně i možnost bouřky. Později večer očekáváme znovu přibývání srážek. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: A teď ta slibovaná návštěva Krušnohorského divadla v Teplicích trošku jinak. V červenci a v srpnu tady probíhají komentované prohlídky, na které vás pozve Eva Bucharová.
2: Prohlídky hradů a zámků jistě dobře znáte, ale co si prohlédnout třeba takový palác? Krušnohorské divadlo ho svou monumentálností nápadně připomíná. A stejně jako u historických památek, i tady se můžete podívat do útrob budovy, která nedávno oslavila 100 let své existence. Komentované prohlídky umožní nahlédnout do zákulisí i honosných sálů. Krušnohorské divadlo vás zve na dva tematicky odlišné okruhy, které představí budovu z dosud nepoznané perspektivy. První okruh s názvem Noblesa za oponou vás zavede do první poloviny 20. století. S průvodcem se podíváte do foyer, hlavního sálu i Smetanovy síně, a projdete prostory, které běžně zůstávají veřejnosti skryté. Prohlídka nabízí jedinečnou možnost pochopit fungování divadla v minulosti i současnosti. Druhý okruh s názvem Ukázalost nejen teplické smetánky přibližuje společenský život, který se v divadle odehrává už více než 100 let. Ukázalé večírky, dlouhé hudební noci i atmosféra připomínající hollywoodské filmy. To všechno ožívá během prohlídky městských sálů. Zavítáte nejen do foyer, ale taky do restaurace, kavárny, na terasu i do podzemního baru. Na závěr se vám otevře i taneční parket malého sálu. Prohlídky proběhnou o prázdninových nedělích od 11 a od 14 hodin.
1: No, tak to se určitě těším, zajdu určitě podívat se, jak to vlastně vypadá ze zadu tohohle divadla. Krásný den vám všem.
0: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Z bývalého posádkového domu armády v Žatci budou byty kulturní centrum nebo kino. Město na přestavbu podle webu získalo 100 milionovou dotaci z programu Spravedlivá transformace. Řidiči v České Lípě musí od dneška počítat s omezením parkování v ulici Bardějovská u sídliště Špičák. Zhruba měsíc a půl tam bude kvůli chystané stavbě pobočky McDonald's zabraná přibližně polovina parkovacích stání. Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Zájemci si je objednali za celkem 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Zhruba čtvrtina e-shopových objednávek v Česku je na dobírku. Ty ale postupně zdražují, protože jsou pro prodejce nevýhodné. Upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí software pro e-shopy. Při mezinárodním zásahu proti obchodování s lidmi policie zatkla přes 1000 osob a identifikovalo přes 2000 obětí. Informoval o tom Interpol. Zátah probíhal i v Česku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Na vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nejdřív ale počasí, přes den čekejte velkou oblačnost, k večeru může pršet, teploty do 28 stupňů, chladněji bude na Šluknovsku a na horách teploty naměří i 23 stupňů Celsia. Dejte pozor, v Chomutově v ulici Dobrovského kvůli stavebním pracem je tam zúžená vozovka. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. V Karlových Varech ještě tento týden probíhá festival, a tak dneska dáme řeč právě o Varech. Byli jste tam někdy na filmovém festivalu? Koho se slavného potkali? Byli jste na nějakém filmu, kterému herci či herečce byste dali třeba křišťálový globus za celoživotní dílo? A co jste si dali kromě oplatky teplé lázeňské ve Varech dobrýho? To dneska všechno probereme po 9. hodině, pojedeme do Varu. Ale teď už další písničky, které nestárnou, za chvíli Václav Neckář a tohle je Petr Nač.

0: Dobrá zpráva, 7 minut po půl sedmé, 7. července, snažil jsem se najít nějaké dobré zprávy, co přinese dnešní den. Povodí Ohře začne s takzvaným vytrubněním řeky Bíliny. Voda už tedy nepoteče po trubím, počítá se s úpravou zhruba 3-kilometrového úseku mezi Bílinou a Ervinicemi. Podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. V Libochovicích pokračuje letní výstava bonsai, na nádvoří tamního zámku ji můžete navštívit od 9 ráno do 5 odpoledne. Bonsai klub Libochovice představuje pečlivě tvarované stromy a vy můžete využít i poradenství třeba, jak začít pěstovat bonsaje. V děčínské zoo se i během letních prázdnin konají oblíbené sokolnické úterky. Sokolníci budou v areálu od 12 do 17 hodin, hlavní letové ukázky dravců začnou v 15:30 odpoledne a v Chomutově zve městská knihovna na pravidelný letní koncert Big Bandu Zdeňka Telga. Koncert začíná v 16:30 odpoledne. Užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever.

0: Za 3:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Taková kvízová otázka. Víte, která obec leží na soutoku Flajského a Bystrého potoka? Tak když je to Flajský potok, tak vás asi napadne Český Řetín, který za chvilku navštívíme v našich příbězích měst a obcí.
1: Počasí.
0: Ale nejdřív si něco řekneme o dnešním počasí. Na telefonu je Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jaké je teď ráno na severu Čech?
2: Tak je s velkou oblačností, teploty máme v nižších polohách do 19, na horách potom do 17 stupňů a fouká slabší vítr od západu.
0: Ano, a přes den?
2: A přes den nadále čekáme velkou oblačnost, hlavně na severu kraje, lokálně občasně zaprší, jinde tomu bude spíše jen výjimečně, až v pozdějších večerních hodinách ty srážky mohou být od západu četnější. Dneska se přechodně oteplí, maxima čekáme do 28 stupňů, na severovýchodě kraje bude ale chladněji, tam většinou okolo 23, na horách potom mezi 20 a 23 stupni a přes den bude foukat mírný západní vítr.
0: Já vám děkuju a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Takže bude pod mrakem, ale teplo. Pro mě značka Ideál.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Český Jiřetín, nádherná obec, zasazená v Krušných horách, je tam fakt krásně. A my se této obci teď budeme trošičku podrobněji věnovat s Alenou Škraňkovou.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Český Jiřetín na Mostecku leží na soutoku Flajského a Bystrého potoka. Vznikl jako dřevorubecká osada ve druhé polovině 16. století za vlády Lobkoviců. Po roce 1850 se stal samostatnou obcí. Současné správní území Českého Jiřetína zahrnuje dvě historické obce – Flaje a Český Jiřetín. Až do roku 2002 neměl Český Jiřetín ani Flaje právo užívat obecní znak. Jeho podobu vytvořil přední český heraldik Jiří Louda. Najdete na něm symboly vody na zeleném poli a figuru stříbrného beránka božího se zlatým procesním křížem na horním červeném poli. Tradiční obživou místních obyvatel bylo zemědělství a práce v lese. Po zřízení Flajského plavebního kanálu to pak bylo plavení dřeva. V 19. století byla v obci zřízena továrna na lepenku a lidé se věnovali i výrobě dřevěných hraček a suvenýrů. Obyvatelstvo tam bylo tradičně německé národnosti. Úbytek po poválečném odsunu se už nikdy nepodařilo dorovnat. Samotná Flajská přehrada, dokončená v roce 1963, je výjimečná z hlediska technického řešení a je kulturní památkou. No a nesmím zapomenout ani na římskokatolický kostel svatého Jana Křtitele, jde o poslední dochovanou sakrální stavbu ze dřeva v celém Českosaském Krušnohoří.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Hezký den vám všem s českým rozhlasem Sever. Dneska ústavní soud vyhlásí rozhodnutí ve sporu manželů Huličkových a Mosteckého autodromu. My pro vás máme podrobnosti, které se dozvíte už za pár minut. Hezký den.
1: Keby bolo niečo,

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústavní soud dnes vyhlásí rozhodnutí ve sporu manželů Huličkových a Mosteckého autodromu. Obyvatelé Osecké ulice v Dukcově budou moci ode dneška požádat o rezidenční parkovací kartu. V Ankaře začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Česká delegace na něj odletí ráno z letiště v Ekbelích. Dnes čekejte převážně oblačno, k večeru může zapršet, teploty i do 28 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech, i ráno přeje František Janačík. Ústavní soud dnes vyhlásí rozhodnutí o stížnosti autodromu Most proti pravomocnému rozsudku, podle kterého nesmí závodiště obtěžovat okolí hlukem nad míru přiměřenou poměrům. Stížnost podala společnost tím, že soudy podle ní zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat. Spor vyvolala žaloba manželů Huličkových, kterým podle pravomocného rozhodnutí hluk ze závodiště nadměrně zasahuje do užívání jejich pozemku a nemovitosti. Radnice v Duchcově začne 13. července přijímat žádosti o rezidenční parkovací kartu na parkoviště v ulici Osecká. Jde o celkem 20 vyhrazených parkovacích míst. Žádosti musí zájemci přinést osobně na podatelnu městského úřadu. Formulář najdou na webových stránkách města.
2: Podle pravidel přidělování rezidenčních parkovacích karet může každá fyzická osoba získat jen jednu parkovací kartu. O splnění podmínek žadatel rozhodují radní města. V případě, že počet podaných žádostí převýší počet vyhrazených parkovacích míst, bude radnice parkovací karty přidělovat podle pořadí doručení žádostí. Z Teplicka Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Česká delegace ráno odletí ve dvou letadlech na 36. summit Severoatlantické aliance. Ten začíná dnes v turecké Ankaře. Během dvoudenního setkání proberou lídři 32 členských zemí třeba výdaje na obranu nebo podporu Ukrajiny. Jako první odstartuje z kbelského letiště vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO, který delegaci povede. Krátce po něm odletí i prezident Pavel. O jeho účasti rozhodl v předběžném opatření ústavní soud. Babiš už i tak několikrát zopakoval, že ho v Ankaře nechce.
3: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Je to neuvěřitelné, už jsme to vysvětlovali opakovaně, my ho skutečně tam nepotřebujeme, my budeme obhajovat výsledek neplnění 2%.
1: S Babišem ráno odletí i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Sobě, také ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Německo chce od příštího roku zvýšit spotřební daň na alkohol o 20%, informovala o tom agentura DPA. Zákon, který už německá vláda schválila, by měl zvýšit roční příjmy země o přibližně 455 milionů eur, tedy přibližně v přepočtu 11 miliard korun. Daň se netýká piva, které má zvláštní sazbu, a vína, na které v Německu neplatí žádná spotřební taxa.
0: Sport.
1: Fotbalisté Belgie porazili v osmifinále mistrovství světa v Seattlu domácí Spojené státy 4-1. Ve čtvrtfinále se Belgičané střetnou se Španělskem, které v Dallasu vyřadilo po vítězství 1-0 Portugalsko.
0: Počasí.
1: Přes den čekejte větší oblačnost, k večeru může zapršet, teploty od 25 do 28 stupňů. Chladněji bude na Šluknovsku, na horách počítejte s teplotami do 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Policie řeší v Teplické ulici nákladní u odpočívky srážku dvou osobních aut. Je tam hustý provoz a čekejte zdržení. Pozor ve Vejprtech. Pozor, čekejte zúžení na průtahu městem před městským úřadem v ulici Tylova. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska bude teplo, ale zataženo. A i když sluníčko neuvidíte, pokud někde budete delší dobu venku, třeba jen do půl těla nebo v tričku, namažte se i spod mraku, slunce opaluje a opalovací krémy nás chrání, což nám určitě potvrdí dnešního po 11. dopolední. Otevíráme kožní poradnu s paní doktorkou Evou Novotnou. Téma je ochrana kůže před sluncem a jak je to s chlorovanou a slanou vodou. Hezký letní den a teď už jsou tu další písničky, které nestárnou. Budou tu Josef Laufer a teď Reddy Kirken.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.
5: Nosím černý brýle,

čaj už.

0: pátek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: 12 minut po 7. posloucháte Český rozhlas Sever. Všem řidičům přeji šťastnou cestu. Jste s Českým rozhlasem Sever, máme 7.7. Bohuslava má dneska svátek, všechno nejlepší. A v tuto chvíli otevíráme dnešní kalendárium s Petrem Jungmanem.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb, postavených za dob komunistické diktatury, byla otevřena před 75 lety, v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety, v roce 1956, slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. Ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím na Ostravsku a Karvinsku. O události byl natočen i dvoudílný film. Legendární dvojitý agent Rus v amerických službách Dmitrij Poljakov byl zatčen před 40 lety v roce 1986. Významným způsobem se podílel na zničení Sovětského svazu. Ten ho odsoudil k smrti a v březnu 1988 i popravil. První kačeny neboli obousměrné tramvaje Tatry Smíchov s označením KT8D5 začaly jezdit v pražských ulicích před 40 lety v roce 1986. Jezdili či stále ještě jezdí v Brně, Mostě, Ostravě nebo Plzni. Před 7 lety na koncert britského zpěváka Eda Sheerana na letišti v pražských Letňanech přišlo téměř 80 tisíc lidí. Druhý den na vystoupení jich bylo o 10 tisíc méně. Kulatou osmdesátku slaví hudební hvězda 80. let, rodák z Mnichova Manfred Alois Segít. Celý svět ho poznal jako Fancyho a já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: minutu po čtvrt na 8, to je rychlost. A rychlost bude o víkendu taky na Liberecku a Mladoboleslavsku, kdy se pojede automobilová rally Bohemia, na kterou vás pozveme už za pár minut.
1: Počasí.
0: Aktuálně, když se dívám na radarové snadrážky, tak je to bez deště u nás na severu Čech, teploty pomalinku, ale jistě stoupají. Teď máme 19 stupňů v Bílině, 20 stupňů v Litoměřicích. Dnešní maximální teploty budou do 28 stupňů, bude zataženo oblačno, občasný déšť, přehánky. K večeru budou srážky přibývat. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezký den, 10 minut před 7:30. O víkendu odstartuje automobilová rally Bohemia. Znovu nabídne rychlostní zkoušky na Liberecku a Mladoboleslavsku. Soutěž bude sledovat v roli diváka liberecký závodník Štěpán Vojtěch. V minulosti například druhý muž v hodnocení republikového šampionátu v rally. Povídal si s ním Pavel Petr.
1: Vybavíte si největší váš úspěch na Rally Bohemia?
2: Hezký bylo startovat tady s Peugeotem 307 VRC v roce 2006, kdy už VRC auta byly trošku odstavovaný, ale my jsme tou dobou to brali jako test před Rally Deutschland, kdy jsme startovali s tímhle autem a závodili jsme s Honzou Kopeckým, který jel tovární auto, a my jsme vlastně s novým autem po nějakým zžívání a nějakých chybách byli schopni ten druhý den jet jakoby rovinu s Honzou a občas ho je trošku porazit a dostali jsme se prostě časově někam s autem neznámým.
1: Jak těžké jsou ty RZ? První den se jezdí na Mladoboleslavsku, tak dá se to porovnat i třeba s tím druhým dnem, kdy převážně zase posádky startují na Liberecku.
2: Tak já jsem měl vždycky radši trošku to Liberecko, ne, že bych to znal, protože já zase to Železnobrodsko a jsem nelítal nikde jakoby autama, že bych měl všechno najetýho. A ještě ke všemu Bohemka bych řekl, že víc než jiný soutěže se ty tratě měnily, obměňovaly prostě v různých směrech a málo kdy se Bohemka jako jela stejně. To se spíš ta Mladoboleslavská část se jezdila obdobně a tím pádem byla ta lepší znalost, ale za mě by to byly určitě ty technické RZ, prostě ať to byly plavy, ať to byly tyhle ty věci, protože tady co RZ, tak byla velká výzva a velký skvost technický, hlavně nemuseli tam být žádný umělý retardéry na zpomalování nic, protože ty tratě byly charakterem tak prostě zamotaný a stížený sami o sobě, že nevyžadovali žádný umělý zásahy, a pokud se uměli pořadatelé domluvit s těma obcema a s tím, tak mohli vybírat po technické stránce prostě z hodně širokého pléna.
1: Poslední start tedy na Bohemce před 6 lety, jak za tu dobu se vlastně rally změnilo?
2: Já to samozřejmě pozoruju už takhle z dálky, už teďko ty poslední starty, jak to byl rok 2020, já si myslím, že my jsme od takového toho roku 2015 zase znovu začali trošku častěji se tady objevovat, tak to bylo jakoby příjemná nostalgie spíš za nás, že jsme vytáhli buď to 206, nebo jsem startoval u Romana Kresty i tenkrát R5, což bylo moderní, jakoby moderní auto, aby jsme měli ty věmy.
1: Říká Štěpán Vojtěch, Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den s Českým rozhlasem Sever i nadále. Hezké dobré ráno, zprávy v půl s Františkem Janačíkem jsou před námi. Dozvíte se, co se staví u městských lázní v Ústí nad Labem.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Povodí Ohře skoro po 50 letech zbaví řeku Bílinu více než 3-kilometrového potrubí Ervěnického koridoru mezi Jirkovem a Mostem. Staveniště si dnes přebírá firma, která postaví nové koryto řece. U městských lázní v Ústí nad Labem začala stavba nového vodního vrtu. Má být hluboký 400 metrů a město za něj zaplatí skoro 10 milionů korun. Severočeské muzeum v Liberci v hlavním sále nabízí výstavu o hradech na Liberecku. Součástí je kromě informačních panelů i replika hradní brány v reálné velikosti nebo 3D modely 6 hradů, třeba Frýdlantu, Grafštejna nebo Jestce. Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1 700 000 korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO se svobodou projevu. O změně rozpočtových pravidel budou dnes znovu jednat poslanci. Novelu do sněmovny vrací senátoři. Vládní koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nově nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Přes den čekejte velkou oblačnost, k večeru může zapršet. Teploty od 25 do 28 stupňů, chladněji bude na Šluknovsku. Na horách teploměry naměří maximálně 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ve Varnsdorfu je uzavřena ulice Národní na náměstí Edvarda Beneše. Je to kvůli stavebním pracem. V Teplicích stále omezuje provoz nehoda dvou osobních aut v ulici Nákladní. Jeďte opatrně.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Já jsem takový fotbalový smolář. Samozřejmě fandil jsem našemu týmu, vypad. Pak jsem fandil Brazílii, vypadla. Pak jsem fandil Portugalsku, vypadlo. Už se bojím říct, komu fandím, ale přeju titul Norsku. Hezký den vám všem, dobré ráno na severu Čech i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Valdemar Matuška, teď Iveta Bartošová.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Jedu vám večer s Teskou, dát koňům v řece pít.

0: 10 minut po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever, tak tento víkend přál výletům, podle počasí alespoň. Možná jste byli v muzeu, v nějakém zvláštním muzeu. Divná, kuriozní muzea jsme navštívili v pátek, v pořadu Dáme řeč, a pár pozvánek pro nás měl i Jirka od Házenburku.
1: Tak já se asi zaměřím na muzea v severních Čechách, když tak rychle vzpomínám, tak jediné muzeum v zahraničí jsem navštívil historický Míšeň, což je unikát, doporučuju, ale zaměřím se na to naše nejbližší okolí. Teď mě nedávno i ve vašem vysílání upoutala informace o tom, že v nedalekých Solovicích je otevřeno muzeum cihel, kam se určitě teďko co nejdříve podívám rád. Ale připomněl bych krásné muzeum českého granátu v Třebenicích a řekl bych, že asi je to jedinečné muzeum českého granátu jako takové. Potom vím a byl jsem i v Turnově, kde je už potom i další ty různý polodrahokamy a i granáty české jsou tam. Potom tady nedaleko Libochovic je muzeum motorek Simpsonů a tak dále, tam jsem taky ještě nebyl. A potom určitě hezké muzeum je v Krupce. Potom je někde muzeum hraček nahoře v Krušných horách, nevím přesně taky kde. Krásné muzeum je třeba v Teplicích. Takže já bych se zaměřil na tu naši hrdost severních Čech a určitě bych doporučil všem, aby navštívili ty naše muzea a potom, aby se vypravili, až budou někde daleko v cizině, tak aby se vypravili i tam do těch místních muzeí, protože podle mě jsou ty muzea vždycky ukázkou toho, jak se v tom regionu, v tom okolí, v tom kraji žilo, co se tam dělalo, jak ti lidé měli možnost, já nevím, třeba z řemeslech vynikat a tak dále. Přeji hezké léto všem, děkuju.
0: Tak, děkujeme za tyhle krásné pozvánky a dneska pojedeme do Varu. Jezdíte na festival do Varu, jezdíte na filmy nebo jen tak se podívat, projít se po Varech, koho slavného jste tam potkali, jakému herci či herečce byste dali křišťálový globus za celoživotní dílo. Po deváté zavolejte nebo už teď napište mail na damereč@rozhlas.cz. I nadále pěkný den vám všem.

0: Ve 7:45 pohodové krásné ráno vám všem. Chmelaři nedaleko Stekníku na Lounsku začali testovat zemědělské drony. A ty by jim mohly ušetřit čas i peníze. Moderní technologie už zvládnou aplikovat postřiky nebo granule proti škůdcům s přesností na centimetry. Podrobnosti z Chmelnic už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí, aktuálně beze srážek, teplota 19 stupňů v Jirkově, 18 stupňů v Rumburku, dnešní maximální teploty 28, bude zataženo oblačno, občasný déšť nebo přehánky, později večer budou srážky přibývat. Krásný den vám všem.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10.08 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Pryč už je doba, kdy zemědělci stačil jeden traktor. Do současného zemědělství stále častěji zasahují moderní technologie. Jde o takzvané precizní zemědělství. Chmelařům by například mohli v budoucnu pomáhat drony. Nejde přitom o žádné drobečky. Váží přes 50 kg a dokážou unést plný barel postřiků nebo granulí proti škůdcům. Otestovali je na Chmelnicích nedaleko zámku Stekník na Lounsku.
1: Specializovaný dron se právě vznesl zhruba 3 metry nad závlahový systém. To není klasický dron, jak si ho dokáže člověk představit, takový maličkatý, 4 vrtulky, tady to je poměrně velké.
2: Tohle je Agraste 50 DJI, jedná se v tuhle chvíli o sestavu na postřiky. Má 4 systémy tryse, které s pomocí rotorů vytváří vír a díky víru aplikuje z horní i spodní strany listu.
1: Popisuje René Stupka ze společnosti Aeroscan. S plnou nádrží váží dron zhruba 105 kg a na rozdíl od rosičů z traktory dokáže aplikovat postřik ze vzduchu s přesností na centimetry.
2: Výhoda je v tom, že mu nevadí podmáčená půda, hůř při vstupný terén, nejezdí po zemi, takže netuží půdu.
1: Chmelaři si hned vyzkoušeli, co dron umí.
3: Tady na tu plochu, tady když se podíváte, tak označená těma žlutýma fáborkama, tak jsme na vybrané rostliny navrch i ze spodu umístili papírky, které při styku s vodou změní barvu.
1: Dron za pomocí rozprašovače rozstřikuje zatím vodu, tak aby se zjistilo, jestli dokáže aplikovat postřik i na spodní části listu.
3: Nějaký listy, které byly ukrytý, tak třeba jako tenhle, ten je pěkně postříkaný. Muselo by se to jako opravdu se přesně navigovat.
1: Vysvětluje Markéta Trefilová z Chmelařského institutu.
2: Standardně oni používají zhruba od 1000 do 2000 litrů podle toho, jak je plodina ten chmel vzrostlá. My jsme aplikovali loni 150 litrů na hektár.
1: A to je další plus. Chmelaři ušetří množství postřiku i vody. Nevýhodou je ale pořizovací cena. Celý set s bateriemi a dronem stojí zhruba 1 000 000 Kč a aplikace postřiku dronem navíc podléhá přísné legislativě.
3: Ty přípravky na ochranu rostlin v kapalné formě, ty se nesmí aplikovat, ale kapsle nebo granule, to je vlastně výjimka a lze je vlastně aplikovat.
1: Podle Markéty Trefilové je ale možné získat výjimku od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského i na tekuté prostředky. Ze Stekníku Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4:08. Dobrý den, dobré ráno všem. Zprávy v celou se blíží. Na českolipském sídlišti Špičák staví novou pobočku rychlého občerstvení. I tohle se dozvíte ve zprávách v celou. Příjemný den, hezké vstávání všem.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Po požáru hotelu ve Vysoké Lípě jsou škody za 15 milionů korun. V bývalém posádkovém domě armády v Žatci budou městské byty, kino a kulturní centrum. Na českolipském sídlišti Špičák omezuje parkování stavba nové pobočky restaurace McDonald. Dnes čekejte převážně oblačno, k večeru může zapršet, teploty i do 28 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Požár hotelu ve Vysoké Lípě na Děčínsku způsobil škody za přibližně 15 milionů korun, řekl to mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Faják. Hasiči museli z hotelu Cortus evakuovat 8 lidí, nikomu se nic nestalo. Oheň se podle Fajáka pravděpodobně rozšířil od fritézy do půdních prostor vzduchotechnikou. Dnes se do hotelu vrací vyšetřovatelé, aby zjistili přesnou příčinu požáru. Do hašení se zapojilo 10 jednotek hasičů, oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu zhruba po 7 hodinách. Z bývalého posádkového domu armády v Žatci budou byty, také kulturní centrum a kino. Město na přestavbu podle jejich webu získalo 100 milionovou dotaci z programu Spravedlivé transformace. Projekt už má stavební povolení a radnice chce ještě letos vybrat firmu, která budovu přestaví.
3: Objekt zůstane rozdělený na dvě budovy. V části za Chmelařským muzeem vzniknou byty. V budově se vstupem z Masarykovy ulice bude kino, kulturní a kreativní centrum i komerční prostor. Obě části propojí bezbariérová pasáž mezi Masarykovou ulicí a náměstím Prokopa Velkého. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: České Lípě musí ode dneška počítat s omezením parkování v Bardějovské ulici u sídliště Špičák. Zhruba měsíc tam bude zabraná přibližně polovina parkovacích stání, informovala o tom českolipská radnice. Důvodem jsou přípravné práce pro stavbu nového parkoviště a pobočky restaurace McDonald. V místě se bude pohybovat těžká technika. Po dobu omezení můžou lidé parkovat v nedaleké ulici Purkyňova.
5: Pobočku rychlého občerstvení bude firma stavět na soukromém pozemku. Investorovi ho město prodalo v roce 2011. Stavba bude rozdělená do 4 etap a hotová by měla být do konce roku. Parkoviště, které u pobočky vznikne, budou moct využívat taky obyvatelé sídliště. Radnice věří, že oblíbený řetězec rychlého občerstvení uvítají nejen místní, ale i lidé z okolí. Z České Lípy Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Zemřel psycholog a rodinný poradce Petr Šmolka, bylo mu 80 let, informovala o tom jeho rodina. Šmolka přispěl k rozvoji manželského a rodinného poradenství v Česku, spolu založil a také vedl první porevoluční odborný psychologický spolek Asociaci manželských a rodinných poradců. Věnoval se i popularizaci psychologie v médiích. Svými poradenskými sloupky Šmolka přispíval do desítek novin a časopisů.
2: Počasí.
1: Čekejte velkou oblačnost, k večeru může i zapršet. Teploty dnes od 25 do 28 stupňů, chladněji bude na Šluknovsku. Na horách dnes teploměry naměří i 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 počítejte se zúženými pruhy mezi kilometry 33 až 25, omezení platí v úsecích v obou směrech. V Chomutově v ulici Dobrovského je kvůli stavebním pracem ulice zúžená, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: V
6: 4 minuty po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Dejte si kafe, je zdravé. Věci zjistili, že pití kávy snižuje riziko rakoviny. U rakoviny jater až o 1,40%. Má to ale háček. Aby byly účinky kávy jen pozitivní, měli bychom vypít maximálně 4 šálky denně. A to ideálně bez mléka. Tak mléko ani cukr do kávy nedávám. 4 šálky rozhodně nevypiju. Teď po ránu mám v sobě jeden šálek. To spíš pořádný hrnec, který mě postaví na nohy. Tak ať máte čas na to si dnešní kávu vychutnat. Teď už jsou tu písničky, které nestárnou. Zpívat bude Petr Pavel, Petr Rezek a Pavel Bobek.

0: Hezký den, Český rozhlas Sever s vámi, Bohuslava má svátek, je úterý 7. července, dobré ráno. Viděli jste už někdy polární záři, tak se občas podívejte večer na oblohu, možná uvidíte, jak tento úkaz vzniká, to ví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Čtvrt na devět, posloucháte Český rozhlas Sever. Máme začátek července, ale my už víme, co se bude vysílat o Vánocích v České televizi. Bude to nová pohádka Krakonoš a básník, je to pokračování filmu Krakonošovo tajemství a je znovu s hvězdným obsazením. Krakonošova chaloupka stojí v Kořenově na Jablonecku a my se tam vydáme za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď u nás na severu Čech je to bez deště, aktuální teploty jsou kolem 20 stupňů. Tato teplota je v Teplicích a taktéž v Žatci. Dnešní maximální teploty 28 stupňů, bude zataženo oblačno, jen lokálně se objeví občas déšť nebo přehánky.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marta Jandová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké dobré ráno. Krakonoš a básník, tak to je pokračování pohádky Krakonošovo tajemství z roku 2022. Tahle nová vánoční pohádka bude v České televizi. Všechny záběry z Krakonošovy chaloupky se natáčely v Kořenově na Jablonecku a my jsme byli u toho.
1: Tady jo? Ano, chtěl to.
2: Vidíš pašeráka? To je prvé. Můžeš potom aj urobit jako nějaký, jak ty bys hledal.
1: Tak, připravme se prosím. Kusočka, tichučko všade.
3: Akcia.
4: No tady jsme začínali před 4 lety, tady byl první natáčecí den, jestli se nepletu. A vracíme se sem a vlastně tady zakončujeme natáčení v exteriérech, takže to je svým způsobem symbolický. A ta chaloupka je krásná, to místo je naprosto kouzelný, malebný, takže no, si s tou nostalgií možná dá se říct.
5: Vzpomíná představitel Krakonoše David Švehlík. Režii předchozího i tohoto dílu má na starost slovenský režisér Peter Bebiak. Styl výrazně nemění.
6: Má to všetko to, čo ta rozprávka má mať. To znamená, že to je taký žánrový mix a je to vlastně trošku jiný príbeh. Už to nie je ako keby iba príbeh Krakonoša, ale skôr je to ako keby tých ľudí, ktorí žijú v tom mestečku a v tom podhorí.
5: Pohádka z roku 2022 Krakonošovo tajemství zaznamenala divácký úspěch. Scénáristka Barbara Johnsonová si dala s dalším pokračováním na čas.
7: Já jsem si říkala, že se do toho pustím jenom v případě, že dostanu nějaký jako zajímavý nápad. Trvalo mi to několik let. Myslím si, že druhý díl by neměl být horší než ten první. Měl by být alespoň stejně dobrý a v ideálním případě třeba i trošku lepší, takže dá člověku samozřejmě i víc práce.
5: V pohádce Krakonoš a básník se opět objeví několik krakonošských pověstí.
7: I tady bylo potřeba najít nějaká zajímavá fakta, která se zakomponují do příběhu. Třeba v prvním díle to byly vlašské knihy a v tomhle díle je to například kromě jiného arzeniková pec, jedová pec, která skutečně v Krkonoších existovala.
5: Pohádku bude Česká televize vysílat na vánoční svátky. Kdy přesně se dozvíme na podzim? Z Kořenova Johana Tománková, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno vám všem, blíží se zprávy v půl s Františkem Janačíkem. Dozvíte se, od kdy si v Duchcově budete moc zažádat o rezidenční parkovací kartu. Hezký den, hezké ráno u nás na severu Čech.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti rodiny Huličkových z Mostu ve sporu o hluku z autodromu. V Jirkově dnes začíná svozová firma čipovat popelnice a kontejnery na odpad, informuje o tom město na svém webu. Majitelé zahrádek nebo rodinných domů by proto měli nechat nádoby na odpad přístupné a dostupné svozové firmě. Radnice v Duchcově začne 13. července přijímat žádosti o rezidenční parkovací kartu. Na parkoviště v ulici Osecká jde o celkem 20 vyhrazených parkovacích míst. Poslanci se dnes znovu vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody nebo restaurace a projednávat budou také plán na sestavování rozpočtu pro příští roky. Europoslanci budou dnes hlasovat o rozšíření práv cestujících v letecké dopravě. Počítá s rychlejším vracením peněz za zpoždění letu nebo s právem na bezplatné příruční zavazadlo. Přes den zataženo až oblačno, lokálně občasný déšť nebo přehánky, výjimečně bouřky, k večeru budou srážky přibývat. Teploty dnes do 29 stupňů, chladněji bude na Šluknovsku, na horách dnes teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 komplikuje provoz za 77. kilometrem na úseku ve směru na Prahu havárie nákladního auta, které skončilo mimo silnici. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 2 minuty po 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Kdybyste nevěděli, jak bude tento týden, tak teď se nám to maličko zkazí, ale ve čtvrtek se to začne vylepšovat. A o víkendu čekejme teploty kolem 30 stupňů Celsia a sluníčko k tomu. Tak to sluníčko u nás bude i díky písničkám, které nestárnou. Za chvíli Dalibor Janda, tohle už je skupina Jelen a Míša Tučná.

0: 9 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den vám všem, krásné úterý 7. července, co přinese dnešní den v povodí Ohře, začne s takzvaným vytrubněním řeky Bíliny. Voda už tedy nepoteče po trubem, počítá se s úpravou zhruba 3-kilometrového úseku mezi Bílinou a Rvěnicemi. Podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. V Libochovicích pokračuje letní výstava bonzají. Na nádvoří tamního zámku ji můžete navštívit od 9 ráno do 5 odpoledne. Bonsai klub Libochovice tam představuje pečlivě tvarované stromy a vy se můžete těšit i na radu, jak třeba bonsai začít pěstovat. V děčínské zoo i během letních prázdnin se konají oblíbené sokolnické úterky. Sokolníci jsou v areálu od 12 do 17 hodin a letové ukázky dravců začínají v 15:30 odpoledne. A v Chomutově vás městská knihovna zve na pravidelný letní koncert Big Bandu Zdeňka Telga. Tento koncert začíná v 16:30 odpoledne. Užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever,

0: 3 minuty před 8:45. Posloucháte Český rozhlas Sever. Zajímavý nový prohlídkový okruh připravili na zámku Krásný dvůr. Procestujeme Evropu díky hraběti Janu Rudolfu Černínovi. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí. Venku je pošmourno, oblačno, zataženo, ale teplo. 21 stupňů je v Litvínově, 20 stupňů máme v Rumburku. Dnešní maxima 28 stupňů. Bude zataženo, oblačno, lokálně se občas objeví déšť nebo přeháníky.
1: Český rozhlas Sever. Rád.

0: Za 13 minut 9. hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Cestování je nejlepší inspirací, dokazuje to i zámek Krásný dvůr na Lounsku. Jeho dnešní podobu výrazně ovlivnily cesty hraběte Jana Rudolfa Černína po Evropě. Nový prohlídkový okruh teď nám ukazuje, jaké neobvyklé suvenýry si šlechtic ze svých cest přivezl.
1: Co vás tady nejvíce zaujalo?
2: Přiznám se, že mě asi osobně nejvíc ta tapeta, ta replika té tapety z prvního patra, i když je to jenom jako dekorace na zeď.
1: Návštěvník Radek popisuje tapetu s motivem Římanky v lázních, kterou si hrabě Černín nechal zhotovit po návštěvě Pompejí. S kastelánem zámku Milanem Vaněrkou jsem se ale zastavila u části výstavy, která ukazuje, v jakých prostředcích šlechta dříve cestovala. Mezi nejvýraznější exponát patří sáně ve tvaru velryby.
3: Ty sáně sloužily spíš k zábavě šlechty, například při masopustech. Jsou vytvořené tak, že vypadají, jakoby ten daný člověk, který v těch sáních sedí v tlamě té velryby. A dokonce ta velryba měla ještě sklopnou takovou část, něco podobného, jako máme na dětských kočárcích.
1: Následně se s kastelánem Vaněrkou přesouváme do druhé části výstavy. Ta ukazuje, co si hrabě Černín ze svých cest po Evropě odvážel domů.
3: Jan Rudolf si dovezl historii dvojí Indie. My zde máme dva originály. Je to kniha, která byla ve své době zakázována a pálena, protože odsuzuje otroctví jak v Indii, tak v Americe. A pak zde máme i porcelán, máme zde dvě unikátní majolikové vázy, které si právě dovezl z Itálie.
1: Pro hraběte Černína ale nebyly nejcennější samotné předměty. Z cestování po Evropě si přivezl hlavně inspiraci, kterou promítl do podoby zámeckého parku i jeho staveb. Z Krásného dvora na Lounsku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 6 minut 9. hodina vy jste s Českým rozhlasem Sever. Jaké jsou aktuální maximální přípustné ceny paliv? To se dozvíte ve zprávách v celou. No a po 9. hodině už dáme řeč. Navštívíme filmový festival v Karlových Varech.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Řeka Bílina se po téměř 50 letech vrátí do krajiny mezi Jirkovem a Mostem. Ústí nad Labem zahájilo výstavbu nového geotermálního vrtu u městských lázní. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb míří ve sněmovně do druhého čtení. Dnes čekejte převážně oblačno až zataženo, k večeru může pršet, teploty i do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Povodí Ohře skoro po 50 letech zbaví řeku Bílinu více než 3-kilometrového potrubí Ervěnickým koridorem mezi Jirkovem a Mostem. Staveniště si dnes přebírá firma, která vybuduje nové koryto řeky. Vracení řeky Bíliny do krajiny vyjde na 190 milionů korun. Hotovo má být v roce 2029.
3: Podle Povodí Ohře nejprve zapotřebí vodu z potrubí převést do nouzového kanálu, který už je hotový. Tudy bude řeka protékat během budování nového koryta. První organizace a živočichové se podle Povodí začnou v řece vyskytovat v prvních 3 letech. Řeku v minulosti vodohospodáři uzavřeli do potrubí kvůli povrchové těžbě uhlí v místě původního koryta. Jan Beneš, Český rozhlas.
2: U městských lázní v Ústí nad Labem začala stavba nového vodního vrtu. Dosavadní zdroj vody už je po letech provozu podle města na hranici technické životnosti. Nový vrt bude hluboký 400 metrů a město za něj zaplatí bezmála 10 milionů korun. Hotový má být do konce letošního roku. Ze stávajícího vrtu podle ředitele městských služeb Tomáše Vohrysky uniká v hloubce z 15 až 30 metrů až polovina vody. Nový vrt proto zajistí další provoz městských lázní a původní zdroj město zlikviduje. Poslanci se vrací k elektronické evidenci tržeb. Návrh zákona, který má systém EET obnovit, míří do druhého čtení. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a také každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Tisknout účtenky tentokrát podle Schillerové potřeba nebude.
4: Nechceme vracet EET z roku 2016. Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem, který odpovídá roku 2026.
2: Opozice pozitivní dopady elektronické evidence tržeb zpochybňuje, návrh ale zatím neobstruovala. Součástí změny je také zavedení různých daňových úlev, jako je školkovné nebo sleva na studenta. Podle opozice si tak v součtu státní rozpočet o moc nepolepší. Benzín a nafta posledním rozhodnutím vlády na konci minulého týdne mírně zdražila. Cenový strop pro benzín oproti pátku stoupl o 17 haléřů a litr. Lidé maximálně kupují za 41 korun a 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty je čtvrtý den a jedná se o 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července.
1: Počasí.
2: Přes den zataženo až oblačno, lokálně občasný déšť nebo přehánky, výjimečně možnost bouřky a k večeru budou srážky přibývat. Teploty od 25 do 29 stupňů. Chladněji bude na Šluknovsku, na horách dnes teploty do 23 stupňů Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem v 7 hodin ráno, 137 cm, průtok 92 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 135 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 135 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: A dálnici D8 stále komplikuje provoz za 77. kilometrem na Ústecku ve směru na Prahu nehoda nákladního auta, které vyjelo z dálnice. Ještě jednou z dálnice, kvůli opravě systému nouzového volání, počítejte se zúženými pruhy mezi kilometry 33 až 25. Omezení platí v obou směrech a nehoda omezuje provoz také na příjezdu do Chřibské po silnici 263 od České Kamenice. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pět minut po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. V Karlových Varech probíhá filmový festival. Karlovy Vary máme kousek. Byli jste se tam podívat, slavného jste někoho potkali. Byli jste někdy na nějakém filmu ve Varech, kterému herci či herečce byste dali křišťálový globus za celoživotní dílo. Tak Fando, ty jsi byl někdy na filmovém festivalu ve Varech?
5: Přímo na filmovém festivalu jsem v Karlových Varech nebyl, ale jinak mimo festival, jo? Několikrát, ano.
0: Dal jsi lázeňskou oplatku?
5: Několikrát lázeňskou oblatku, byl jsem několikrát v hotelu Thermal, krásně jsme si to tam prošli, celé to místo. I mám pár fotografií od té stěny, kde se teď všichni fotí při tom oficiálním festivalu.
0: Krásný. A potkal jsi tam někoho slavného?
5: Já nevím, já si neumím všimnout, ale věřím, že ano, určitě.
0: Tak co vy a filmové Vary, 475 212 212, zavolejte, dáme řeč nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli František Nedvěd, teď už Anna K.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Karlovy Vary, filmový festival tam probíhá. Už jste tam byli? Byli jste tam i na nějakém filmu? Koho slavného jste potkali? Co jste si dali dobrého? My jezdíme pravidelně na filmový festival do Varu. Přece jen z Mostu je to necelých 100 kilometrů, takže hodina na pohodu, odpoledne se sebereme, jedeme. Nikdy jsme tam nebyli na filmu, to z jediného důvodu vždycky je vyprodáno. Zaparkujeme kousek od centra a cestou si pak dáme první teplou lázeňskou oplatku. Samozřejmě potkáváme slavný, ale nikdy jsme neměli štěstí na nějakou tu hollywoodskou hvězdu. Na tu mají štěstí sběratelé a lovci autogramů, kteří tam jsou. Ano, do lázeňského města vyrazili tito lovci, kteří neváhají čekat hodiny, aby získali podpis nebo společnou fotografii s celebritami.
1: I'm waiting for Dustin Hoffman.
2: Krátce po 7 hodině Štefan má v ruce banán a čeká tady pod hotelem Pup právě na hvězdy, konkrétně na Dustina Hoffmana.
1: I really like his movies.
3: Zbožňuji jeho filmy, hlavně Rainmana. Sbírám autogramy. Vracím se sem každý rok. V uplynulých letech jsem tady viděl třeba Michaela Douglase. Rád se sem vracím. Karlovy Vary jsou krásné město, je úžasné tady vidět všechny ty velké hvězdy. Často nejezdí ani do Berlína. Máte štěstí, že můžete pozvat tyhle legendy.
2: Stephen je z Německa a je to lovec autogramu. Teď tady vytahuje desky a na nich má právě připravenou fotografii Dustina Hoffmana. Tucí.
3: Tady je fotografie Dustina Hoffmana z filmu Tucí. Mám tu ale i další obrázky z Rainmana. U nás v Berlíně máme Berlinále. Taky tam čekávám 10 nebo 11 hodin. Snažím se ty festivaly střídat, ale Benátky nebo Cannes jsou už moc velké. Jsou tam tisícovky sběratelů autogramů. Tam už je to docela rvačka. Tady je to takové rodinné, lidé jsou tu přátelští. Obecně mám raději menší festivaly.
2: Při lovení autogramů se Štefan seznámil i se svojí manželkou, takže ztráta času to rozhodně není.
1: So it is not waste of time.
4: No, já jsem včera stával už ve 4:30 a dneska teda taky, no. Tak uvidíme, snad se zadaří.
2: Honza přijel z Kladna a teď tady vedle Štefana z Německa čeká taky na Dustina Hoffmana. Může se podívat na ty autogramy, které tam máte? A Matěj Rupert na první stránce.
4: Jirka Schläger.
2: Aha, hokejista. Takže jenom, nejenom herce, ale obecně celebrity.
4: Obecně, no, sbírám.
2: Tatiana Kohoufová,
4: Aňa Geislerová.
2: Na tu jste musel čekat dlouho, na Aňu Geislerovou?
4: Po večírku jsem ji chytnul.
2: Po večírku?
4: No. Po večírku.
2: Takže lovíte ráno i v noci?
4: No, v podstatě v 4:30 se vracíme, no, na hotel a v 4:30 zase stávám, takže...
2: A stíháte vedle toho i nějaké filmy třeba?
4: Moc ne právě, moc ne. Myslím, že v pondělí, úterý bude čas určitě na nějaký filmy zkouknout, takže zajdu.
2: To máte už od malinka, Honzo, že vás lákají celebrity, zajímáte se o jejich život, chcete jejich autogram, nebo kde byl ten prvotní impuls?
4: Prvotní, asi když jsem byl v Krkonoších a potkal jsem tam Miroslava Vladyku, tak jsem zatoužil mít od něj podpis. Fotky jsem ještě nezbíral v té době. První fotku, co jsem měl, tak bylo asi s Martinem Dejdarem na festivalu v Pardubicích, no, když jsem byl.
2: A když už se podepíšou, co pak s tím diářem? Dáte si to na poličku někam, u postele, díváte se na to, kolik už jich máte, těch knížeček, nebo otevíráte si to průběžně?
4: No, ty deníky ty skladu jako v šuplíku. Koukám se teda na to, ale spíš koukám na ty fotky s těma nežijícíma, protože to je takový raritní, že už člověk to nezíská, kouká na ten podpis.
2: Honzo, ať se vydaří lov, ať se podaří autogram Dustina Hoffmana.
4: Děkuju moc, děkuju za rozhovor.
2: Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Možná taky máte nějaký autogram z Karlových Varů, probíhá tam filmový festival, jezdíte tam, byli jste se tam podívat, chodíte tam i na filmy, koho slavného jste potkali, co si tam dáváte dobrého, volejte 475 212 212, jedeme do Varů, nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Ano, naše telefonní číslo je teď volné, tak toho využijte, zavolejte třeba hned teď, ať se dostanete do vysílání. Probíráme filmové Karlovy Vary, jestli jste tam někdy byli, co se vám tam líbí, koho slavného jste potkali a tak dále, prostě pokecáme o filmech, protože už ve 9:45 u nás začíná zámecké léto, tak moc času nemáme, tak zavolejte 475 212 212. Ta atmosféra ve Varech je úžasná, parádní, je to krásný výlet, potkáváme slavné, známé celebrity. Fotky si s nimi neděláme, ani neděláme to, co někteří, že si ty slavné potají, fotí, to mi připadá jako úplně jako nemoc dobré. My se projdeme po kolonádě, zaplujeme do oblíbené cukrárny, dáme si oblíbený dortík, zaplatíme to, na co jsme vyšetřili celý týden. Karlovy Vary a vy nám píšete, napsala nám Daniela, dobrý den, před 5 lety jsem se potkala s Johnny Deppem. Nedostala jsem se k červenému koberci, protože ten okupovali fanoušci a střídali se už od rána v hlídání těžce vydobitých míst. Stoupla jsem si mimo devět lidí, parčíkem k termálu přijíždělo několik aut, která musela zastavit a chvilku čekat, než se lidé rozestoupí. Jedno zastavilo metr ode mě a v něm Johnny Depp. Zvedla jsem foťák, on zjevně unavený se usmál, zapózoval mi a odjel za svými fanoušky. Cenu za celoživotní dílo bych udělala Taťáně Dykové, tedy až na to bude mít věk, považuji ji za naší současnou nejlepší herečku. Tak co vy a filmový festival v Karlových Varech, zavolejte, jestli jste tam byli, co se vám tam líbí, kam tam rádi chodíte, jestli jste viděli nějaký film nebo potkali někoho slavného. Naše telefonní číslo je 475 212 212. Dáme řeč.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Filmový festival v Karlových Varech, to je dnešní téma. Vzhledem k cenám v restauracích si tam dáme tak maximálně potom kýlu klobásu, ale jak mi říkala kolegyně Jana, i ta klobása už tam stojí 160 korun. Tak doprovodný program parádní, koncerty, výstavy, diskuze, besedy, těch se rádi účastníme, byli jsme na několika k filmům a vždycky to stojí za to, ta atmosféra je příjemná. Pojďme na další telefonát. Vašek z Postoloprty na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, já vás zdravím. Tak z Postoloprty máte kousek do Varu?
1: Jo, do Varu se dá dojet, já nevím, za hoďku 10.
0: No.
1: Přibližně.
0: A byl jste tam na festivalu někdy?
1: Ne, nikdy.
0: Nikdy. A koukáte se aspoň na to, jak to tam probíhá?
1: Jako mě to zajímá, vždycky mě zajímá potom v bulváru, co kdo kde proved, kdo se kde nalil a kdo se kde slíknul tam, kde neměl a tak.
0: Ano.
1: To mě jako to, pak mě zajímají filmy a vždycky mě zajímá host. Letos je teda suprovej host, musím říct. Ano. Jeden z mých nejoblíbenějších herců.
0: Fakt? Takže Dustin Hoffman vás potěšil, že je vlastně kousek od vás?
1: Ano, ano. Ne, že bych za ním musel nutně jít na kafe, ale mám radost, že přijel.
0: A který jeho film máte nejradši?
1: Mám, já jich spousta. Kramerová versus Kramer, Velký malý muž, Malý velký muž, Maratonec je výborný, Motýlek je výborný. Vlastně asi nemá špatný film, podle mě.
0: Jasně. No a ten dostal, Dustin Hoffman dostal Křišťálový globus. Komu by byste dal ten Křišťálový globus?
1: No, u nás by se ho zasloužil určitě Bartoška. Minimálně za to, co udělal jakoby pro festival.
0: No to určitě, to určitě. Takže vzpomínka na pana Jiřího Bartošku. A když jste se díval jste se na ty filmy, co se tam promítají, nalákal vás nějaký, že na ně půjdete do kina?
1: Já většinou, když potom vyjdou recenze, tak se řídím podle těch recenzí a pak jdu do kina jakoby na to, co mě jakoby zaujme.
0: Mě třeba letos zaujal dokument o Báře Bazikové, to jsem přemýšlel, že asi půjdu.
1: Jako, jestli poběží tady někde poblíž kině, tak na ně půjdu, protože shodou okolností patřím mezi moje top zpěvačky.
0: Ano, takže se budeme těšit. Díky za telefonát a pozdravujte Dustin.

0: Super, s vámi Karlovy Vary, filmový festival. Jednou jsme si tam udělali jako komplet výlet, že jsme vyjeli i lanovkou, šli jsme na tu rozhlednu do Motýlího domu a pak dolů pěšky a hledali jsme toho typického Kamzíka. Hodně, hodně dlouho jsme ho hledali, než jsme ho našli. Pojďme na další telefon. Hanička z Krásné Lípy je na telefonu. Hezký den. Halo, halo.
1: Dobrý den všem posluchačkám a posluchačům vám, pane Zdenečku, krásný dopoledne.
0: Dobrý den.
1: A jenom v kostce,
0: povídejte,
1: že jsem jako ten předešlý pán jeden nebyla nikdy na tom festivalu a líbí se mi to tam bevnitř, tam jsme byli.
0: Ano.
1: A bylo to i v tohle kameře, to přímo ten palác, hotel Grand Poop.
0: Hotel Grand Poop.
1: A bylo to krásně, nádherně upravený. Už je to snad prý asi, jestli jsem to nepřeslechla, 325 let, už to moc stojí ten Grand Poop. Tam to bylo tak nádherný křesla, nádherný potaj, koberce, lavice, všechno tak nádherný. Já jsem to viděla po letech.
0: Ano.
1: I tohlavý kameře, chci poděkovat i tohlavé kameře do televize.
0: Ano.
1: A pak ještě na Jiřího Bartošku vzpomínám, velmi to krásně vždycky uvádě. A víte, co se mi jako to, někdo by si řekl, ty to máš rada i ve slých, ve zlé pohádce, jako zlé do ducha. Prince hrál o bílé labuti.
0: Jo.
1: Ale tak nádherně to stvárnil, že jsem si říkal, páni, škoda, že není obsazovaný do víc. V pohádkách taky jsem ještě viděla jiných. A taky takový zvláštní čaroděj a tak jako nepřející a to.
0: Ano, ano.
1: Takže
0: dobře.
1: I na ně vzpomínáme všichni ještě.
0: Dobrý, tak díky moc za telefonát a mějte se krásně. Naschledanou.
1: Mějte se krásně.
0: Naschle. Tolik Hanička z Krásné Lípy. I vy zavolejte 475 212 212. Ještě jeden telefonát stihneme. No, filmové Karlovy Vary, tak byl tam letos už někdo, nebo jste tam ještě nebyli, chystáte se tam, jezdíte tam, zatím tedy volají ti, kteří tam nebyli, tak jsem zvědavý, jestli se mezi vámi najde někdo, kdo na filmovém festivalu v Karlových Varech byl.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, filmový festival v Karlových Varech, samozřejmě povinností navštívit to velké vřídlo, udělat si tradiční rodinnou selfie. Mimochodem jsem si vzpomněl, že jsme tam jezdili do školy v přírody nebo ke Karlovým Varům a vždycky tam jeli do Varu a mamce jsem vždycky kupoval s kamenělou růži. A když jsem byl na poslední Varech, tak už jsem to nikdy nenašel, asi už to nedělají. Pojďme na poslední telefonát. Paní Olina Skryr je na telefonu, hezký den.
1: Taky zdravím všichni a já bych to vzala trošku z jiného konce, ten festival. Po tom červeném koberci by se měli taky projít ty, kteří ráno jdou uklízet po českém národu ten binec. Hmm. Jako já, když jsem to viděla v té televizi, bylo mi to líto, jak může někdo něco odhodit. Jestliže od někaď odcházím, tak se otočím a podívám se, jestli je po mně pořádek.
0: Jasně, jasně, to máte určitě pravdu.
1: To, co jsem viděla, bylo mi to líto. To mě bylo líto teda. Hmm. Oni to, já nevím, já vůbec nevím, já když vysypu cukr do dozy, taky to nevyhodím z okna, ten pytlík. Co to je za chování?
0: Hmm. Dobře, a když se vrátíme k tomu filmovému festivalu, zajímají vás filmy, nebo byla jste tam ve Varech?
1: No tak jo, já mám ráda taky filmy, ale spíš ty starší, ty kriminálky a to vraždění a v těch upoutávkách, jak teče krev a vidějí to diváci, upoutávají tou upoutávkou diváka, to je katastrofa. Hmm. A taky jsem tu růži měla jednou, dostala jsem ji, ano, už se nedělá, taky na to vzpomínám, ale prostě... Chtěla jsem včera jim nechat zahrát písničku, jestli mi se nebral, to je jedno, ale ty by si zasloužili ti, co tam jdou ten nepořádek. Jak může člověk nechat nepořádek takovýhle po sobě? Já jsem na jiný planetě asi, nebo co?
0: Dobrá, tak já vám děkuji za telefonát a mějte se krásně. Naschledanou.
1: No a všichni, ať se nad sebou zamyslejí, nad nedopalkama, nad účtama v supermarketech, fouká to tam z košíku. Celá lidská společnost je nemocná, víte?
0: Dobře, tak jo. Mějte se hezky a naschledanou.
1: Vy taky všichni, mějte se.
0: Tak, tolik poslední telefonát. Dneska dáme řeč o filmových Varech a nikdo z těch, kteří zavolali, tam nebyl. Tak to bylo trošičku unikátní pořád, ale díky moc za dnešní telefonáty.
2: Český rozhlas Sever.

0: Příjemný den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Dneska jsme byli v Karlových Varech, v těch filmových, a zítřejší téma pořadu dáme řeč jsou půjčky, ale ne takové půjčky, jako třeba, že si půjčíte z banky. Co jste někdy někomu půjčili a už se vám to nevrátilo? A nebo naopak, co byste si od nikoho nikdy nepůjčili? I to zítra probereme v pořadu, řádáme řeč po 9. hodině a pamatujte i zítra, na to máme necelých 45 minut, protože už za chvíli jdeme navštívit jeden z dalších krásných českých či moravských zámků. I dnes nás čeká totiž zámecké léto, i dnes něco hezkého můžete od nás vyhrát.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Krásný den, hezké prázdninové úterý. Tak jak jste si užili ty dva sváteční dny? Pravda, kdyby věrozvěsti připadaly nikoliv na neděli, ale na pondělí, bylo by to asi lepší. V příštím roce to tak bude, tak se můžeme už teď těšit. Ale pro nás včerejšek byl dnem pracovním, protože jsme zahájili další soutěžní týden našeho zámeckého léta. Představujeme vám zámecké objekty, jejich pány, kastelány, pracovníky, průvodce, prostě spousty zajímavostí. No a soutěžíme. Tak já to nebudu dlouho natahovat. Soutěžíme o zámecký cestovatelský balíček, to už možná znáte. No a na jaký objekt se dnes vydáme, tak to už nechám na Františku Kinském, který vás provází těmi zámeckými informacemi. Jdeme do toho.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbramy.
4: No, park je úžasný, je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl v roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tam padla jedna informace, že nejhezčí je z vrchu. To je pravda, že dnes nám pomáhají ty drony. Jinak drony to je něco jako oheň, dobrý sluha, zlý pán. Však víme na východ naší republiky, co dovedou udělat za paseku. Ale tady, když mají kameru, krásně natočí nějaké ty exteriéry, tak si to můžeme užívat. Je to opravdu pak krásná podívaná. No, teď bude krásná... Jsem chtěl říct po soutěžení, ale nevím, jak bych to řekl. Prostě budeme soutěžit, hrajeme o zámecké cestovatelské balíčky, tam jsou brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. No a v pátek budeme opět losovat o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. A to ani nemluvím o tom, že na konci léta pak losujeme výherce a ti si užijí nějaké pobyty a tak dále. Takže 731-800-900, telefonní číslo je prozkoušené, teď je vypnuté, abyste měli všichni stejnou startovací čáru. Jdeme na to, máte-li chuť soutěžit, tak vám držím palce, abyste se dovolali jako třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Děkuji Věře Martinové, teď je to opět na nás, na mě a na posluchačích. No, kdo se dovolal jako třetí, já už vím, tím byl posluchač ze Světle, pan Radek. Pane Radku, hezký den, zdravím vás.
1: Hezký den přeji.
0: Jste soutěživý typ, soutěžíte, voláte často nebo ne?
1: No tak soutěžím, ano, občas si zasoutěžím.
0: Vyhrál jste něco, nějaký jackpot pořádný?
1: No, manželka vyhrála vysavač, myslím. No,
0: tak paráda.
1: To byl takový největší.
0: Tak to vidíte, to se hodí vysavač. A vy ho ovládáte doma, určitě. Ne, teď ten vysavač?
1: ten už dosloužil, už máme jiný od synů.
0: Já jsem tím myslel, jestli vy jste povinován luxovat potom doma, ano nebo ne?
1: No tak někdy se toho chopím, tak.
0: Dobře. Tak, pane Radku, půjdeme na to. Soutěžní otázka je velmi krátká. V jakém období zažil zámek Březnice svou největší slávu? Za A. renesance, za B. baroko, za C. secese?
1: Tak byla to renesance.
0: Je to přesně, jak říkáte, je to renesance, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v pátek pak poslouchejte dobře, protože jste druhým, řekněme, semifinalistou, v pátek losujeme pak ten zmíněný ne pobyt, ale tu soukromou prohlídku s Františkem Kinským nebo na jeho zámku. Takže, pane Radku, gratuluju, mějte se hezky,
1: děkuji,
0: pro vás končí tato letní soutěž, protože už jste vlastně takovým tím, no, řekněme, v losování o ty pobyty. Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: No já už vám nemám co říct, jenom to, že z vás zvuk zítřejšímu poslechu, to se vypravíme na zámek v Jindřichově Hradci. Užijte si dnešní den, užijte si s námi zámecké léto. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústavní soud dnes vyhlásí rozhodnutí ve sporu manželů Huličkových a Mosteckého autodromu. Ve Štefánikově ulici v Lounech přibudou nová parkovací místa. Prezident Petr Pavel se na summitu NATO zúčastní neformální večeře lídrů zúčastněných zemí i hlavního jednání Rady Aliance. Dnes čekejte převážně oblačno, s lokálními přeháňkami k večeru bude srážek přibývat, teploty i do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Ústavní soud dnes vyhlásí rozhodnutí o stížnosti autodromu Most proti pravomocnému rozsudku, podle kterého závodiště nesmí obtěžovat okolí hlukem nad míru přiměřenou poměrům. Stížnost podala společnost tím, že soudy podle ní zasahují do práva vlastnit majetek a podnikat. Spor vyvolala žaloba manželů Huličkových, kterým podle pravomocného rozhodnutí hluk ze závodiště nadměrně zasahuje do užívání jejich pozemku a nemovitosti v sousedství autodromu. Ve Štefánikově ulici v Lounech začnou od poloviny července stavební úpravy stávajícího parkování. Podle mluvčí města Pavly Kutlu v úseku mezi ulicemi Fignerova a Emila Fili bude 630 nových parkovacích míst, z toho 4 pro osoby se zdravotním postižením. Hotová by měla být do 2 měsíců.
3: Už od 7. července musí řidiči počítat s dopravním omezením a dočasným zákazem parkování. Město vybuduje 22 šikmých a 14 podélních parkovacích míst. Po dokončení stavby bude úsek mezi ulicemi Fignerova a Emila Fili jednosměrný. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel se dnes na summitu NATO v Ankaře zúčastní Business Fora obranného průmyslu. V závěru dne ho pak čeká neformální večeře s lídry členských zemí, kam ho nakonec pozval turecký prezident. Zítra se prezident zúčastní i hlavního jednání Severoatlantické rady, kde si chce vyslechnout postoje české vlády v oblasti obrany.
4: Pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit. Chci slyšet argumenty, protože prezident je i z ústavy součástí moci výkonné. A vzhledem k tomu, že neprobíhá koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky mezi vládou a prezidentem, a já to považuji za velkou chybu, tak chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
2: Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1 milion a 700 tisíc korun. Nejvyšší částku úřad vyplatil Natálii Vachatové, která premiérovi Andreji Babišovi z ANO radí se svobodou projevu. Dostala 370 tisíc, konkrétně bere 1150 korun na hodinu. Zjistil to Radiožurnál podle informačního zákona. K nejlépe placeným poradcům patří také právnička a manažerka ANO Michaela Pobořilová nebo ekonom Jaroslav Ungerman. Podle úřadu vlády dělají pro Andreje Babiše analýzy, stanoviska a další úkoly. Konkrétní náplň práce ani jeden z poradců nechtěl komentovat. Celkem premiérovi radí 11 lidí.
1: Počasí.
2: Přes den zataženo až oblačno, lokálně občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i možnost bouřek. K večeru budou srážky přibývat, teploty dnes od 25 do 29 stupňů. Chladněji bude na Šluknovsku, na horách pak teploměry naměří maximálně 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 stále komplikuje provoz za 77. kilometrem na úseku ve směru Praha havárie nákladního auta, které skončilo mimo komunikaci. A ještě jednou z dálnice v zúžení u 29. kilometru na exitu Roudnice, opět ve směru na Prahu, se srazila dvě nákladní auta a dodávka. Místo je podle policie průjezdné. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné posváteční dopoledne.
0: Po prodlouženém víkendu je tu zase všední den a s ním na Českém rozhlase Sever dopolední Express. Představíme vám v něm jednoho úspěšného muzikanta, nakoukneme za oponu Teplického divadla, upečeme si plněné trubičky z pochoutkového roku a taky si povíme, proč je dobré mít doma pokojové rostliny. Písničky, které nestárnou, zaspívají Plavci a taky Václav Neckář, nejdřív ale v duetu s Kamilem Střihavkou zpěvačka, které včera patřil Karlovarský Termál. Časozběrný dokument o Báře Basikové měl včera premiéru na filmovém festivalu ve Varech a tak si teď velmi příhodně poslechneme její hlas v jedné z písniček, na které se, jak už jsem řekla, podílela s Kamilem Střihavkou. Čeká nás Místo v životě.
1: Dopolední Express

0: Václav Neckář dospíval 11 minut po 10. hodině. Pokud jde o hudební nástroje, nepřipadám si tak úplně nevzdělaná v tomhle směru, ale zjistila jsem, že mám své limity, když jsem se dívala na letošní zakončovací koncert České filharmonie. Zjistila jsem, že jsem do té doby vůbec netušila, jak vypadá anglický roh. Abych vám to nějak jednoduše popsala, je to dost podobné hoboji. A tak není divné, že hoboista, kterého vám dnes ve slavných severočeších představí Milan Knotek, zvládal hru právě i na anglický roh.
1: Slavní severočeší.
2: Dobový tisk ho označoval za největšího evropského hoboistu. Franz Šidlik, který se narodil v roce 1814 v Tomášově u Mikulášovic na Děčínsku, hrál skvěle i na anglický roh, flétnu a klavír. První hudební krůčky dělal pravděpodobně v místním kostele svatého Mikuláše. Po otci se chtěl stát nadlesním, ale nakonec zvolil studium na pražské konzervatoři. Platil mu hrabě František Vincent ze Salm Reifferscheitu, který byl majitelem Lipovského panství. Zásadní krok udělal Šidlik už ve 20 letech, kdy opustil české země a vydal se na mezinárodní dráhu. Hrál v operních a městských orchestrech, komorních souborech a koncertních akademiích. Rychle se prosadil v Německu, Francii a dalších hudebních centrech, kde byl oceňován pro mimořádnou technickou jistotu, kulturu tónu a schopnost vést kantilénu s výraznou zpěvností. Právě tyto kvality mu zajistily pověst jednoho z nejlepších hoboistů své doby. Po roce 1848 se usadil v Belgii, kde strávil zbytek života a stal se pevnou součástí místního hudebního prostředí. Během evropských turné se opakovaně vracel na muzicírování do Prahy. Doložitelné jsou jeho pražské koncerty s pianistou a skladatelem Gustavem Stadtfeldem. Držitel rytířského Leopoldova řádu Franz Šidlik zemřel v Belgii na Štědrý den roku 1900.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Okay.

0: křížem krajem.
1: V rámci dnešních turistických tipů v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever vás nebudeme zvát na výšlap, ba vlastně ani na procházku. Pozveme vás na prohlídku objektu, do kterého se tradičně chodí za úplně jiným účelem. Zveme vás na červencové a srpnové komentované prohlídky Krušnohorského divadla v Teplicích. Tedy za nás za všechny vás zve Eva Bucharová.
2: Prohlídky hradů a zámků jistě dobře znáte, ale co si prohlédnout třeba takový palác? Krušnohorské divadlo ho svou monumentálností nápadně připomíná. A stejně jako u historických památek, i tady se můžete podívat do útrob budovy, která nedávno oslavila 100 let své existence. Komentované prohlídky umožní nahlédnout do zákulisí i honosných sálů. Krušnohorské divadlo vás zve na dva tematicky odlišné okruhy, které představí budovu z dosud nepoznané perspektivy. První okruh s názvem Noblesa za oponou vás zavede do první poloviny 20. století. S průvodcem se podíváte do foyer, hlavního sálu i Smetanovy síně, a projdete prostory, které běžně zůstávají veřejnosti skryté. Prohlídka nabízí jedinečnou možnost pochopit fungování divadla v minulosti i současnosti. Druhý okruh s názvem Ukázalost nejen teplické smetánky přibližuje společenský život, který se v divadle odehrává už více než 100 let. Ukázalé večírky, dlouhé hudební noci i atmosféra připomínající hollywoodské filmy. To všechno ožívá během prohlídky městských sálů. Zavítáte nejen do foyer, ale taky do restaurace, kavárny, na terasu i do podzemního baru. Na závěr se vám otevře i taneční parket malého sálu. Prohlídky proběhnou o prázdninových nedělích od 11 a od 14 hodin.
0: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Panda Hložek a Petr Kotwald, tohleto kdysi legendární, kdysi chlapecké duo, dnes ve vysílání dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. A před námi je další recept z pochoutkového roku. V neděli vám ho představil Patrik Rozehnal a šlo o druhý nejlepší recept roku 2022 podle Poroty, tedy o ořechové trubičky na skle plněné šlehačkou, původně od Vlasty Pospíšilové z Drnovic na Jižní Moravě. My se je dnes naučíme dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou v rámci toho speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kde mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z let minulých a nedělají nám je zcela záměrně znovu naši posluchači, nýbrž naši porotci a profesionální kolegové. Dnes tedy právě Vojtěch Vrtiška. Ten si ten posluchačský recept musel zjednodušit. Prý proto, aby mu netrval tak dlouho. A přitom paní Pospíšilová ho zvládla za jedno odpoledne.
1: Tak je vidět léta praxe odříkání. Já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
2: Pochoutkový rok.
3: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
1: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku. Jo, zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
3: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
1: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu, dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko. Jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
3: Těsto na trubičky odpočnulo.
1: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
3: Rozvaluj. Narolovat. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník a teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
1: Je to tak, to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
3: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na

0: 200 stupňů, takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
1: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout.
0: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
1: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá.
0: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
1: Je to tak.
2: No, jak křehká.
0: Jako... Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
0: Vypadají opravdu luxusně.
3: Vypadají skvěle. Recept na ořechové trubičky plněné pařížskou šlehačkou podle Vojtěcha Vrtišky najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz a jsou tam i fotografie, na základě kterých já mohu tvrdit, že vypadají výborně. Kromě fotografií je tam samozřejmě i původní recept od Vlasty Pospíšilové z Drnovic. No a my už hledíme směrem k další neděli, kdy si připomeneme recept, který se v roce 2022 ocitl na prvním místě díky rozhodnutí poroty. Půjde o zámecký kunštáctký perník, který nám pěkně po svém tentokrát upeče Ivan Vodochodský.
4: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Tak tohle byly Rangers, pěkné úterní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. V dopoledním expresu došla řada na pravidelné babské rady. Dnes se budou týkat pokojových rostlin. Některé z nich totiž umí osvěžit vzduch nebo si dokonce poradit s nejrůznějšími pachy. Víc už Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Nepříjemný zápach v bytě nemusíte řešit jen osvěžovači vzduchu nebo vůní ve spreji. Existují pokojové rostliny, které dokážou vzduch přirozeně pročistit. Mezi nejznámější patří tchýnin jazyk. Je téměř nezničitelný a zvládne růst i tam, kde jiné květiny strádají. Jeho velkou výhodou je schopnost filtrovat vzduch a omezovat pachy z kouře nebo vaření. Navíc produkuje kyslík i během noci, takže se skvěle hodí třeba do ložnice. Další užitečnou pokojovkou je tolcovka s lesklými listy a kalichy bílých květů, která působí navíc i dekorativně. Umí zlehčovat vzduch a omezovat nepříjemný odér. Dobře se jí daří hlavně v koupelnách nebo místnostech s vyšší vlhkostí. A do třetice všeho dobrého břečťan bývá spojován spíš se zahradou, ale dobře prospívá i v interiéru. Dokáže osvěžit těžký vzduch v místnostech, kde se málo větrá. Je proto ideální hlavně do menších bytů nebo kanceláří.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. We'll be right back.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marta Jandová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ze písničky nemusí vyplývat žádné poučení, žádný zásadní vzkaz, ale já myslím, že z téhle písničky nám jeden vzkaz vyplynul, a to sice nepijte to laciné víno. Nestojí to za to. Pokud se dnes vydáte za nějakou kulturou, dopřejte si sklenku něčeho kvalitního. No a kde tu kulturu najdete? Od toho jsou tady typy Českého rozhlasu Sever, které vás dnes zvou na pokračující divadelní piknik v Mostě. Od 10 a od 4 se bude hrát v divadle Rozmanitostí, ale žije i velké divadlo. Od 11:15 tam vystoupí herecké studio Elišky Peškové, bude to práce Nádení, lásky, trápení, tak se jmenuje ten kus. No a ve 20:45 proběhne na velkém divadle slavnostní zakončení divadelního pikniku, který pravděpodobně v Mostě zůstane i příští rok. Tak pokud jste to letos nestihli, můžete to napřes rok napravit. Další divadlo se bude hrát ve Sloupu v Čechách, v tamním lesním amfiteátru. Dnes vystoupí docela velké divadlo Litvínov s představením Tři mušketýři. Zpracovali to jako muzikálovou komedii, tak já myslím, že na letní večer dobrý tip. Stejně tak jako pozvánka do Roudnice nad Labem, do Zámeckého parku, kde od 9:30 bude Miroslav Táborský sám samojediný hrát blázinec tuhletu komedii, která ovšem se nevyhýbá ani mrazivé vizi světa. Uvidíte v Zámeckém Roudnickém parku od 9:30. No a ještě pozvání z trochu jiného soudku. Děčínská zoo pořádá celé prázdniny sokolnické úterky. Ukázku sokolnických aktivit tam můžete vidět vždycky ve 12 a taky 17 hodin. No a ještě trocha muziky v Chomutově, v knihovně, nebo možná před ní od 16 hodin pravidelný letní koncert Big Bandu Zdeňka Telga. Tak já doufám, že ta kulturní nabídka pro dnešní den vám nepřipadala podvyživená, že jste si vybrali a že se vypravíte na něco pěkného, co vám může zlepšit náladu a pozvednout den. O něco podobného se snaží i vysílání Českého rozhlasu Sever. Za malou chvíli zprávy s Františkem Janačíkem a v nich aktuální události nejen ze severu Čech, ještě předtím, ale hit, který, myslím, nepotřebuje žádný obsáhlejší komentář. Čekají nás Queeni a jejich Radio Gaga.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný králův Rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospíchároba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských Vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Litoměřicích začne od září fungovat poptávková doprava. V Jirkově na Chomutovsku začíná čipování popelnic a kontejnerů na odpad. Vláda v příštím roce přidá 630 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% hrubého domácího produktu. Dnes čekejte převážně oblačno, lokální přehánky, k večeru bude srážek přibývat. Teploty dnes i do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Litoměřice od září zavedou dopravu na objednání. Nová služba podle mluvčí města Michaely Rosypalové nebude mít pevný jízdní řád ani trasu. Lidé si jízdu objednají až 24 hodin předem prostřednictvím mobilní aplikace anebo v městském infocentru. Po Litoměřicích bude zdarma. Do okolních obcí zaplatí cestující 15 korun za jednu jízdu.
3: Dopravu zajistí dva 9-místné elektrovozy. Jezdit budou od 7 ráno do 7 večer. Nová služba podle Rosypalové zajistí spojení také do Mlékojet, Žitenic, Miřejovic, Žalhostic, Trnovan a Michalovic. Roční provoz vyjde město přibližně na 5 až 6 milionů korun. Z Litoměřic Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: V Jirkově na Chomutovsku začíná dnes vozová firma čipovat popelnice a kontejnery na odpad, informuje o tom na webu města. Majitelé zahrádek nebo rodinných domů by proto měli nechat své nádoby na směsný komunální odpad u rodinných domů volně přístupný. Vždy po celý svozový den a také den následující. Akce potrvá do podzimu tohoto roku. Česká vláda chce v příštím roce navýšit rozpočet Ministerstva obrany o 630 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O splnění závazku bude Babiš mluvit i na summitu v projevu, který schválila vláda.
4: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
2: Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho jednou ze tří zemí, které 2% závazek dosud neplní. Německo chce od příštího roku zvýšit spotřební daň na alkohol o 20%, informovala o tom agentura DPA. Zákon, který už německá vláda schválila, by měl zvýšit roční příjmy země o přibližně 455 milionů eur, přibližně o 11 miliard korun. Daň se netýká piva, které má zvláštní sazbu, a také vína, které v Německu neplatí žádnou spotřební taxu. Vláda podle ministra financí Larse Klingbeila chystá zavést taky daň na slazené nápoje. Vyšší sazby za takové výrobky podle něho chrání zdraví Němců.
1: Počasí.
2: Přes den zataženo až oblačno, lokálně občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. K večeru budou srážky přibývat. Teploty od 25 do 29 stupňů. Chladněji bude na Šluknovsku, na horách teploměry naměří dnes i 23 stupňů Celsia ve stínu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na kruhové křižovatce v Litoměřicích na hlavním průtahu nad nádražím policie řeší srážku osobního a nákladního auta. Na dálnici D8 zúžení u 29. kilometru na exitu Roudnice ve směru na Prahu policie řeší srážku dvou nákladních aut a dodávky. Místo je podle policie průjezdné. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po zprávách pokračuje dopolední Express. Už koncem tohoto týdne by se zase mělo začít oteplovat a mělo by přibývat i slunečních paprsků. A tak věřím, že spousta z nás vyrazí k vodě. Co všechno může takové letní koupání udělat s naší pokožkou? Právě o tom si už za chvíli budeme povídat s dnešním hostem dopoledního Expressu Českého rozhlasu Sever. A tím hostem bude doktorka Eva Novotná.
1: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: V letošním létě už jsme toho stran počasí zažili spoustu. Bouřky, dny plné deště, ale taky spalující vedra. No a právě ta většinu z nás vyhnala někam k vodě. Letní koupání a slunění je skvělá věc. Na druhou stranu jsou to aktivity bezesporu náročné pro naši pokožku. A tak se právě péči o kůži v létě dnes budeme věnovat s kožní lékařkou Evou Novotnou. Pěkné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Je kůže v létě vystavená větší zátěži než ve zbytku roku?
2: Já se domnívám, že je vystavená větší zátěži UV záření, protože všichni vyjíždíme na dovolené, děti mají prázdniny, tábory, takže nesedíme uvnitř zavřené místnosti, nesedíme ve škole, v kancelářích. Většina z nás vyráží i někde do rovníkových oblastí, kde vlastně ta středoevropská kůže na to není tolik uspůsobená.
1: Jasně, UV paprsky, to je sluneční záření, které obsahují i tuhle složku. To je jedna věc, ale to koupání je věc druhá. Právě před tím sluníčkem často utíkáme do vody. Jak působí voda, nebo působí každá voda na kůži stejně?
2: No, chlorovaná voda jednoznačně kůži vysuší, podráždí, to je hlavně problém u těch pacientů, kteří mají citlivou kůži, od dětství je třeba provází nějaká forma ekzému, proto se jim ta kůže zlepší u moře, kde je to minerální složení, většinou i jako se snaží odjet k tomu moři se zdravou kůží a kromě toho víc tam dbáme o to, aby se jednak chránila ta kůže, takže se promazává a po vodě se promazává nějakým pleťovým mlíčkem, dodáváme ji tu jako možnost výraznější regenerace.
1: Když zůstaneme u té tuzemské vody na koupalištích, tedy u té chlorované, jsou lidé, kteří jsou na chlor vyloženě alergičtí?
2: Jako spíš bych řekla, než alergii na chlor, že je dráždí, že ji takzvaně tu chlorovanou vodu nesnáší, protože když se vykoupou, tak ji mají přesušenou, to vede k škrábání, mechanickému podráždění, k zarudlým ploškám a to se takhle točí pořád dokola.
1: Je to tím, že ta chlorovaná voda extrémně narušuje tu přirozenou ochrannou bariéru, kterou lidská kůže má?
2: Určitě. Časté koupání a mytí smívá ten ochranný film, který si potom ta kůže při opakovaných zátěžích nestačí vytvořit. A to je takový to třeba, jak vidíme i během roku, rozpraskaný ruce u těch lidí, kteří mají hodně, se máchají, mají saponáty, jsou v prašném prostředí, tak takhle působí i ta voda, že tu kůži může vysušit. Někdy se využívá toho, že se rozvolní ty buňky a potom tam v druhé době líp se dostanou ty promazávací krémy a mají větší efekt. Proto se třeba doporučuje, když člověk vyjde z vany, aby si tu kůži jenom lehce osušil a pak i hned vetřel nějaký krém.
1: Když mluvíme o chlorované vodě teď v souvislosti s koupališti, tak ale to neznamená, že ji nepotkáme i doma, protože i ta z kohoutku je nějak chlorovaná.
2: Ano.
1: I tam platí, že čím častěji a intenzivněji se koupeme,
2: tím se ta kůže dráždí, obzvlášť potom zase naopak v těch zimních měsících, kdy máme vysušeno, že jo, tak takový to nakládání se na dlouhou dobu do vany pěnou není úplně ideální.
1: Říká doktorka Eva Novotná, která je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je lékařka Eva Novotná. Její odborností je dermatologie a tak se věnujeme právě kůži, která toho v létě s námi zažívá velkou spoustu. A my už jsme zavadili o to, že na rozdíl od chlorované vody, ta mořská dělá kůži dobře. Platí to jako beze zbytku? Ta mořská nevysušuje?
2: No, tam je asi ten rozdíl v tom obsahu těch minerálů, které ty kůže dělají dobře a většina těch pacientů nebo většina těch lidí jede k tomu moři se sklidněnou kůží, že on nejede tam, když je podrážděná, zarudlá, a většina i potom po tím pobytu v tom moři se vykoupe, osprchuje, natře něčím, ať už je to nějaký hydratační krém nebo pleťové mlíčko, nebo znovu použije nějaký krém s ochranným UV faktorem. Tím si myslím, že se jako zabrání tomu přesušení a vysušení. No.
1: Ale uměla by to i ta mořská voda bez
2: uměla, no, když by péče. Jako bez ty následní péče, tak taky podráždí kůže, že?
1: Říkáte, že se i lidé, kteří mají nějaké problémy s exémem a s těmihle věcmi, na které je mořská voda dobrá, snaží k moři vyjíždět v klidové fázi. Ve chvíli, kdyby to tak nebylo, kdyby na té kůži byly nějaké ty projevy, i tak je vhodné jí máčet, anebo v tu chvíli
2: ne? Myslím si, že ze zkušenosti od pacientů z té ambulance, že když jedou s podrážděnou kůži, tak ten efekt ty přímořské terapie a toho koupání není takový, protože na počátku toho pobytu, potom, když se ponoří do ty vody, tak je ta kůže pálí, svědí a vlastně oni tam jezdí proto, aby prodloužili to klidové období na té kůži, aby byli další dobu bez potíží a překlenulo jim to podzimně zimní období, aby měli větší klidovou fázi.
1: Jak rychle ta pokožka na blahodárnost mořské vody zareaguje? Jak dlouho potřebuje být máčena, aby získala tu odolnost?
2: No, jako celkově ta kůže se zlepší při pobytu u moře tak po těch 14 dnech, pokud tam jedete v tom klidovém stádiu a jako... Abych řekla, kolik minut bezprostředně ta mořská voda dělá dobře, tak většinou tam všichni jdeme na nějakých 10, 15, 20 minut, pokud nejsme nějaký intenzivní plavci, a tam si zase musí člověk tu kůži ošetřit něčím mastným, aby se nedrážděla. No.
1: Nicméně týden je málo. Chce to
2: přijde mi, že to je málo. No, jakože týden je takovej, i když teď je asi jako hrozně modní jezdit na nějaký zkrácený dny k tomu moři, třeba i častěji. No, ale to si myslím, že ty kůži nestačí.
1: Říká doktorka Eva Novotná, která je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever a se kterou si o letním koupání a následné péči o naši pokožku budeme povídat i dál zase po písničce skupiny Bee Gees.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je kožní lékařka Eva Novotná a společně si povídáme o tom, co všechno může potkat naši kůži při těch letních aktivitách. Zatím jsme se koupali, ale my se taky v létě můžeme koupat ve vlastním potu.
2: Pravda.
1: Když udeří ta vedra, která byla, tak to není nic složitého. Pocení je obrana organismu proti vedru a ten pot jako ochlazuje, ale může taky dráždit.
2: Určitě může dráždit, protože v létě se objevuje větší procento pacientů, kteří mají v těch zapáškových krajinách, ať už je to pod paží, v tříslech, nebo u žen pod prsama, zarudnutí. To je daný skutečně tou dráždivostí toho potu, složením a plus jako ještě nošením některého nevhodného oblečení, kde se víc zapotíte, kde nedochází k odpařování a ta kůže se pak dráždí, zarudne a zlobí.
1: Dá se tomu nějak efektivně předcházet? Dá se nějak jako připravit na to, že je před námi den, dva, tři, kdy víme, že se budeme víc potit a nechceme, aby ta kůže došla do toho podrážděného a nepříjemného stavu?
2: Určitě existují preparáty protipotivosti, které se dají natřít na ty inkriminované oblasti, no a pak samozřejmě to častější výměna bavlněného oblečení, ať už jsou to trička, košile, nebo tak, jak jsou teď modní ty různé obleky s UV filtrama, vlastně, které chrání tu kůži. Prostě jako v tom létě musíme o to víc pečovat.
1: Když říkáte preparáty proti pocení, většina z nás je používá na podpaždí, to je taková ta asi nejkritičtější oblast. Tyhle ty můžeme použít na ty ostatní části,
2: to jsou ty preparáty, které jsou prodejné v lékárně na tu zvýšenou potivost, hyperhidrózu a ty ovlivní potom. Ty pacienti, kteří mají jako extrémní problém a omezuje je to třeba v nějaké činnosti, tak spousta lidí chodí na obstřiky botoxem, že vlastně ta potivost se sníží na určitou dobu.
1: Ve chvíli, kdy už k tomu podráždění právě z důvodu zvýšeného pocení dojde, je ta péče o pokožku následně stejná jako po tom intenzivním koupání, prostě jenom promastit něčím nekonfliktním?
2: Ano, něčím takovým indiferentním, lehkým, co se vsákne. Samozřejmě, když je potom to podráždění výraznější, tak se používají preparáty s obsahem zinku nebo titanu, které ty kůže sklidní a zarudnutí mizí rychleji. Problém je potom, když se to dlouhodobě nechá a nasedne do toho nějaká bakteriální infekce nebo plísňová, kvasinková, tak to už potom je takové komplikovanější.
1: O tom, kdy vyhledat dermatologa, jak poznat ten stav, který už sami těmi běžně dostupnými mastičkami nevyřešíme, tak o tom si budeme povídat, až dospívá Eva Farná.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever. Hostem v našem vysílání je dnes kožní lékařka Eva Novotná a povídáme si o letní péči o pokožku. Já myslím, že

0: tím fyzikálním, kterým dětem, to je ten, co obsahuje titan a zinek, co těm dětem neškodí, není to ten chemický. No určitě pro ně není vhodná ta inkriminovaná doba mezi 11. a 3. hodinou, kdyby se neměli vystavovat na sluníčku a když, tak do stínu.
1: Jasně, slunění to je jedna věc, to se, dejme tomu, nějak ošéfovat rodičovsky dá, ale děti bývají neuvěřitelní vodouši.
0: To jako je pravda.
1: Dostat je z vody je složité a když je v tu chvíli chceme účinně chránit, tak spousta rodičů šahá po takových těch celotělových plavečkách a tak, ale to zas jako jsou ty děti celou dobu v něčem vlhkém, to přece tak taky nemusí úplně svědčit.
0: Tam ty rodiče kupují ty oblečky s tím UV filtrem a předpokládají, protože jak jsou v té vodě, že jo, tak tam je větší odraz, větší zátěž, no tak asi je dobrý použít nějaký vodě odolný preparát a určitě v častějším intervalu domazávat a nějaký klobouček na hlavu, že jo, aby se nespálila ta pokožka kštice, to je taky častý a
1: brýle. Šlo o to permanentní mokro.
0: Jestli
1: v tu chvíli té kůžičce nevadí, že je vlastně neustále, oni jsou to sice rychle schnoucí materiály a tak, ale pořád je to mokro jako intenzivnější, než když na něm sem tam máte kapku.
0: Jako neměla jsem v ambulanci dítě, který by mělo z tohohle oblečení podráždění kůže. To je jsem neměla.
1: Pomáhá nějak naší pokožce, když dodržujeme pitný režim, když jíme zdravě a lehce během toho léta. Je i tohle něco, čím můžeme kůži prospět?
0: Ono existuje, používá se výraz vnitřní fotosenzitivity, vnitřní protisluníčkový preparáty, což jsou potraviny, které tlumí volné radikály, které se objevují při slunění a které v určitém okamžiku i chrání tu kůži před sluníčkem. Ale jako zkušenosti s tím, že by mi někdo řekl, já to načetla v knize, že by mi někdo řekl, jako že jí tolik a tolik mrkve a to, že ho potom chrání a že má tyhle potraviny a to, že je dobrý, to nemám.
1: Já mám s tímhle jednu zkušenost, zkoušela jsem vitamín, co to je v mrkvi, A?
0: A, no, pro vitamín.
1: A jeden rok jsem ho brala velmi intenzivně. Ano. V létě mi naskákaly pigmentové skvrny. Tak.
0: No, a ještě tam vlastně platí, že taková saturace, kdy je to účinný, je, že vám zežloutnou nebo z oranžový dlaně, že jo? To je ta dostatečná dávka. No a to,
1: kdo by to chtěl?
0: Kdo by to chtěl? No.
1: Tak tolik tedy dnešní povídání o letní péči, o pokožku. Nezapomínejte se mazat.
0: Ano.
1: A
0: hlavně zevně.
1: No jistě. Vždyť o ničem jiném, paní doktorko, celou dobu nemluvíme. Obnovujte tu ochranou bariéru, kterou naše kůže má, abyste si léto mohli užít bez nepříjemných problémů. Naším hostem byla doktorka Eva Novotná. Děkujeme.
0: Krásné léto. Naschledanou.

0: Povídali jsme si o kůži a vodě, Tomáš Linka zpíval o vodě, a tak u vody ještě zůstaneme. Od začátku prázdnin totiž začala z přístavišť u Máchova jezera jezdit pravidelná lodní doprava, tedy ta na vodě. Dohromady 6 spojů denně propojuje celkem 8 přístavišť. Lodní doprava má ale svoje specifika. Někdy je například nutné udělat kvůli počasí mezi jednotlivými jízdami servisní přestávku v loděnici.
1: Tady vidíme zakotvenou Jarmilu, nejmenší loď, a hned tady vedle kolegové vyčerpávají teda dešťovou vodu z Hynka.
2: Nám prchlo dopoledne.
1: Tak. Ano, ta loď je tedy částečně krytá, částečně má otevřenou tu palubu. Kolik tam vody do toho nateče takhle za tu jízdu?
3: Za tu jednu jízdu já bych řekl třeba 100 litrů.
1: Vstupujeme tady. To je taková malá kabinka, opravdu jako pro jednoho člověka. Ano, je to velikosti telefonní budky, ale je to krásné vyřezávané dřevěné kormidlo s mosazným kováním.
3: Má ještě mechanický táhla na ovládání kormidla.
1: Popisuje kapitán lodi Vladimír Jakša.
3: Ovládá se relativně dobře. Má je na tom hůř.
1: Má je na tom hůř, no velká, že jo?
3: No, ale hlavně má plochý dno.
1: Koukám, že nějaké moderní vybavení tady je, to je asi povinné, že jo?
3: Přesně tak, to je jako jinak by to neprošlo registrem.
1: To je samozřejmě osvětlení klasické, to je nějaká anténa a další.
3: To je hromosvod,
1: jo. A to stalo se vám někdy, že vám bouchlo bez toho?
3: Mně se to stalo v Holandsku před 40 lety.
2: A to přijde na ten profil, na to, Vojto, nestoj na to, mi to pomoct zvednout.
1: Tak, loď je připravená. A může se vyrazit.
4: Tři linky vlastně jedním směrem a tři linky druhým směrem.
1: Říká jednatel regaty Máchovo jezero Karel Málek.
4: Takže první zastávka je Klůček, pak je Borný a tímhletím směrem. A druhá linka jezdí opačným směrem, to je Hotel Port, Starý Splavy, Šroubený, Borný.
1: Lidé lodní dopravu nevyužívají zdaleka jen k rekreačním účelům.
4: Ty lidi to využívají i pro přepravu na ty pláže a i do docks na nákupy.
1: Jo, takže třeba lidi ze splavu se jdou na nákup lodí.
4: Přesně tak, pokud jsou ubytovaný v rekreačním středisku ve Starých Splavech, zvaný Václavák, tak nejbližší mají přístaviště Šroubený a z toho se dopravějí sem do docks a můžou si nakoupit.
1: Za každý úsek mezi zastávkami cestující zaplatí 30 korun, děti 20 korun. Od Máchova jezera Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Prehroní.
1: Kristýna dospívala 10 minut před polednem, to znamená, že doslova na dosah je okamžik, kde slunko bude naopak naprosto nejvýš, pravé poledne to bude co nevidět. A tak nás v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever logicky čeká kuchařská inspirace. A bude to kuchařská inspirace vhodná i do horkých letních dní. Se Slávkou Brádlovou si dnes uděláme těstovinový salát a to se dá jednak připravit, ale hlavně se to dá jíst, i když je venku opravdu vedro.
2: Vaříme se Slávkou.
3: Do horkých letních dnů je ideální těstovinový salát. Navíc můžete ho připravit předem a nechat trochu proležet v ledničce. Tak na dvě porce budeme potřebovat 2 menší porce uvařených těstovin, 80 gramů šunky, 80 gramů sýra podle chuti, může to být ajdám, gouda, niva, třeba i uzený oštěpok. Potřebovat budeme také kousek pórku, asi 2 lžíce majonézy, kterou můžeme kombinovat s bílým jogurtem, a sůl a pepř. Do těstovin, samozřejmě uvařených a vychladlých, vmícháme nakrájenou šunku, pórek a hrubě nastrouhaný sýr. Promícháme s ochucenou majonézou a to ochucení je prosté, jenom sůl a pepř. Tak dobrou chuť.
2: Vaříme se Slávkou.
1: Přesně nějak takhle vypadal náš rodinný jídelníček, když venku panovala ta skoro 40-stupňová vedra. Teď je to zase gastronomicky o něco veselější, ale těstovinový salát prostě má své kvality. Stejně jako vysílání Českého rozhlasu Sever, které vám předpolednem nabídne Michala Tučného a taky Suzy Quattro a Krise Normana. Tak pěkný úterek s námi.
4: Medicine man.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Řeka Bílina se po téměř 50 letech vrátí do krajiny mezi Jirkovem a Mostem. Stovky středoškoláků dnes nastupují na dobrovolné vojenské cvičení. Meteorologové varují před zvýšeným rizikem požárů na jižní Moravě. Bude oblačno i zataženo s občasným deštěm a teplotou do 28 stupňů. Dobré poledne, zprávy a Jana Moravcová. Povodí Ohře skoro po 50 letech zbaví řeku Bílinu více než 3-kilometrového potrubí Ervěnického koridoru mezi Jirkovem a Mostem. Staveniště si dnes přebírá firma, která vybuduje nové koryto řeky. Vrácení řeky Bíliny do krajiny vyjde na 190 milionů korun. Hotovo má být v roce 2029.
2: Podle Povodí Ohře nejprve zapotřebí vodu z potrubí převést do nouzového kanálu, který už je hotový. Tudy bude řeka protékat během budování nového koryta. První organismy a živočichové se podle Povodí začnou v řece vyskytovat v prvních 3 letech. Řeku v minulosti vodohospodáři uzavřeli do potrubí kvůli povrchové těžbě uhlí v místě původního koryta. Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Na 10 místech v Česku nastupují dnes středoškoláci k dobrovolnému vojenskému cvičení. Fyzickou i psychickou odolnost budou trénovat například v Liberci, Žadci nebo Prostějově. Armáda původně počítala s 800 účastníky, kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu. Na 30-denní akci se přihlásilo téměř 1200 studentů. Pokračuje mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňa Košvancová.
3: Každý student, který absolvuje dobrovolné vojenské cvičení, má splněn kurz základní přípravy. V případě, že se v budoucnu rozhodne stát se vojákem z povolání nebo vstoupit do aktivní zálohy, či se rozhodne pro studium na vysoké vojenské škole, nebude muset absolvovat výcvik znovu.
1: Kromě snadnějšího nástupu do armády dostane každý účastník, který projde celým cvičením a složí přísahu, přes 38 tisíc korun. Na jižní Moravě od dnešního odpoledne hrozí zvýšené riziko požárů. Může za to dlouhotrvající sucho a silnější vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav, platí až do odvolání. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky. Hrozí i zhoršení kvality vzduchu, které může u některých lidí způsobit dýchací potíže. Česko předá zadrženou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju-Liebichovou do Německa. Rozhodnutí dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Liebichová má ve své vlasti nastoupit do vězení. Návratu se bránila. Její případ vyvolal v Německu debatu ohledně zákona o sebeurčení. Ten umožňuje úřední změnu pohlaví prohlášením na matrice. Původně byla Liebichová odsouzená ještě jako muž. Podle tamních médií tuto možnost účelově využila, aby se vyhnula mužské věznici.
0: Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, ty budou k večeru četnější. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, maxima na horách do 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda 2 nákladních aut komplikuje provoz na D8 na 29. kilometru ve směru na Prahu u obce Kleneč a bouralo se taky v Mostě v ulici Československé armády. Tam se srazila 2 osobní auta. Aktuálně tam policie nehodu vyšetřuje. To byly zprávy v pravé poledne. Já vám přeji dál pěkné úterý s námi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

písnička, která nestárne, tak to byl Vladimír Mišík a Jednohubky. Posloucháte Český rozhlas Sever a jsou tady polední písničky na přání. No a samozřejmě od mikrofonu vás tady zdraví Miroslav Tartárek, to jste si asi všimli, no a také tady máme pro vás kontakty do studia. Pokud nevíte, neznáte, dobře poslouchejte. Telefon, ten má číslo 475 212 212, SMSky, ty můžete posílat k nám do studia na číslo 90 011 04 ve tvaru. První slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A nebo pište na e-mail a ta adresa je zahrajte@rozhlas.cz. Toli tedy kontakty, já tady mám teď nachystaný první dnešní e-mail. Hezké úterý tady čtu, dnes má 680. narozeniny britský bubeník a zpěvák Ringo Starr, známý ze skupiny Beatles. Moje maminka Jaroslava vybírá písničku od Beatles, která se jmenuje Yesterday. Bohuslavám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům, Sylvie z Prahy.

Skupina Beatles a písnička Yesterday, jsou tady písničky dopřádí na Českém rozhlasu Sever a než se vrhneme a podíváme a budeme věnovat vašim telefonátům, mám tady ještě jeden písemný vzkaz právě teď před sebou. A ne to přečtu. V Armorice na severu Francie je vesnička plná hrdých a nezdolných galů v čele s váženým náčelníkem Majestixem. O víkendu tam měli všichni velký důvod k oslavám. Náčelník slavil své 60. narozeniny. Místní Bart Trubadix byl jako vždy umlčen, proto chce žena Majestixe, Bonemína, zahrát ódu pro svého muže alespoň prostřednictvím Českého rozhlasu Sever. Všechno nejlepší čumáčku přeje nejen Bonemína. A tady je písnička Marika Vombitová a Koloseum.

0: Pro pěkné poledne, popoledne, Marika Gombitová a Koloseum, jsou tady písničky na přání, já slíbil také vaše telefonáty. Ten první nás zavede v Ústí nad Labem do Neštěmic, kde je u telefonu nachystaná paní Marcela. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Miro, já vás taky zdravím a všechny posluchače. Mám k vám jednu velikánskou prosbu.
0: Povídejte.
1: Chtěla bych nechat zahrát písničku, ale nechám ji jako překvapení.
0: Dobře.
1: Pro paní Helenu a Honzu Moravcovi.
0: Ano.
1: A jsou na chalupě v Senkově u Loun. Tak bych jim chtěla nechat zahrát hezkou písničku, aby se tam měli dobře a hezky. A ještě tuhle písničku posílám panu Málkovi Neštěmic a Helče do Litvínova a zapomněla jsem na vaši maminku.
0: Zdravím, jo, že, děkuju, vaši maminku. Děkuju.
1: Nemáte zač. A jinak všech, s kým si všem necháváme zahrát a pro ty lidi, kdo jim nenechá zahrát.
0: Dobře, také i na ně spolu myslíme, vy se mějte také krásně a ta písnička ta zazní za malý okamžik a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marta Jandová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není plyn. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Já myslím, že jste poznali, že to byla Zdena Lorencová, Jana Přeučila, písnička Proč žiješ rád. Pojďme se věnovat dalšímu z telefonátu. Ve vysílání už vítám paní Marii ze Šestajovy. Dobrý den.
1: Dobrý den, Mirečku, srdečně vás zdravím a také všechny posluchače. A prosím o písničku, kterou...
0: Já ji uvedu, jak jsme se tady domluvili, Tom Jones bude zpívat, no. Green, Green, Grass of Home. Komu to zahrajeme, pro koho to pošleme?
1: Pro Marcelku z Vištěmic, Maruškám, do Děčína, do Chomutova a všem posluchačům, kterým se líbí.
0: A také
1: a
0: vám budu hrát.
1: Všem hezký den.
0: A já vám celý týden, pokračující vlastně úterý už. Tak mějte se fajn a naslyšenou. Děkuju.
1: Naschle. Také. Naschle.

Tom Jones, Green, Green, Grisou Home, s vámi je Český rozhlas Sever, jsou tady polední písničky na přání. Já tady mám nachystanou na telefonu další posluchačku. Zatím, jak se dívám, nám volají posluchačky, které mají křestní jméno Odm.

0: Olga Lounová, narozeninová, písničky na přání pokračují, budou tady zhruba půl hodinku. Tak pojďme se věnovat dalšímu z telefonátů, hlásí se nám totiž Hřibice a odtud nám volá paní Anděla, která vás také zdravím a vítám, dobrý
1: já
0: den.
1: Já vás taky zdravím a všechny posluchače, pane Mirku.
0: Děkuji moc.
1: Zdravím vás a já bych chtěla dneska poslat písničku Pepovi do Štětí, potom Haničce do Touchovic, Božence do Žadce a do Jirkova.
0: Dobře. A také vám budeme hrát.
1: To písnička byla taky pro vás. A
0: děkuju.
1: Chtěla bych ještě pozdravit a poslat písničku do Ústí tomu. Pan Ježíš, jak se jmenuje?
0: Já nevím.
1: Kájovi.
0: Dobře, Karlovi, já jsem to tušil. Tak, písnička je pro vás a jak jsme se domluvili, tady je teď Václav Neckář a písnička Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Tak hezký poslech a naslyšenou.
1: Děkuju moc. A naslyšenou a děkuju.

0: Písnička, která nestárne, tak to byly Marie Rotrová, Petr Němec a Ranní loučení. Jsou tady písničky na přání, pojďme se teď opět vrátit k telefonní lince. Číslo sem do studia, to je 475 212 212 a po delší době, teď ve vysílání také vítám paní Marie z Děčína, kterou zdravím. Dobrý den vám přeji.
1: Já vás zdravím, Míro, i všechny posluchače. Písničku bych chtěla poslat Nožence a Šárce do Liberce, kamarádkám z jógy, Maruškám, Benešov, Všestavice, Chomutov, Ale a Petrovi, ale hlavně všem posluchačům i vám do studie.
0: Děkuju.
1: Mějte se moc hezky a naslyšenou.
0: A také pro vás, vybrala jste perfektně, ono se to tak jmenuje, perfekt. A tady je Ed Sheeran, tak pojďme si písničku užít. Pokud možno vám přeji hezké léto a zase někdy naslyšenou.
1: Vám taky, Míro, naslyšenou.

Tolik anglický zpěvák a muzikant Ed Sheeran a napřání s písničkou Perfect. Za chvíličku zkusíme ještě další telefonáty, ale já tady mám teď nachystanou také jednu krátkou SMSku. Zahrajte prosím pro všechny písničku od skupiny Oceán, Ráchel. Děkuju, Radka.

0: Dobrou náladu, skupina Oceán a písnička Ráchel, hrajeme na přání a teď podle dalšího z vašich telefonátů a ve vysílání Českého rozhlasu Sever po nějaké době, já jsem tady také nebyl, vítám Pepu ze Štětí. Pepo, zdravím, dobrý den.
1: Ahoj Míro, já tě taky zdravím, všichni posluchače, máš pravdu, delší dobu jsem nevolal, protože jsem se tak trošku toulal po vlastech českých a po Evropě.
0: Ano.
1: No a písničku, kterou jsme se, za který jsme se dali, oznámili, že samozřejmě jako obvykle ty, jenom upřesním, pro koho bude. Samozřejmě v první řadě pro paní Andělku, tu jsem dneska slyšel, dávala mi hrát, jo? Takže na revanč, potom pro dvě Haničky do Kralu nad Vltavou, pro kámoše Bradleyho do Mšeného Lázní a pro Pepu ze Štětí dvě.
0: A také pro Pepu. A teď už Naděja Urbánková, Blonďák s červenou Bugatkou se nám tady bude prohánět. Tak Pepo, díky a naslyšenou. Zase
1: někdy. Já taky děkuji a měj se fajn, ahoj.

Pro polední písničky na přání na Českém rozhlasu Sever tady mám nachystaný ještě alespoň jeden z vašich e-mailů. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky Anělik můj a tuto písničku si přeje náš tatínek pro svoji milovanou Libušku, naší maminku. V nebi měli asi málo andělů, když si vzali maminku. Stále s láskou vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Tatínek Jiří a dcery Ivona, Renda, Pavla, Marťa a Lucka s rodinami. Anělik.

0: Polední písničky na přání končí, ale nebojte, další tady budou už po 18. hodině. Za chviličku pro vás chystáme zprávy a hned potom začíná pořad Alex a host. A dnes bude hostem zpěvačka Marta Jandová. Tak ať se vám hezky poslouchá a po 18. hodině se těším na slyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ankaře začíná summit lídrů NATO z Česka. Přicestoval premiér Babiš i prezident Pavel. Na českolipském sídlišti Špičák omezuje parkování stavba nové pobočky rychlého občerstvení. Klášterec na Tohří se připravuje na festival Klášterecké hudební prameny. 22. ročník začne 14. července. Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm a teplotou dnes do 28 stupňů. Pěkné úterní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přicestovali na summit NATO do Ankary. Každý vlastním letadlem. Lídři 32 států aliance jednají v turecké metropoli o plnění závazků a navyšování výdajů na obranu.
2: Lídrem české delegace je Babiš. Ovšem Pavel dnes oznámil, že se obou hlavních částí summitu také zúčastní.
3: Chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
2: Na neformální večeři lídrů Pavla pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Česko jako jedna z mála zemí dosud neplní cíl 2% HDP investovaných do obrany. Podle Babiše se to podaří příští rok. Na summit míří také americký prezident Donald Trump, který evropské spojence dlouhodobě kritizuje kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Řidiči v České Lípě musí ode dneška počítat s omezením parkování v Bardějovské ulici u sídliště Špičák. Zhruba měsíc tam bude zabraná přibližně polovina parkovacích stání, informovala o tom Českolipská radnice. Důvodem jsou přípravné práce pro stavbu nového parkoviště a pobočky rychlého občerstvení. V místě se bude pohybovat těžká technika. Po dobu omezení mohou lidé parkovat v nedaleké Purkyňově ulici.
4: Pobočku rychlého občerstvení bude firma stavět na soukromém pozemku. Investorovi ho město prodalo v roce 2011. Stavba bude rozdělená do 4 etap a hotová by měla být do konce roku. Parkoviště, které u pobočky vznikne, budou moct využívat taky obyvatelé sídliště. Radnice věří, že oblíbený řetězec rychlého občerstvení uvítají nejen místní, ale i lidé z okolí. Z České Lípy Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: V Klášterci na Tohří pokračují přípravy 22. ročníku hudebního festivalu Klášterecké hudební prameny. Program festivalu nabídne od 14. do 18. července klasickou hudbu, filmové melodie, populární hudbu nebo muzikálové melodie. Lidé se na nádvoří Kláštereckého novogotického zámku mohou těšit na houslistu Jaroslava Svěceného nebo třeba na zpěvačku Leny. V Česku po 8 měsících znovu přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, tedy zhruba o 15 víc než v květnu. Nejvíc nemocných je teď v Jihomoravském kraji. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Podle něj ale situace ve většině krajů je stabilizovaná.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, občasný déšť. K tomu přehánky, později k večeru mohou být srážky četnější. Nejvyšší denní teploty do 28 a na horách dnes do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v Mostě v ulici Československé armády a pozor dejte v Dolních Zálezlech u Ústí nad Labem a pozor dejte na labuti na vozovce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. Vloni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Děkuji, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Rozmazlená teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takových ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak. Hmm.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když jsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, protože člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám, protože já když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat. Bez zpívání to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň. Tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zas pak se na mě některý lidi zlobí, protože třeba když hrajem 2 hodiny, tak já pak potřebuji v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, by to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké to nechtějí. A za druhý prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuji na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohla dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, jak budeš zpívat? Ne normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, a jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. Protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase řekl, já mám tu písničku tak rád. Ten, jako ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mě, jak to vidím. A tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, které vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když se třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval moc jsem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď nebo o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte?
0: Rozumím, naprosto.
1: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
0: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako solová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám tu svoji německou kapelu Die Happy a to jako opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když ty lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu. Tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako, a zaplatit vstup vlastně jenom za mě. Ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky, a dokonce jeden cover. Tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
0: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
1: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůvatý mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak jí vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluji i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady bude. Myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže, a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje. To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže jsme se potkali v roce, 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že příští rok slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše a jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, kdyby to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle a ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnýma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam hudební televize, MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Love, a fairy tale in my old book of

0: Kapela Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petr Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často. A hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka muselo jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelela kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, aby mi vzala za ruku a řekla Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už máma to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového, než mě potom maminka vysvětlila, že jsem nezlobila. Že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kde je Petr Janda, kde je Olympic, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarolídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta,

0: Ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že já, kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teď bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33. A v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru, tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, jsem chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako ošklivý komentáře, ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad skoro do každém rozhovoru, jestli to už někdo několikrát o mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ho ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá. A je to jakoby on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý, a proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici. Říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví. Ona mi říkala, víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice, a i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím nějak křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem a ten sen se jí splnil, a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí, Marušku, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
1: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když bys... Ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho po tom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to ani neexistuje, iPod vlastně. Kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3. A já jsem to přihlášený k mému účtu, táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový. A táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že jsi mohl, ale dělal se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta Novák, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností řekla, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně melodičtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštval se a řekl ne, prostě ne. Ale ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala, Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to takhle řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já si vždycky říkala, že jsem tu potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu, popsanou jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teď dělám knížku a ona, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník? Tak jsem jí to vysvětlila, ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No a já jsem jí to už přinesla skoro hotový. A tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, za což jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, tak bych se někde mohla udělat jako tu knížku. A zase jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč na těm padesátinám? No tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže tady to mi dalo hroznou motivaci vůbec, jako, o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě, skrz ty starý dopisy, našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla, takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i máte jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas, a hraje na klavír a tak, ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna. A tatínek je doktor, že jo, a takže ona si vymyslela, že buď bude po tatínkovi lékařka, a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat pro táto, po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. A dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje.
0: Ty jsi ho zaměstnala,
1: tatínka. On fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer, jo, protože je tam hodně tý byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako na, o hvězdách a tak, tak o tom často mluvíme. Já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nevím, jestli je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěli o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak si mi to vyprávěla a ona, to máme, to zní suprově. No tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude. No,
0: v 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela, a říkám, on je její velký idol, a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, ale já to použiju. Já to Jandová jsem si nechala do práce, když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu, a on mi říkal, tyjo, vy mi někoho připomínáte, a já... Nejste první. Já říkají všichni, že někoho jako připomínám. A oni, ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takový obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Ale já už jsem na to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyšet, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner. A když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi. Já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda, pak ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teďko v té době bohužel už i neanonymní lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, jako některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastní.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
1: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Dětským domovům v Ústeckém kraji se podařilo najít náhradní pobyty pro děti, které měly odjet na tábory pořádané společností Tábory Aurora. Na jednom z přechodů pro chodce v Liberci funguje nová světelná signalizace přímo na zemi. Lidé během zbraňové amnestie odevzdali skoro 6 000 zbraní. Počasí pro dnešek oblačno je zataženo s občasným deštěm a teplotou do 28 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Pro většinu z více než 130 dětí ze 7 dětských domovů v Ústeckém kraji se podařilo najít náhradní pobyty po celém Česku. Český rozhlas o tom informovali ředitelé domovů. Děti měly původně odcestovat na tábory se společností Tábory Aurora. Ta ale na poslední chvíli minulý týden pobyty dětí zrušila a přestala s dětskými domovy komunikovat. Týká se to celkem 14 dětských domovů v republice.
4: Podle policejního mluvčího Kamila Marka policisté v kraji zatím řeší 4 trestní oznámení se škodou dohromady za zhruba 700 tisíc korun. Zítra bude jasné, jestli policie všechny případy sloučí do jednoho, nebo jestli bude každý šetřit samostatně. Dětské domovy získají za zaplacené neuskutečněné tábory kompenzace z veřejné sbírky, která vynesla více než 2,5 milionu korun. Jan Beneš, Český rozhlas.
3: Chodce na liberecké Šaldově náměstí nově upozorňuje světelná signalizace přímo na zemi u přechodu. Speciální LED světla jsou v Palachově ulici na přechodu mezi Grand Hotelem Zlatý lev a obchodním centrem Placa. Jde o křížení s tramvajovou tratí. Světla jsou v dlažbě u vstupu na přechod, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
5: Na každé straně 4 svítidla, která se rozblikají společně s červeným panáčkem na přechodu. Tato úprava výrazně zvyšuje bezpečnost chodců, hlavně těch, kteří jdou se sluchátky nebo sledují mobil.
3: Město světly reaguje na dvě fatální nehody z posledních let. Jeden chodec sražený tramvají zemřel, druhý utrpěl těžká zranění. Během zbraňové amnestie odevzdali lidé téměř 6 000 zbraní, to je dosud druhý nejvyšší počet, uvedla mluvčí policejního prezidia Irena Brodská. V první polovině roku mohli občané beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo, ale taky munici nebo výbušniny. Pyrotechnici asistovali u bezmála 500 výjezdů ke granátům nebo třeba protitankovým střelám. Podle Brodské zatím u žádné zbraně policisté neprokázali souvislost se spácháním trestného činu. V karlovarské Matony aréně začalo natáčení hokejových scén připravovaného filmu Lajna, konečně film, který navazuje na populární seriál. První záběry vznikly na zimní olympiádě v Miláně. Ve snímku diváci uvidí známé postavy, včetně trenéra Luboše Hrouska v podání Jiřího Langmajera i jeho partnerku Denisu, kterou hraje Hanna Wagnerová. Premiéra filmu v kinech je plánovaná na letošní 31. prosinec.
2: Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů. Zítra čekáme maxima na horách do 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Padlý strom čekejte na vozovce u Dubé na Českolipsku, aktuálně tam hasiči strom odklízí a na silnici 1/10 u Loužnice na Jablonecku překáží porouchaný odstavený karavan. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a pohodové odpoledne s námi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pravidelní posluchači Českého rozhlasu Sever už ví, že právě teď začíná pohodové odpoledne a za malou chvíli tady bude František Kinský a zámecké léto. A tentokrát navštívíme zámek Březnice na Příbramsku. Řeka Bílina se mezi Jirkovem a Mostem po téměř 50 letech zbaví potrubí. Povodí Ohře začíná stavět její nové koryto. Podrobnosti probereme zhruba za 15 minut a k tomu opět přidáme tipy, kde nabídnu třeba končící divadelní pikny v Mostě nebo akce pro děti v děčínské zoo a několik koncertů. Samozřejmě ani tentokrát nezapomeneme na písničky, které nestárnou. Budou v podání Jaroslava Uhlíře nebo skupiny Olympic. Teď už ale pokračují Jelen a Jana Kiršner.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Jaroslav Uhlíř, jeho severní vítr, za malou chvíli Toto Cutugno, 11 minut po 14. hodině. Začalo pohodové odpoledne Českého rozhlasu Severa. Možná taky rádi vyrážíte na krásné české zámky. Já se přiznám, že o tomto prodlouženém víkendu, který je za námi, jsem se byl podívat na Moravě, na zámku Lednice, ale my už teď vyrážíme někam úplně jinam s naším pravidelným průvodcem zámeckého léta Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbramy.
4: No, park je úžasný. Je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Marek Ztracený, naše cesty, 14 hodin, skoro přesně 24 minut k tomu, posloucháte Český rozhlas Sever a pokračuje dnešní pohodové odpoledne. Skoro po 50 letech se řeka Bílina na více než 3-kilometrovém úseku mezi Jirkovem a Mostem zbaví potrubí, ve kterém protéká. Povodí Ohře začíná stavět nové koryto řeky. Vytrubnění Bíliny vyjde na 190 milionů korun. Z většiny bude financované z operačního programu Spravedlivá transformace. Hotovo má být v roce 2029 a podrobnosti má pro nás teď reportér Jan Beneš. Hezké odpoledne.
1: Nové koryto vybuduje.
0: Pardon, Honzo, teď se slyšíme, tak ještě jednou hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne ještě jednou. Dnes povodí Ohře předalo staveniště firmě, která nové koryto vybuduje. Nejprve je ale nutné vodu z potrubí převést do nouzového kanálu, který už je hotový. Tudy bude řeka protékat během budování nového koryta. Práce na přeložení řeky z potrubí do nouzového kanálu začnou v následujících týdnech. První organismy a živočichové se podle povodí začnou v novém korytu řeky vyskytovat v prvních třech letech. Řeku Bílinu v minulosti vodohospodáři uzavřeli do potrubí kvůli povrchové těžbě uhlí v místě původního koryta.
0: Jak bude nové koryto řeky Bíliny vypadat?
1: I když je současné potrubí víc než 3 kilometry dlouhé, nové koryto bude mít délku necelých 5 kilometrů. Podle generálního ředitele povodí Ohře Jana Svejkovského bude vytvářet četné meandry. Povodí vysadí i stromy, které zajistí stabilitu břehů a vzniknou v rámci nového koryta i tůně. Jak mi Jan Svejkovský řekl, nové koryto má co nejvíc připomínat přírodní podmínky vzniku koryta. I když samotná řeka bude protékat poměrně úzkým profilem, povodí Ohře upravilo podloží a prostor kolem koryta tak, aby v něm mohla protéct a udržet se v něm i stoletá voda. Do budoucna povodí Ohře věří v otevření nového říčního revíru, což by byla v rámci České republiky věc zcela ojedinělá.
0: Povede nové koryto Bíliny v místech, kudy řeka tekla kdysi?
1: Nové koryto bude jinde, než to úplně původní, kudy řeka protékala třeba před 100 lety. Jak už bylo řečeno, na přeložkách toku se pracovalo postupně při těžbě uhlí. Kolem řeky vznikly povrchové velkolomy ČSA a Jan Švrma. Proto na přelomu 70. a 80. let minulého století řeka zmizela do potrubí, aby voda nepronikala do prostoru těžby uhlí. Velkolomy jsou už minulostí, lom Jan Švrma ukončil činnost před lety, lom ČSA v loňském roce. Teď pracují těžaři na obnově celého území. Součástí rekultivace bude jak jezero, tak plocha ponechaná přírodě bez zásahu lidské ruky.
0: Prozradil náš kolega Jan Beneš. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Prázdniny Děčínská zoo. Sokolníky a jejich svěřence uvidíte vždy mezi 12. až 5. hodinou odpolední a to nejzajímavější letové ukázky jsou naplánované na 15:30, tedy za hodinu. Jeden z největších divadelních festivalů na severu Čech dnes končí. Divadelní piknik v Mostě nabídne poslední den ještě divadlo Radar s inscenací Srdcaři v divadle Rozmanitostí v 16 hodin a slavnostní zakončení v Městském divadle ve 9:15. Zajímavé divadlo vás ale čeká i v Roudnici nad Labem v Zámeckém parku. Hra Jaroslava Gilara představuje mrazivou vizi světa, ve kterém se vlády zmocní pacienti psychiatrického ústavu. Téma ovládnutí společnosti šílencem zůstává i dnes až děsivě aktuální. V hlavní roli, jako i ve všech ostatních rolích, jediný herec, a to Miroslav Táborský. Komedie Blázinec začne ve 20:30 v Roudnickém Zámeckém parku. Nakonec tip nejen pro dovolenky, kteří si svou dovolenou vybírají na Českolipsku. V lesním divadle ve Sloupu v Čechách to bude v 19 hodin muzikálová komedie na motivy slavného románu Alexandra Dima o přátelství, lásce, odvaze a cti a zradě Tři mušketýři. Hraje docela velké divadlo Litvínov.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom. Na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Skupina Olympik, jejich hit s názvem Nebe nad hlavou, 14 hodin 38 minut. No a hudba před rokem 1900 zněla trochu jinak, než slýcháváme teď v našem vysílání, ale měla také své hvězdy. Jednu takovou hvězdu nám teď v seriálu Slavní Severočeši představí Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: Dobový tisk ho označoval za největšího evropského hoboistu. Franz Šídlik, který se narodil v roce 1814 v Tomášově u Mikulášovic na Děčínsku, hrál skvěle i na anglický roh, flétnu a klavír. První hudební krůčky dělal pravděpodobně v místním kostele svatého Mikuláše. Po otci se chtěl stát nadlesním, ale nakonec zvolil studium na pražské konzervatoři. Platil mu hrabě František Vincent ze Salm Reifferscheitu, který byl majitelem Lipovského panství. Zásadní krok udělal Šídlik už ve 20 letech, kdy opustil české země a vydal se na mezinárodní dráhu. Hrál v operních a městských orchestrech, komorních souborech a koncertních akademiích. Rychle se prosadil v Německu, Francii a dalších hudebních centrech, kde byl oceňován pro mimořádnou technickou jistotu, kulturu tónu a schopnost vést kantilénu s výraznou zpěvností. Právě tyto kvality mu zajistily pověst jednoho z nejlepších hoboistů své doby. Po roce 1848 se usadil v Belgii, kde strávil zbytek života a stal se pevnou součástí místního hudebního prostředí. Během evropských turné se opakovaně vracel na muzicírování do Prahy. Doložitelné jsou jeho pražské koncerty s pianistou a skladatelem Gustavem Stadtfeldem. Držitel rytířského Leopoldova řádu Franz Šídlik zemřel v Belgii na Štědrý den roku 1900.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Stále příjemné úterý s Českým rozhlasem Sever. Dnes máme v datu 2 šťastné sedmičky, k tomu 14 hodin 47 minut pokračuje pohodové odpoledne. Vozy liberecké městské hromadné dopravy budou mít po 30 letech znovu červenou barvu. Nahradí současnou kombinaci bílé, žluté a zelené. První autobus a tramvaj s červeným lakem už vyjeli. Kdy přibydou další a proč se město rozhodlo vzhled vozů změnit, tak to ví naše reportérka Kateřina Kubičková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak jak už zaznělo, tak prozatím změnili barvu jenom jedna tramvaj a jeden autobus. Zbylé vozy bude dopravní podnik přebarvovat postupně. Podle primátorova náměstka Vojtěcha Prachaře z hnutí ANO bude změna trvat několik let. Červeně se vozy přelakují například v případě, že bude nutné nějakou část karosérie vyměnit, třeba po dopravní nehodě. Nové vozy už se budou rovnou objednávat červené s bílými detaily.
0: Proč budou autobusy a tramvaje právě červené?
1: Jsou to barvy Liberce, do červeno-bílé jsou laděné taky některé budovy dopravního podniku, konkrétně vozovna tramvají v Mrštíkově ulici nebo dopravní terminál Fignerova. Město se zároveň k červené vrací, v minulosti měly vozy právě tuto barvu, ale dopravní podnik od ní v polovině 90. let upustil. Současná zeleno-bílo-žlutá kombinace ale podle náměstka Prachaře nemá žádnou vazbu k Liberci.
0: Některé vozy dopravního podniku ale nejsou pouze barevné, jsou na nich reklamy. To zůstane?
1: Není tomu tak, reklama postupně zmizí. Už nyní dopravní podnik neuzavírá nové smlouvy na pojízdnou reklamu. Na vozech tak zůstávají pouze ty polepy, kterým ještě smlouva nevypršela. Podle Prachaře nejsou výnosy z pojízdné reklamy nijak výrazné, proto díky jejímu zrušení dopravní podnik nepřijde o nijak výraznou částku. Například předloni získal dopravce za pojízdnou reklamu 3,3 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy za rok 2024. Reklamní plakáty a letáky uvnitř vozů ale podle Vojtěcha Prachaře zůstanou i nadále.
0: Dopravní podnik ale není jedinou městskou organizací, která by měla měnit barvy, je to tak?
1: Ano, město chce postupně změnit barvu všech městských společností a příspěvkových organizací. Podle Prachaře jde o základní a taky nejjednodušší postup, jak ve městě nastartovat takzvané smart city. Lidé by jednoduše měli rozpoznat, jaké služby město nabízí a jednotná barevnost by jim v tom měla pomoct a měla jim to usnadnit. Změna barev by se dotkla například technických služeb, které mají aktuálně žluto-zelené logo, nebo třeba komunitního střediska Kontakt, které má logo aktuálně modro-zelené. Prozatím ale náměstek Prachař neuvedl konkrétní časový plán, kdyby se barvy dalších společností měly měnit.
0: Říká reportérka Kateřina Kubičková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Blíží se zprávy Českého rozhlasu Sever za zhruba 6 minut. Tady bude 15. hodina, přijde Jana Moravcová, prozradí například, že v Litoměřicích začne od září fungovat poptávková doprava.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Litoměřicích začíná od září fungovat poptávková doprava. V bývalém podsádkovém domě armády v Žatci budou městské byty, kino a kulturní centrum. Hokejista Kemp podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Zítra bude na severu převažovat polojasno až jasno s teplotou do 25 stupňů. Krásné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Litoměřice od září zavedou dopravu na objednání. Nová služba podle mluvčí města Michály Rosypalové nebude mít pevný jízdní řád ani trasu. Lidé si jízdu objednají až 24 hodin předem prostřednictvím mobilní aplikace nebo v městském infocentru. Po Litoměřicích bude zdarma, do okolních obcí zaplatí cestující 15 korun za jednu jízdu.
2: Dopravu zajistí 2 9-místné elektrovozy. Jezdit budou od 7 ráno do 7 večer. Nová služba podle Rosypalové zajistí spojení také do Mlékojet, Žitenic, Mirejovic, Žalhostic, Trnovan a Michalovic. Roční provoz vyjde město přibližně na 5 až 6 milionů korun. Z Litoměřic Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Z bývalého posádkového domu armády v Žatci budou byty, kulturní centrum i kino. Město na přestavbu podle jejich webu získalo 100 milionovou dotaci z programu Spravedlivé transformace. Projekt už má stavební povolení a radnice chce ještě letos vybrat firmu, která budovu přestaví.
2: Objekt zůstane rozdělený na dvě budovy. V části za Chmelařským muzeem vzniknou byty. V budově se vstupem z Masarykovy ulice bude kino, kulturní a kreativní centrum i komerční prostory. Obě části propojí bezbariérová pasáž mezi Masarykovou ulicí a náměstím Prokopa Velkého. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Policie obvinila 8 lidí a 2 firmy kvůli provozování podvodných internetových platform a call center. Informovala o tom Barbora Kudláčková z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle ní pachatelé nabízeli investice do kryptoměn, které ale neprovedli. Poškozených je přes 1000 a způsobená škoda je několik set milionů korun. Centrála na případu spolupracovala se slovenskou policií. Obviněným hrozí až 10leté vězení. Evropský úřad pro boj proti podvodům rozbil síť, která prodala přes 200 tisíc padělaných kondomů. Informovala o tom agentura AFP. Výrobky úřad zabavil v Srbsku, Rumunsku a Španělsku. Pod logem a jménem známé značky se prodávaly kondomy od dodavatele z Číny. Podle generálního ředitele OLAF Petra Klementa jsou padělky potenciálně nebezpečné. Mohou špatně chránit před přenosem pohlavních chorob nebo nechtěným otěhotněním. Sport. Hokejista David Kemp podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Mistr světa z roku 2024 se do nejvyšší české soutěže vrací z NHL, kde se na začátku července stal nechráněným volným hráčem. Na sever Čech se Kemp stěhuje i kvůli rodině.
3: Už vlastně nemůžu se ohlížet na sebe, musím se ohlížet na rodinu. Máme 2 děti, takže nechci je prostě vláčet už po celém světě. Myslím si, že už toho zažili dost, takže jsme se domluvili, že prostě zůstaneme doma. Víme, že tady je kousek od Chomutova, takže máme zázemí rodiny tady, máme rodinu kolem sebe, takže to byl hlavní důvod, proč prostě už jsme se rozhodli, že nebudeme řešit žádnou cizinu.
0: Stejně jako Kemp uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty do konce sezóny 2008-2029 Ondřej a David Kašovi.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty do 25 a na horách do 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda 2 osobních aut komplikuje provoz v Málkově na Chomutovsku, konkrétně v obci Zelená nedaleko Málkova. Problémy čekejte po střetu nákladního vozu s osobním, taky u Jablonného v Podještědí na Liberecku v obci Postřelná na silnici 270.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Další prázdninové úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever může pokračovat a já už jsem vás zval na sokolnické úterky do děčínské zoologické zahrady. Další podrobnosti nám o této akci prozradí naše regionální stopařka Veronika Jaklová, to už za pár minut. V seriálu Příběhy severočeských měst a obcí tentokrát vyrazíme do Krušných hor na hranice Česka a Německa, konkrétně do obce Český Jeřiktína. Podíváme se také na atmosféru filmového festivalu v Karlových Varech a přidáme k tomu i písničky, které nestárnou, třeba Helenu Vondráčkovou nebo Valda Bara Matušku, teď už ale Richard Krajčo se skupinou Krištof.
1: Pohodové odpovědi.

0: Helena Vondráčková, za moment tady bude ABBA, posloucháte stále Český rozhlas Severa, dnešní pohodové odpoledne.
1: Regionální stopař, živě přímo z terénu.
0: V děčínské zoo si léto můžete užít i díky nové prázdninové aktivitě, sokolnickým úterkům. Přímo v zoo je teď naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Co jsou to ty sokolnické úterky?
2: Sokolnické úterky jsou letošní letní novinkou děčínské zoo, která je určena dětem, ale i dospělým. V čase od 12 do 17 hodin bude sokolnice návštěvníkům v zoo představovat různé druhy sov a dravců. Lidé tak uvidí například káně lesní, poštolku obecnou, puštíka obecného, víra velkého, i sovu pálenou a další ptáky. Sokolnice bude mluvit o přirozeném chování těchto ptáků, o jejich životních návycích i roli v ekosystému. Návštěvníci se dozví i zajímavosti o tom, jak tito ptáci loví, co jedí a jakou péči potřebují. Na sokolnických útercích spolupracuje se zoo Děčín spolek Rozárka z Jeříkova.
0: Kam přesně máme dorazit, když to všechno budeme chtít vidět?
2: Sokolnické úterky se odehrávají v amfiteátru hned za vstupem do zoo vpravo u dětského areálu. Rezervace předem na tento program není nutná, stačí přijít do zoo Děčín a zaplatit běžné vstupné. Žádný příplatek na program se neplatí. Na určeném místě na návštěvníky čeká sokolnice a chovatelka dravců, která mimo jiné ochotně zodpoví zvídavé dotazy. Každé úterý v 15.30, tedy za chvíli, začínají letové ukázky dravců. To ale platí jen, když je pěkné počasí. A to, když se povede, tak můžeme sledovat dravce v jejich přirozeném pohybu, jak předvádějí své lovecké dovednosti, a je to opravdu zážitek.
0: Sokolnické úterky asi ale nebudou jediným letním lákadlem děčínské zoo.
2: Určitě ne. Zoo se v letošním roce může pochlubit řadou úspěšných odchovů a pohled na mláďata potěší vždycky. Mláďata mají sambary skvrnité, prasata visajanská, kozy šrouborohé i kozorožci kavkazští. Také norek evropský. A vaky matek už pravidelně opouštějí dva samečci klokanů rudokrkých. Dařilo se i u ptáků. Mladé odchovali síčci obecní, sícové rousní nebo víři virginští. Asi nejčerstvějším přírůstkem děčínské zoo je samička osla domácího. Ta přišla na svět v neděli 7. června.
0: Zjistila naše regionální stopařka Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Po slunce

0: zavřený.
1: Zpěvák Daniel Landa s vypůjčenou písničkou od Karla Kryla Karavana mraků, 15 hodin 22 minut. A nás teď čekají příběhy severočeských měst a obcí a tentokrát se s Alenou Škraňkovou vydáme do Krušných hor, do obce Český Jiřetín.
2: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Český Jiřetín na Mostecku leží na soutoku Flajského a Bystrého potoka. Vznikl jako dřevorubecká osada ve druhé polovině 16. století za vlády Lobkoviců. Po roce 1850 se stala samostatnou obcí. Současné správní území Českého Jiřetína zahrnuje dvě historické obce – Fláje a Český Jiřetín. Až do roku 2002 neměl Český Jiřetín ani Fláje právo užívat obecní znak. Jeho podobu vytvořil přední český heraldik Jiří Louda. Najdete na něm symboly vody na zeleném poli a figuru stříbrného beránka božího se zlatým procesním křížem na horním červeném poli. Tradiční obživou místních obyvatel bylo zemědělství a práce v lese. Po zřízení Flajského plavebního kanálu to pak bylo plavení dřeva. V 19. století byla v obci zřízena továrna na lepenku a lidé se věnovali i výrobě dřevěných hraček a suvenýrů. Obyvatelstvo tam bylo tradičně německé národnosti. Úbytek po poválečném odsunu se už nikdy nepodařilo dorovnat. Samotná Flajská přehrada, dokončená v roce 1963, je výjimečná z hlediska technického řešení a je kulturní památkou. No a nesmím zapomenout ani na římskokatolický kostel svatého Jana Křtitele, jde o poslední dochovanou sakrální stavbu ze dřeva v celém Českosaském Krušnohoří.
2: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Tolik zpěvačka Tanita Tikaram. Za minutu a pár vteřin je tady půl čtvrtá. Posloucháte Český rozhlas a Sever, pokračuje dnešní pohodové odpoledne a my se vydáváme do Karlových Varů. Festivalové Vary mají několik tváří. V noci hýří hudbou, tancem a veselým diváků. Ráno se vše uklidní a do ulic vyrážejí úklidové čety, aby bylo zase všechno nablízkané a nachystané na festivalové i lázeňské hosty.
1: Dobré ráno.
2: Ano.
1: Daniel drží v ruce vapku a čistí s ní tady hlavičky u hotelu. Tady jsme nedaleko pupu. Musíte ráno vstávat brzo?
2: No, samozřejmě na pátou, aby jsme to stihli, aby jsme nemuseli jako kdyby odánět ty lidi z těch hlaviček, aby měli nějaký komfort a klid.
1: To proto se to musí dělat brzo ráno.
2: Brzo ráno, ano.
1: Když ještě festivalový hosté spí.
2: Přesně tak.
1: Tak Daniel si musí přivstat.
2: No.
1: Jste rád za ten festival tady ve městě, nebo je to spíš obtíž pro místní obyvatele?
2: No. Jako spíš pro ty místní, jo, že tady není kde zaparkovat, to je ten největší problém.
1: A hluk pak asi taky?
2: To taky, ale vesměs lidi si už zvykli, tak jsme lázeňské město, občas tu akce jsou a prostě na to si člověk, je to prostě součást tohohle Karlových Varů.
1: Danieli, ať jde dílo od ruky. Dobré ráno, řekněte mi křestní jméno.
3: Laslo Vlad.
1: A tady po nočních hostech uklízíte všechen ten nepořádek. Cigarety, alkohol.
3: Já všechno. Všechno uklidím.
1: Kolik vám je let, Laslo?
3: A to těžko říct. 14. ledna příští rok mě bude 83.
1: Není to práce už pro mladší? Není to moc náročné? Brzo stáváte?
3: Já ráno staju ve 3 hodiny. A já pracuji pro Česko.
1: A máte rodinu ještě na Ukrajině?
3: Dceru, dva vnuka i zjať. Manželka zemřela.
1: Při válce?
3: Ne, 2008.
1: A jste tady sám?
3: Už sám.
1: Na jedné straně kolonády řemeslníci, na druhé straně kolonády lázeňští hosté u pramenu.
4: Prostě člověk si dá i ty prameny, mám tady samozřejmě i...
1: Milan vytahuje kalíšek. Festivalový logo.
4: Dávám si všechny většinou, kromě Becherovky, protože řídím.
1: Takhle ráno je to zase úplně všechno jiné. Uchlízí se, má

0: Díky.
1: Naschledanou. Díky. No vidíte, skoro by se chtělo říct, že teď cukrář Pup hostí hollywoodské hvězdy. Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

vnějšího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: Valdemar Matuška, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, Slavíci z Madridu, přesně 15 hodin 40 minut a my se teď vlastně vrátíme k filmovému festivalu do Karlových Varů. Dnes dopoledne v pořadu Dáme řeč si právě o tomto festivalu s vámi povídal Zdeněk Lukesle a dovolal se i posluchač Vašek Pospolprt.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak Pospolprt, to máte kousek do Varu?
1: Jo, do Varu se dá dojet, já nevím, za hoďku 10.
2: No. A byl jste tam na festivalu někdy?
1: Ne, nikdy.
2: Nikdy? A koukáte se aspoň na to, jak to tam probíhá?
1: Jako mě to zajímá, vždycky mě zajímá potom v bulváru, co kdo kde proved. No pak mě zajímají filmy a vždycky mě zajímá host. Letos je teda superový host, musím říct. Ano. Jeden z mých nejoblíbenějších herců.
2: Fakt? Takže Dustin Hoffman vás potěšil, že je vlastně kousek od vás?
1: Ano. Ne, že bych za ním musel nutně jít na kafe, ale mám radost, že přijel.
2: A který jeho film máte nejradši?
1: Kramerová versus Kramer, Velký malý muž, no, Malý velký muž. Maratonec, výborný, Motýlek je výborný. Vlastně asi nemá špatný film, podle mě.
2: Jasně. Dustin Hoffman dostal křišťálový globus. Komu by byste dal ten křišťálový globus?
1: U nás by se ho zasloužil určitě Bartoška. Minimálně za to, co udělal jakoby pro festival.
2: A díval jste se na ty filmy, co se tam promítají? Nalákal vás nějaký, že na ně půjdete do kina?
1: Většinou, když potom vyjdou recenze, tak se řídím podle těch recenzí a pak jdu do kina jakoby na to, co mě zaujme.
0: Zítra po 9. hodině se vás Zdeněk Lukesle bude ptát na zkušenosti s půjčkami. Co jste komu půjčili a nevrátilo se vám to? Co byste nikdy nepůjčili? Využíváte třeba půjčovny aut, pracovních nástrojů, sportovního náčiní? Volejte zítra po 9. hodině přímo do vysílání na známou linku 475 212 212. Pište na Facebook a e-mail damerec@rozhlas.cz. Těšíme se i na vaše zkušenosti. Ale teď už Sandra, hezké odpoledne.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: jazyk. Jak děkuje se andělům, skupina Kex 8, 15 hodina 48 minut pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Dědictví slavného skláře Josefa Riedla chce vedení Desné a místní spolek připomenout pomocí repliky historické sklářské pece. Vznikla přímo v zahradě tamní Riedlovy vily. Využívat se bude při slavnostech a sympózích. Kvůli udržení vysoké teploty se v peci musí zatopit den předen a celou noc hlídat množství dřeva.
1: Takže na výrobě té pece vlastně spolupracujete i se skláři?
2: No, s panem Štefánkem spolupracuju. Vlastně jsme dospěli k tomu názoru, že nám tady chybí takové zařízení, který sem patří.
1: Říká nezávislý místostarosta Petr Šikola. Teď jsme odklopili ten poklop a díváme se na nádobu, kde se bude tavit ta sklovina, po případě nějaké ty střepy.
2: To se bude ta sklovina na píštělách a nebo na těch želízkách vytahovat a dál zpracovávat.
1: Pec je postavená z tisíce cihel. Technologie výhřevu dřevem má kopírovat technologii z doby skláře Josefa Riedla.
2: Ten otop odpovídá tomu, jak se ty pece kdysi vyhřívaly.
1: To tady bude muset někdo celou noc asi hlídat dřevo, aby nedošlo.
2: No, musí se stále přikládat.
1: Pec bude město využívat při různých slavnostech, ukázkách řemesel a letos poprvé při sklářském sympóziu.
2: To využití tady bude větší, že máme ten rozsah těch Riedlů tady a tu historii, že je z čeho si vybírat.
1: Josef Riedl žil v 19. století a byl přezdívaný jako sklářský král. Jeho syn Josef Riedl mladší tady v Desné nechal postavit pro svou rodinu vilu, která tu je dodnes. Město tu přiživuje slavnou historii sklářské rodiny. Teď tu v zahradách Riedlovy vily přibyla pec a vedení města spolu s pracovnicí informačního centra Ingrid Millerovou si od toho slibují, že přiláká turisty.
3: Tak já myslím, že v rámci sklářství a vlastně Riedlovy vily, to je odkaz sklářů a i křišťálové údolí, že se ta návštěvnost zvýší.
1: Kolik lidí tady obvykle na takových akcích bývá?
3: V rámci toho křišťálového údolí hodně, to jsou stovky lidí, takže věřím, že i na tuto akci přijedou.
1: Křest sklářské pece a slavnostní první tavení skla dřevem bude 18. července. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Michal Tučný v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. Zhruba za 5 minut už tady bude 16. hodina zprávy Českého rozhlasu Sever s Janou Moravcovou a dnes se můžete těšit na herce Martina Zounara v pravidelném pořadu Humoriáda. Přivítá vás Pavel Kučera. Já se rozloučím opět jen na hodinku po 17. v pořadu Den v kraji. Se těším na slyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústavní soud zamítl dovolání autodromu Most kvůli hluku ze závodní dráhy. Obyvatelé Osecké ulice v Duchcově na Teplicku budou moct žádat o rezidenční parkovací kartu. O sporné novele k veřejným rozpočtům bude dnes sněmovna jednat i v noci. Zítra bude polojasno až jasno s teplotou do 25 stupňů, na horách do 20. Pěkné úterní odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Ústavní soud potvrdil, že autodrom Most nesmí okolo obtěžovat hlukem. Firma podala k ústavnímu soudu stížnost kvůli dřívějšímu rozsudku krajského soudu, který stanovil limity maximální hlasitosti. Podle zástupců závodiště soud omezil jejich právo vlastnit majetek a podnikat. Soudce zpravodaj Tomáš Langášek v odůvodnění řekl, že autodrom může zavést protihluková opatření obdobně jako jiné okruhy v zahraničí. Radnice v Duchcově na Teplicku začne 13. července přijímat žádosti o rezidenční parkovací kartu na parkoviště v Osecké ulici. Jde o celkem 20 vyhrazených parkovacích míst. Žádosti musí zájemci přinést osobně na podatelně městského úřadu. Formulář najdou na webu města.
2: Podle pravidel přidělování rezidenčních parkovacích karet může každá fyzická osoba získat jen jednu parkovací kartu. O splnění podmínek žadatel rozhodují radní města. V případě, že počet podaných žádostí převýší počet vyhrazených parkovacích míst, bude radnice parkovací karty přidělovat podle pořadí doručení žádostí. Z Teplicka Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Sněmovna může o sporné novele k veřejným rozpočtům jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice. Poslancům předlohu vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Vládě má návrh umožnit zvyšovat některé výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Podle opozice tím ale rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti a umožní kabinetu nekontrolovatelné utrácení a zvýšení státního dluhu. Sport. Tenista Jiří Lehečka bude dohrávat přerušený osmifinálový duel Wimbledonu s Němcem Zverevem. Ten ovládl první dva sety, v tom třetí je vyrovnal na 3-3. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolína Muchová proti Japonce Naomi Osakové. Další jistou čtvrtfinalistku v singlu Lindu Noskovou čeká dnes osmifinále v deblu ve dvojici se Šramkovou ze Slovenska proti polsko-české dvojici Piterová-Sisková. Počasí. Bude polojasno až jasno, zítra s teplotami mezi 22 až 25 stupni, maxima na horách pak 17 až 20 stupňů. Povane mírný, přechodně čerstvý vítr, který bude k večeru slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Jak to vypadá aktuálně na severu s dopravou? Palackého náměstí v Novém Boru na Českolipsku hlásí nehodu dvou osobních aut. Problémy očekávejte taky na silnici 1/13 a 1/9 v katastru Svoru na Českolipsku. Problémy tam čekejte v podobě zúžených jízdních pruhů kvůli stavebním a pracím. A v obci Zelená na Chomutovsku nedaleko Málkova na silnici 1/13 je taktéž nehoda. V poslední hodině tam havarovala dvě osobní auta a na místě vyšetřuje policie, tak i tam dejte velký pozor. Já vám přeji dál šťastnou cestu a dál krásné odpoledne s námi s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Kdo končí?
4: Končí, končí.
5: Já mám nalíkají.
6: Slyšte toho strudona.
7: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
8: Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme. Vy dobře víte v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, kterého vítá Patrik Rozehnal.
9: Ahoj. Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí. Je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
1: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už seznámen na připraveným Martin Zouna.
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje, zdravím Sontáku, z Běle pod Pradědem, a on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2, a teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů, a on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsíň se dostal zpátky. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde přes předsí, zavře, jde doleva, no ježiš, no hodinky otevře, zavře, teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo? On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, a už to trošku jako... No tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zazvoním, po třetí manželka pořád nic, no tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý dobré. No to, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom hajzlu v jeho županu, samozřejmě. Teď co? Nazdar. Martičko, nazdar. Co pak si už z hůru? Ale nic, je to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policaj se neví, co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý, no a to jdete k nám se vyčurat nahý. My se celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo co, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsunul do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zabouchne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostal. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Voleček, ježiš, no.
0: Umí to vyprávět ty příběhy lidské takhle, takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty a nový byt, nějakou historii?
1: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nejdřív, a to všechno ten den zvládneme odstěhovat, tak jsme přivezli demižonek, slivovičky, tak jako ťuky, tibuky, ty šuky, tibuk. No a čoveče, ono ty, ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo. A já jsem si splet vchod napravo a ty věci jsem začal stěhovat do toho baráku toho souseda Davida. A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhované, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
0: Ne.
1: A ona, ty vole, teď jsme u souseda! Takže odešla samozřejmě, byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nasraná, jo. A já jsem do 5 do rána s klukama stěhoval z baráku, do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to si spleteš pod té stolici si pleteš strany.
0: A sousedí to věděli?
1: David to ví, ten se smál, jako, že ten přišel, ty vole, tady jsou ty, co tady děláš? Já bydlím, ne. No, do dneška na to vzpomínám, musím říct.
0: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
1: Pozor! Opití vodky? Tak my jsme tematický uchu. Ano.
0: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková, nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo tak na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Připomínám v humoriádě jména, která jsou ve hře v ukázkách, Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounár.
5: Zdravím vás.
6: Krásné odpoledne, krásné doma. Zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare.
5: Děkuju.
6: Vás, Patriku.
4: Díky.
6: A prosím Ačko, Volečka.
4: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Petr z Hradce Králové.
5: Hradečák. Také Hradečák.
7: A vy jste taky Hradečák?
5: A jsem taky Hradečák, vidíte to. Hradecký otrok, jak se říká.
7: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Volkovi Polívkovi.
5: Děkujeme.
4: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Haló.
8: Haló, dobrý den.
5: Dobrý den. No.
8: Dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Haló.
5: Haló, dobrý den.
8: Tak vás zdraví.
5: Taky vás zdravíme. Co si dáte?
8: Já vás zdravím oba dva, chci to... taky Ačko.
5: No to je dobře.
4: Zapsáno.
5: Budeme pít vodku.
4: A ještě jeden hlas.
9: Dobrý den, tady René Zbyšková.
5: Dobrý den.
9: Já bych to pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka. Děkuju. Martina Zounara.
5: Děkuju.
9: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
5: Dobře, děkuju, dobře.
4: My děkujeme, no je to rozhodnuto, bude to ta vodka.
5: Bude to ta vodka, no tak jo, ale to se napijem.
10: Spiro z Prahy?
11: To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
10: Bulharský.
11: Spirov. To nevím, Bartuláška, Spirov.
10: Olivka.
11: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koněk a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už to v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já ještě mám miluju hory, je. Sjezdař. On říká, sjezdař, že tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď někam se jí na hory, on lidi léto, lidi červenec. Spirov. Všude jsou hory. A ty toho kamarádu, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schode v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse, on říká. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. Já ty začnu štenglou, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole. Ne, já myslím dolů. Jako.
10: Vnizu.
11: Vnizu. No, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do té podoby, že ten Spirov normálně... Větrovka. Šponky. Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtkama, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním sviští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. paní Macháčková, zlomená noha chuděrka, otřes vosku chuděrka, spirovnic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď ma vyslečil z tý ušanky dole. Probuď se, vstal Vítka, Spirov se probudí druhý den. Víš, co si udělal, co jsem, ty starý jezdil na líž? No neblbni, paní Macha, no neblbni. Že by se, čuče, já už třetí generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil novou otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus. No to je průšvih, to já musím vyžadit. A vode do ty nemocnice Spirova, teď hledá paní Macháčko. A paní Macháčko říká, Macháčko, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčko, a no počkej, Macháčko, a zlomená noha, otřes mozku. Říká, no čovič, no prosím tě, ona, bába, čovič. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
4: Takovéhle nějaké podobné sásky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu? Čoče, blázninina.
5: Ne. No, my jsme měli, s Michalem Dlouhým jsme měli takový klub Alora to sapere vivere, bože, jak ty umíš žít, jo, takový recesist, měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
4: V občance?
5: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali, takže to vždycky policisté jako, co to tady, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schválení.
4: Mě takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přišli, prosím vás, tady to vzadu, no to, tam taková nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
5: Jo. Poslouchej, no, ale já jsem měl, my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišli ty okna, že jo, plastový, no. Co tady to, tak ano. Jsem, ale to začal, to bylo zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem to nabopnul, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal by jako v pohodě, všecko, ten se smál samozřejmě. Aha. Nechal jsem to hele uležet a potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla a pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhl, bylo to průsvitný a jen jsem čekal. On přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, zmáčknul stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou rval, já zabiju, kurva!

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár, co si vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře.
2: Chcete na to?
1: Jo, dáme jim prostor.
2: Dáme. Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivnej. Količka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic.

0: Nám to nevadilo, nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: To byly dobrý.
3: No jo, to je krásný.
2: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
3: Ježišmarja.
2: V čem to bylo, jak to probíhalo?
3: První zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho
2: co?
3: To bylo hodně, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
2: Ano, to
3: bylo,
2: to je, a pro posluchače, sanitka, seriál, sanitka, třeba
3: tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
2: Na divadelní zájezdy, jo?
3: No, tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý vzadu, to mělo nějaký lichobičníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, jako mezi spolujezdcem. A Latvie byla něco podobného. To bylo zase z motoru z Volohy. Taz, nebo co tam bylo. Tam byl jelen takovej, že volá to. Tak to bylo taky nebezpečný. Ukrutně to nejelo. A v zimě to zamrzalo. Zamrzala tomu benzín. Taky Volha taky takhle zamrzala, čověče. Jo, protože to takže mělo ten sání, to mělo nahoře.
2: Takže jste zahřívali?
3: No, jeli jsme třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
2: Ano, to taky.
3: Ale bylo to,
2: ještě
3: my jsme hráli Mandrágo, no jasně, ježišmarja, to byly ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd Mandragora, Machiavelliho a jezdili jsme já, Vilma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Vlček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čoveče. Hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš co, to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3 500, víš co to bylo tenkrát, ty blázne. To byly krásné peníze, ano. Jsi mohl koupit pak džíny v tu Zexu.
2: Vzpomíná Martin Zounar, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
3: To bude zajímavý.
2: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu. A vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 01 04, heslo Humor, Mezera A nebo B. A k tomu Věra Špinarová a její

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Je to humoriáda a bereme další telefonáty do vysílání. Bereme. Martin Zunar schvaluje. Tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já zdravím vás, pana Patriku.
2: Ano.
4: A zároveň zdravím Miroslav Zunar.
3: Martina, tatínek byl Miroslav.
4: Martina.
3: A děkuji za vzpomínku.
2: A?
4: Velice rád na něho vzpomínám. Osobně jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a bezvané setkání.
3: A co dáte?
4: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, no, teď to je nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kněžkem film
3: Nebo být zabit,
4: nebo
3: ano, máte pravdu.
4: Zabit.
3: Ano, máte pravdu. Super.
4: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
3: Víte co, nemáme čas úplně pomáhat vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to byl velký zážitek. Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
4: Dám si Ačko třeba.
3: Dobře, děkujeme.
2: Mějte se, co daří, kdo další?
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
3: Děkuju.
5: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale tak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. No. A byla to hra Bosé nohy v parku.
3: Ano,
5: myslím si, že tam
3: s Luzkou Zedníčkovou.
5: Tak to bylo, ano.
3: Ježíš, tak vidíte.
5: Tak si to dobře,
3: tak. Tak to tak jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba na některém ze zámků, protože ano, Martin teď hraje.
3: Měla paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte někde.
3: Mějte se hezké,
2: děkujeme. Daří. A děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme. A ještě někdo přidá hlas?
6: Tady Roval Myslovec Vysoký, já zdravím pana Zounara.
3: Dobrý den.
6: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
3: Děkujem.
6: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Verunku do Rokovníko.
2: Ať je dobře a plno Děkujem. Zdraví přejeme. A ještě uzavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
7: A zdravím pana Zounala.
3: Děkujem.
7: Já vás sleduju televizi.
3: Dobře, a co se dáte?
7: A hlasuju pro Ačko.
2: Ano. Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
3: Dobře.
8: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl no to, až do Národního divadla.
9: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojan si stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Takže to bylo u vody, ten brák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten dál povídá, trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těmale těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil. A nesmírně jsem je obdivoval, upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul. A tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už v oboru?
3: Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle, jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem a zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák, a teď to začalo v té rekvizitárně nalevo, než se šlo na jeviště. Začal jsem, byl u dveří jsem a teďka oni začali povídat. To tě upozorňuju, to bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, do toho přišel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť, no hele, Munzar, teďka to začalo, to ti říkám to, říkali, Ježíš Maria, no tak jdeme hrát, no, ti by všichni povídali samozřejmě, a bylo to opravdu, bylo to gigantický.
2: Jo.
3: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně, to jevišti, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrát, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
3: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, potom říkal, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no, já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let, tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední režii s Miroslavem Macháčkem, s Janičkou Hlaváčovou.
2: Krásný.
3: A bylo to krásný, Chutí medu, Čelek Delejnová. Byl to opravdu, byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání? To už se ptám vás, posluchačů, vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála
3: první soubor. A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: jseš
3: že
2: proti místo,
3: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové, tak já ti udělám radost.
3: Ne, je tady Koňas, že se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou, ano, a Bčko dáme Vinkláře.
3: Ježišmarja, tak no klidně, já bych hledal a Pepička bych rád zavzpomínal.
2: Vybírejte, 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář. Martin Zouna
2: z Německa.
1: Ano, co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Kdopak dobrý tam? Den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý ano. Den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně děkuji. Pana Zounara.
2: Děkuji. Byli
3: jsme se teď podívat v Kloskovicích na...
2: Bílý paní.
3: Že bílá paní, ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. I dětem se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her. Těšíme se na příští rok.
2: Ano,
3: a vybírám Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujem.
3: Mějte se krásně, naschranou.
1: Děkuji.
2: Zdraví vás Háňa.
1: Dobrý den.
4: Dobrý deň, Brano z Martina, pozdravujem vás do štúdia a taktiež poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.
2: Dobre.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
2: Do Martina,
1: ano.
2: Já jdu na Slovensko, do Rimba, Somba, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza Scholný, panové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste potřeboval
2: já taky, je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás taky zdravím do studia. Musím říct, že na bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
6: Děkujeme. Byl jsem na strašidílku Kentervilském, taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
6: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel v čele s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotným, je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co hlasujete?
6: A budete tam taky alternovat, jestli se...
2: Ne, nebudu, to bych, nejde nebude. To bych se musel rozkrájet, to nejde.
6: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát,
1: hezká no, tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak
2: jo.
1: Tvoje prosba zabrala, Vinklář
2: děkuji,
1: vyhrál.
2: Děkuji, Pepíš.
7: Já si všem vzpomínka na Sováka musí být, protože to do povídání bez toho... My jsme točili teda opravdu zbůrek patřičný. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzer, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Sovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzevák, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým německým a ta věta zněla Herober bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já? Přišli a tím prošel celým německým a vymýšlel neskutečný věci. Takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydeli jsme ve Štrázundu, v hotelu Baltic, a jdeme a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadrák, no Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou pár asi šreklich, ale s Junge, komm her, pojď sem, hoším to. A povídá, ich kaufen eine Miete, jo. Teď oni úplně stvrdli, protože říkali, já koupím jedno unavený. I geben dich, jo, a, ale všech vás to bude, jo. Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina. S modrýma šátkama, oni měli modrý šátky, říkají, Herr Sovák, já pan ten chrápe nahoře v mým pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, čověče, to je hezký dopis. Proč to, ale ty jsi to taky mohl napsat přes kopíra, když oni by se nesetkali v té Praze. A jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. Oni říkají, a oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
8: za to, že jim koupili
7: album města Štrálsundu, protože mu věnujou, tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte imr šláfn, jo, že jdeme spát a nic tam a Sovák povídá, ale pojď sem. Ten Cupák je nerozumnej, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, že máme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát, až budeme, prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, ty blbou, nejde tam je věnování, já to vyřízneme. Pám, a komu to tady prodáme? Pám, norským námořník. Šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. On to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlívali šampáň na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň, slavnou v té době O Cangaceiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden citoslovec a jedno slovo. O Cangaceiro. Nic víc, jo. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, ministr kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to byl malé. Plynul večer ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělal. Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci být taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc? V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Srnku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný, hodný člověk a říkal, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne, opa, já nejsem žádný barový hráč, já jsem hudební skladatel.
8: Je to úplně poslal.
2: Humoriáda. Tohle to byl můj Pepiček, Miklář, no, můj profesor na herci.
1: Hezká vzpomínka. Martin, děkuju.
2: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký léto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Ústavní soud zamítl dovolání autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Policie vyšetřuje dopravní nehodu u Jablonného v Podještědí. Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Zítra bude polojasná jasno s teplotou do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy, a Jana Moravcová. Ústavní soud dnes jako nedůvodnou zamítl stížnost autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle dřívějšího pravomocného verdiktu autodrom nesmí obtěžovat okolí hlukem nadmíru přiměřenou poměrům. Zástupci autodromu ve stížnosti tvrdili, že soudy zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat. Podle žalobců, kteří jsou s rozhodnutím ústavního soudu spokojeni, autodrom hlukové limity stále překračuje.
2: Podle soudce zpravodaje Tomáše Langáška soudy nezakázaly autodromu Most podnikat, jenom omezili jeho činnost. Ústavní soud věc porovnával s okruhem Sachsenring v Německu. Podle soudu ze srovnání vyplývá, že protihluková opatření jsou realizovatelná. Z tohoto důvodu soudy rozhodly po právu v souladu s občanským zákoníkem. Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Policisté vyšetřují dopravní nehodu na silnici 270 u Jablonného v Podještědí. Dnes krátce po 14. hodině se tam střetlo osobní auto a nákladní auto. Podle policejní mluvčí Kláry Jeníčkové jeden z řidičů včas nezabrzdil. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Podle policie se nikdo vážně nezranil.
3: Kdybychom měli výmout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
1: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim takzvané EET off by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionů korun. Do turecké Ankary přiletěl na summit NATO americký prezident Donald Trump. Na letišti ho přivítal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Právě s ním má Trump během summitu naplánované zatím jediné bilaterální jednání. Americký prezident tlačí ostatní členy aliance, aby navýšili výdaje na obranu výrazně nad polovinou hranici 2% HDP. Česko jako jedna z mála členských zemí ale neplní ani tento základní závazek.
0: Počasí.
1: Bude polojasno až jasno, zítra s teplotou mezi 22 až 25 stupni, maxima na horách 17 až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda se zraněním se stala mezi Chřibskou a Novou Chřibskou na Děčínsku. Jedná se o silnici druhé třídy číslo 263 a komplikace po nehodě čekejte taky mezi křižovatkami ulic Chomutovská a Zahradní v Klášterci na Tohří na Chomutovsku, přesněji v ulici náměstí doktora Edvarda Beneše. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál příjemný poslech.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Stále pěkné úterní odpoledne 7. července pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Severa. Připravený je pravidelný Den v kraji.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn aktuálních informací ze severu Čech nám teď v pořadu Den v kraji přináší Jana Moravcová.
2: Ústavní soud zamítl dovolání autodromu Most kvůli hluku ze závodní dráhy. Firma podala k ústavnímu soudu stížnost kvůli dřívějšímu rozsudku krajského soudu, který stanovil limity maximální hlasitosti. Soudce Tomáš Langášek v odůvodnění řekl, že autodrom může zavést protihluková opatření obdobně jako jiné okruhy v zahraničí. Dětským domovům v Ústeckém kraji se podařilo najít náhradní pobyty pro děti, které měly odjet na tábory pořádané společností Tábory Aurora. Společnost minulý týden na poslední chvíli pobyty zrušila a přestala komunikovat. Celkem se to v Česku týká 14 dětských domovů, v Ústeckém kraji pak 7. Podle policejního mluvčího Kamila Marka policisté v kraji zatím řeší 4 trestní oznámení se škodou dohromady za zhruba 700 tisíc korun. Více redaktor Jan Beneš.
3: Dětské domovy získají za zaplacené neuskutečněné tábory kompenzace z veřejné sbírky, která vynesla více než 2,5 milionu korun.
2: V Jirkově na Chomutovsku dnes začala svozová firma čipovat popelnice a kontejnery na odpad. Majitelé zahrádek a rodinných domů by proto měli nechat své nádoby na směsný komunální odpad u rodinných domů volně přístupný vždy po celý svozový den i ten den následující. Akce potrvá do podzimu tohoto roku, informuje o tom web města. Řeka Bílina se po téměř 50 letech vrátí do krajiny mezi Jirkovem a Mostem. Staveniště si dnes převzala firma, která vybuduje nové koryto řeky. Vrácení řeky Bíliny do krajiny vyjde na 190 milionů korun. Hotovo má být v roce 2029. Řeku v minulosti vodohospodáři uzavřeli do potrubí kvůli povrchové těžbě uhlí v lomu československé armády v místě původního koryta. A podrobnosti uslyšíte za malou chvíli.
1: Souhrn regionálních informací nám přinesla Jana Moravcová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Karel Zich v dnešním vysílání Českého rozhlasu Sever v pořadu Den v kraji skoro 12 minut po 17. hodině. Po 50 letech se řeka Bílina na více než 3-kilometrovém úseku mezi Jirkovem a Mostem zbaví potrubí, ve kterém protéká. Povodí Ohře začíná stavět nové koryto řeky. Vytrubnění Bíliny vyjde na 190 milionů korun. Z většiny bude financované z operačního programu Spravedlivá transformace. Hotovo má být v roce 2029. Podrobnosti teď prozradí reportér Jan Beneš.
1: Dnes Povodí Ohře předalo staveniště firmě, která nové koryto vybuduje. Nejprve je ale nutné vodu z potrubí převést do nouzového kanálu, který už je hotový. Tudy bude řeka protékat během budování nového koryta. Práce na přeložení řeky z potrubí do nouzového kanálu začnou v následujících týdnech. První organismy a živočichové se podle Povodí začnou v novém korytu řeky vyskytovat v prvních 3 letech. Řeku Bílinu v minulosti vodohospodáři uzavřeli do potrubí kvůli povrchové těžbě uhlí v místě původní. Koryta.
0: Jak bude nové koryto řeky Bíliny vypadat?
1: I když je současné potrubí víc než 3 kilometry dlouhé, nové koryto bude mít délku necelých 5 kilometrů. Podle generálního ředitele Povodí Ohře Jana Svejkovského bude vytvářet četné meandry. Povodí vysadí i stromy, které zajistí stabilitu břehů a vzniknou v rámci nového koryta i tůně. Jak mi Jan Svejkovský řekl, nové koryto má co nejvíc připomínat přírodní podmínky vzniku koryta. I když samotná řeka bude protékat poměrně úzkým profilem, Povodí Ohře upravilo podloží a prostor kolem koryta tak, aby v něm mohla protéct a udržet se v něm i stoletá voda. Do budoucna Povodí Ohře věří v otevření nového říčního revíru, což by byla v rámci České republiky věc zcela ojedinělá.
0: Povede nové koryto Bíliny v místech, kudy řeka tekla kdysi?
1: Nové koryto bude jinde, než to úplně původní, kudy řeka protékala třeba před 100 lety. Jak už bylo řečeno, na přeložkách toku se pracovalo postupně při těžbě uhlí. Kolem řeky vznikly povrchové velkolomy ČSA a Jan Švrma. Proto na přelomu 70. a 80. let minulého století řeka zmizela do potrubí, aby voda nepronikala do prostoru těžby uhlí. Velkolomy jsou už minulostí. Lom Jan Švrma ukončil činnost před lety, lom ČSA v loňském roce. Teď pracují těžaři na obnově celého území. Součástí rekultivace bude jak jezero, tak plocha ponechaná přírodě bez zásahu lidské ruky.
0: Říká reportér Jan Beneš.
2: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Momentálně jeden z nejpopulárnějších slovenských zpěváků Adam Ďurica v vysílání Českého rozhlasu Sever v pořadu Den v kraji. Jdeme se podívat na počasí. Počasí. A na telefonní lince teď vítám meteorologku Kláru Bubnovou. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Pojďme se podívat, jak to teď aktuálně vypadá u nás na severu Čech.
1: Tak máme velkou oblačnost, na severu kraje může slabě lokálně pršet, no a teploty se teď pohybují mezi 24 a 27 stupni v nižších polohách, chladněji ve Šluknovském výběžku a na horách je to potom okolo 21.
0: Co máme čekat večer a v noci?
1: Tak nadále teď během večera může občasně pršet, hlavně v těch severních částech kraje. V noci se potom déšť by měl vyskytnout i na ostatním území. Mělo by zapršet tedy místy srážky. Znamená to tedy, že srážky se nevyskytnou úplně všude. Ráno potom budou ustávat a tam se také protrhá oblačnost. No a teploty ráno klesnou na hodnoty mezi 16 a 13. Na severovýchodě až k 10 stupňům a na horách potom mezi 12 a 9 stupňů.
0: Jaká bude středa 8. července, co se týče počasí?
1: Tak ve středu už bude slunečno, ale také se ochladí. Během dne už čekáme polojasno nebo jasno, bez srážek. Teploty tedy mezi 22 a 25 stupni. Na severovýchodě kraje mezi 20 a 23. Je to tedy níže, nebo jsou to nižší hodnoty než dnes. No a na horách mezi 17 a 20 a bude foukat mírný severozápadní vítr na horách a během dne přechodně jinde čerstvý.
0: Předpovídá meteorologka Klára Bubnová. Já moc krát děkuji a někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 6. pokračuje vysílání Českého rozhlasu Sever, posloucháte dnešní Den v kraji. Do současného zemědělství stále častěji zasahují moderní technologie. Jde o takzvané precizní zemědělství. Chmelařům by například mohly v budoucnu pomáhat drony. Nejde přitom o žádné drobečky. Váží přes 50 kg a dokážou unést plný barel postříků nebo granulí proti škůdcům. Otestovala je na Chmelnicích nedaleko zámku Stekník na Lounsku.
1: Specializovaný dron se právě vznesl zhruba 3 metry nad závlahový systém.
2: To není klasický dron, jak si ho dokáže člověk představit, takový maličkatý, 4 vrtulky, tady to je poměrně velké.
3: Tohle je Agraste 50 DJI, jedná se v tuhle chvíli o sestavu na postřiky. Má 4 systémy ryse, které s pomocí rotorů vytváří vír a díky víru aplikuje z horní i spodní strany listu.
1: Popisuje René Stupka ze společnosti Aeroscan. S plnou nádrží váží dron zhruba 105 kg a na rozdíl od rosičů z traktory dokáže aplikovat postřik ze vzduchu s přesností na centimetry.
3: Výhoda je v tom, že mu nevadí podmáčená půda, hůř přístupný terén, nejezdí po zemi, takže netuží půdu.
1: Chmelaři si hned vyzkoušeli, co dron umí.
4: Tady na tu plochu, tady když se podíváte, tak označená těma žlutýma fáborkama, tak jsme na vybrané rostliny navrch i ze spodu umístili papírky, které při styku s vodou změní barvu.
1: Dron za pomocí rozprašovače rozstřikuje zatím vodu, tak aby se zjistilo, jestli dokáže aplikovat postřik i na spodní části listu.
4: Nějaký listy, které byly ukrytý, tak třeba jako tenhle, ten je pěkně postříkaný. Muselo by se to jako opravdu se přesně nanavigovat.
1: Vysvětluje Markéta Trefilová z Chmelařského institutu.
3: Standardně oni používají zhruba od 1000 do 2000 litrů podle toho, jak je ploděná ten chmel vzrostlá. My jsme aplikovali loni 150 litrů na hektar.
1: A to je další plus. Chmelaři ušetří množství postřiku i vody. Nevýhodou je ale pořizovací cena. Celý set s bateriemi a dronem stojí zhruba 1 000 000 korun. A aplikace postřiku dronem navíc podléhá přísné legislativě.

0: 17:39 na Českém rozhlase Sever pokračuje Den v kraji. Cestování může být nejlepší inspirací. Dokazuje to i zámek Krásný dvůr. Jeho dnešní podobu výrazně ovlivnily cesty hraběte Jana Rudolfa Černína po Evropě. Nový prohlídkový okruh návštěvníkům ukazuje, jaké neobvyklé suvenýry si šlechtic ze svých cest přivezl.
1: Co vás tady nejvíce zaujalo?
2: Přiznám se, že mě asi osobně nejvíc ta tapeta, ta replika té tapety z prvního patra, i když je to jenom jako dekorace na zeď.
1: Návštěvník Radek popisuje tapetu s motivem Římanky v lázních, kterou si hrabě Černín nechal zhotovit po návštěvě Pompejí. S kastelánem zámku Milanem Vaněrkou jsem se ale zastavila u části výstavy, která ukazuje, v jakých prostředcích šlechta dříve cestovala. Mezi nejvýraznější exponát patří sáně ve tvaru velryby.
3: Sáně sloužily spíš k zábavě šlechty, například při masopustech. Jsou vytvořené tak, že vypadají, jakoby ten daný člověk, který v těch sáních sedí v tlamě té velryby. A dokonce ta velryba měla ještě sklopnou takovou část, něco podobného, jako máme na dětských kočárcích.
1: Následně se s kastelánem Vaněrkou přesouváme do druhé části výstavy. Ta ukazuje, co si hrabě Černín ze svých cest po Evropě odvážel domů.
3: Jan Rudolf si dovezl historii dvojí Indie. My zde máme dva originály. Je to kniha, která byla ve své době zakázována a pálena, protože odsuzuje otroctví jak v Indii, tak v Americe. A pak zde máme i porcelán, máme zde dvě unikátní majolikové vázy, které si právě dovezl z Itálie.
1: Pro hraběte Černína ale nebyly nejcennější samotné předměty. Z cestování po Evropě si přivezl hlavně inspiraci, kterou promítl do podoby zámeckého parku i jeho staveb. Z Krásného dvora na Lounsku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zhruba za 10 minut už tady bude 18. hodina, posloucháte Český rozhlas Sever a pokračuje dnešní Den v kraji a my se teď podíváme na Českolipsko. Od začátku prázdnin začala z přístaviště u Máchova jezera pravidelná lodní doprava. Dohromady 6 spojů denně propojuje 8 přístavišť. Lodní doprava má svoje specifika. Někdy je například nutné udělat kvůli počasí mezi jízdami servisní přestávku v loděnici.
1: Tady tady vidíme zakotvenou Jarmilu, tu nejmenší loď, a hned tady vedle kolegové vyčerpávají teda dešťovou vodu z Hynka.
2: Nám sprchlo dopoledne.
1: Ano, ta loď je tedy částečně krytá, částečně má otevřenou tu palubu. Kolik tam vody do toho nateče takhle za tu jízdu?
3: Za tu jednu jízdu já bych řekl třeba 100 litrů.
1: Vstupujeme tady. To je taková malá kabinka, opravdu jako telefonní pro jednoho člověka, ano, je to velikosti telefonní budky, ale je to krásné vyřezávané dřevěné kormidlo s mosazným kováním.
3: Má ještě mechanický táhla na ovládání kormidla.
1: Popisuje kapitán lodi Vladimír Jakša.
3: Ovládá se relativně dobře, má je na tom hůř.
1: Má je na tom hůř, no velká, že jo?
3: No, ale hlavně má plochý dno.
1: Koukám, že nějaké moderní vybavení tady je, to je asi povinné, že jo?
3: Přesně tak, to je jako jinak by to neprošlo registrem.
1: To je samozřejmě osvětlení klasické, to je nějaká anténa a další.
3: To je hromosvod,
1: jo? A to stalo se vám někdy, že vám bouchlo bez toho?
3: Mně se to stalo v Holandsku před 40 lety.
2: A to přijde na ten profil, na to, Vojto, nestoj na to, mi to pomoct zvednout.
1: Tak, loď je připravená. A může se vyrazit.
4: Tři linky vlastně jedním směrem a tři linky druhým směrem.
1: Říká jednatel regaty Máchovo jezero Karel Málek.
4: Takže první zastávka je Klůček, pak je Borný a tímhletím směrem. A druhá linka jezdí opačným směrem, to je Hotel Port, Starý Splavy, Šroubený, Borný.
1: Lidé lodní dopravu nevyužívají zdaleka jen k rekreačním účelům.
4: Ty lidi to využívají i pro přepravu na ty pláže a i do docks na nákupy.
1: Jo, takže třeba lidi ze splavu se jdou na nákup lodí.
4: Přesně tak, pokud jsou ubytovaní v rekreačním středisku ve Starých Splavech, zvaný Václavák, tak nejbližší mají přístaviště Šroubený a z toho se dopravějí sem do docks a můžou si nakoupit.
1: Za každý úsek mezi zastávkami cestující zaplatí 30 korun, děti 20 korun. Od Máchova jezera Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Dětským domovům v Ústeckém kraji se podařilo najít náhradní pobyty pro děti, které měly odjet na tábory pořádané společností Tábory Aurora. Ochránci přírody vybudují v okolí osady Jizerka další tůněk zadržování vody. Maximální cena nafty, benzínu zítra oproti dnešku znovu poroste. Zítra bude polojasno až jasno s teplotou do 25 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy a Jana Moravcová. Pro většinu z více než 130 dětí ze 7 dětských domovů v Ústeckém kraji se podařilo najít náhradní pobyty po celém Česku. Český rozhlas o tom informovali ředitelé domovů. Děti měly původně odcestovat na tábory se společností Tábory Aurora. Ta ale na poslední chvíli minulý týden pobyty dětí zrušila a přestala s dětskými domovy komunikovat. Týká se to celkem 14 dětských domovů v republice.
2: Podle policejního mluvčího Kamila Marka policisté v kraji zatím řeší 4 trestní oznámení se škodou dohromady za zhruba 700 tisíc korun. Zítra bude jasné, jestli policie všechny případy sloučí do jednoho, nebo jestli bude každý šetřit samostatně. Dětské domovy získají za zaplacené neuskutečněné tábory kompenzace z veřejné sbírky, která vynesla více než 2,5 milionu korun. Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Ochránci přírody chtějí v okolí osady Jizerka v Jizerských horách zrušit dva historické odvodňovací příkopy. Přehradí je a místo z nich tam vzniknou tůně. V minulosti na vrcholcích hor vznikaly kanály, které měly vodu odvádět. V současnosti je podle ekologů naopak nutné ji v krajině zadržet. Tůně vzniknou na úpolínové louce nad Sklářským potokem. Pokračuje vedoucí HKO Jizerské hory Tomáš Korytář.
3: Připravujeme projekt ve spolupráci i s právou toku a Lesů České republiky a s vlastníkama těch dotčených pozemků. Financováno by to mělo být z operačního programu Životní prostředí a v současné době probíhají projektové práce.
1: Práce za zhruba 1 milion korun by měly začít příští rok. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra opět stoupnou. Informovalo o to ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 1,40 korun a 31 haléřů. To je o 21 haléřů víc než dnes. Nafta zdraží o 13 haléřů. Litr může stát 37 korun a 29 haléřů. Cenové stropy paliv má rezort financí určovat do 19. července. Opatření zavedla vláda v první polovině dubna. Maďarská státní televize dnes přerušila vysílání zpravodajského kanálu kvůli reformě médií. Ta má zajistit nezávislost a nestrannost státem provozovaných médií. Televize M1 teď vysílá pouze černou obrazovku s textem, ve kterém se omlouvá za několik let divákům lhala. Maďarská média zároveň informují o personálních změnách ve vedení státní mediální skupiny. Maďarský premiér Peter Maďar a další představitelé jeho strany TISA před volbami slibovali, že ukončí politickou propagandu placenou ze státních prostředků.
0: Počasí.
1: Zítra bude na severu polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Lipové ulici v Mostě havarovala dvě osobní auta. Mezi Velemínem a Žalany na Litoměřicku na silnici 8 probíhají odklízecí práce. po nehodě, jízdní pruh je tam uzavřen, čekejte tam padlý strom a odstraňující hasiče. V Majakovského ulici v Ústí nad Labem havarovalo osobní auto s cyklistou, tam jsou pro změnu záchranáři, a na náměstí doktora Edvarda Beneše v Klášterci nad Ohří havarovala motorka. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěkný úterní podvečer s námi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik je dalších písniček, které opravdu nestárnou. To byl Pavel Novák a legendární Nádherná láska. Posloucháte Český rozhlas Sever, jsou tady večerní písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek a hned tady máme pro vás také nachystané kontakty do studia. Tak pokud si o písničku chcete zavolat, vytáčejte telefon s číslem 475 212 212 a také si můžete o písničku napsat buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A nebo si napište na e-mail na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání a teď už tady mám nachystaný e-mail s tímto textem. Prosím, zahrajte písničku Týden má 7 dní od Věry Špinarové. Všem přeji hezký poslech a vše dobré. Děkuji Martina z České Kamenice. Tak zdravíme Martinu a jenom upozorňuji, ta písnička se jmenuje trochu jinak, ale zpívá se to tam. Tady je Věra Špinarová a hej, lásko, nečekej.

0: Věra Špinerová je láskou. Nečekej, my také nebudeme čekat, protože na telefonu už je nachystaný také první posluchač po 18. hodině. A to je Honza z Vlkavy. Honzo, zdravím, dobrý večer.
1: Krásný úterní podvečer, přátelé a kamarádi.
0: Tak písnička je nachystaná.
1: Zdravím vás do dovolené stánku našeho.
0: Děkuju, zdravím ke stánku všechny i vás.
1: A já bych chtěl dneska poslat písničku, která je teď tady mezi námi velmi oblíbená. Od Žalmana má Lady je víno. Posílá mi Švarnence Božence do Žadce. Hanice Básnice a Harry mu do Bíliny. Ani Jarmilce do Nuslí. Samozřejmě můj mamce a všem našim tady přísednicím.
0: Ano.
1: A všem ostatním dalším věrným posluchačům tohoto báječného rádia. Všichni vás míro.
0: Děkuji moc a písnička samozřejmě i pro vaši maminku, že ji zdravím takhle z vysílání.
1: Popij vínečko, sedíme tady.
0: Jak jsme se domluvili, k tomu můžeme jí zahrát tu písničku. Jmenuje se Má Lady je víno. Tady jsou Žalman a spol, ať se si poslouchá. Naslyšenou.
1: Krásný léto a díky kamarádi. Ahoj, na shledanou.

0: na spol, má Lady je víno, já myslím, že hezkou písničku vybral Honza z Lkavy, ještě jednou zdravím. No ale já už tady mám na telefonu někoho dalšího a konkrétně to je paní Božena Zírková. Já vás zdravím, dobrý večer.
1: Já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuji
1: za ně.
0: A já bych
1: chtěla dneska poslat písničku těm mým kamarádkám. Andělce do Hřivic, Haničce do Touchovic, Božence do Žatce, Marušce do Chomutova. Vám a všem
0: Děkuju.
1: Posluchačům a přeju krásné dny a zase někdy naslyšenou.
0: A pěkné
1: léto.
0: A ještě než se rozloučíme, vy jste říkala, že byste ráda nějakou sentimentální písničku, tak si zahrajeme přímo takovou s názvem tímto. Sentimentální je totiž písnička od Ivety Simonové a Milana Chladila. A ať se nám všem hezky poslouchá a zase, ať se vám někdy podaří dovolat. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji a naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vaše.

0: hezká a sentimentální, tak to byly Iveta Simonová a Milan Chladil v písničkách na přání. Pokračujeme s dalším telefonátem. Já tady mám teď také ve vysílání nachystanou posluchačku z Ústí nad Labem, paní Jarku. Já vás zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, já zdravím vás, tvoje radio, všechny posluchače.
0: Děkujeme, zdravíme Elišku, abych nezapomněl.
1: Eliška zdraví tež. Každopádně písnička bude samozřejmě pro všechny, protože mě nějakým způsobem zaujala. Ale já k tomu musím říct to, Jirku, mně se 1. července narodilo 7. vnuče.
0: Ale, gratuluji.
1: Takže jako tam, i když moje dcera zřejmě neposlouchá, tak prostě tam samozřejmě bych posílala písničku.
0: A myslíte na ně, tak.
1: Ano, ano. A já jsem měla ty narozky 3., takže já jsem ji opravdu dostala jako dárek.
0: Jo, jo? Tak dodatečně je ještě všechno nejlepší ode mě, narozeninám, abych nezapomněl.
1: Děkuju, takže, tak to bylo asi v zásadě všechno a já vás ráda slyším, ráda vás poslouchám.
0: Já vám moc děkuju.
1: Večer.
0: A já hezký poslech, vy jste říkala, že ta písnička, která vás zaujala v našem vysílání, to je písnička od Syndla X s názvem Proměna. Ano. Tak si ji pojďme zahrát i v písničkách na přádí. Mějte se krásně.
1: Děkujeme.
0: A naslyšenou.
1: Taky, vy taky naslyšenou, děkuju.

0: To byla tady písnička s názvem Proměna, to byl Xindl X, no ale pokračujeme. Další telefonát nás po linkách zavede do Děčína. A tam je u telefonu, u rádia také nachystaná paní Ina. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro. Tak jednak vás musím
0: přivítat
1: po dovolený.
0: Já to tušil, děkuju.
1: Vaši kolegové dělali, co mohli, zastoupili vás dobře,
0: to
1: ale
0: super.
1: Musím říct, pana Míru máme jenom jednoho.
0: Až takhle, děkuju. Děkuju.
1: Tak to je tohle. A já bych si přála dneska písničku pro sebe. Mám tady výbornou sousedku, která teďko zalejvá skleník, paní Veroniku.
0: Zdravím.
1: A nesmím zapomenout na paní Hanku z Bíliny.
0: Ano, také
1: tak
0: zdravím.
1: Tak bych taky poslala písničku od Věrky Martinový až na vrcholky hor.
0: Se vypravíme. Tak písnička ano. Je pro vás, ať máte krásný večer. No a samozřejmě zase někdy do štěstí, až budete volat, ať to vyjde jako dnes.
1: Ano, tak děkuji vám moc krát.
0: Budu se těšit.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Martinová až na vrcholky hor, jsou tady písničky na přání, budou tady zhruba půl hodinu, tak já to nebudu zdržovat a hned ve vysílání vítám dalšího tentokrát posluchače, pana Pavla z Kostelce nad Labem. Haló, slyšíme se, zdravím, dobrý večer.

0: a tím jí poděkovat, že mě tenkrát svátku taky nechala zahrát. A chtěl bych při té příležitosti popřát všem ostatním posluchačům to nejlepší léto, jaký může být.
1: A já vám přeji to stejné, samozřejmě, tady z našeho vysílání. Tak ať se hezky poslouchá Vltava v provedení pana Gotta a samozřejmě, ať se zase někdy podaří dovolat, ať máte radost jako dnes, budu se také těšit. A zase tady
0: bude
1: někdy.
0: To tak do měsíce, protože zítra to určitě nebude, to bych se nedovolal.
1: Já myslím, že tyto písničky na přání jsou vždy každý všední den. Tentokrát je tedy od úterý, samozřejmě do pátku. Tak určitě to vyjde. Tak tady je Karel Gott, Vltava, a mějte se fajn. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, děkuju.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Písnička, která nestárne, tak to byla Helena Vondráčková a Copacabana. Písničky na přání na Českém rozhlasu Sever pokračují, tak pojďme do vysílání propojit další z telefonátů. Ten je od Teplic, ve vysílání vítám a paní Hanku, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Písnička bude v podání Rudolfa Cortéze, Nejsladší melodie, a pošleme ji s manželem, přátelům do Ústí, paní Janě Matějkové, paní Jarmile Donuslí, pro vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Paní Ině do Děčína, děkuji za písničku z minulého vysílání a všem posluchačům přeji hezký poslech a vám, pane Míro, děkuji za příjemné moderování tohoto pořadu a
0: děkuju.
1: Vítám vás také z dovolená.
0: Ještě jednou děkuju. Tak písnička je pro vás ode mě, i pro vašeho pána, že ho také zdravím, ale teď už ano. Je tady ta nejsladší melodie a Rudolf Cortéze. Tak krásný večer a naslyšenou.

0: Tolik tedy trochu více letité vzpomínání, to byla písnička Nejsladší melodie a Rudolf Cortés. No ale písničky na přání pokračují s dalším telefonátem, ten je z Prahy Nuslí. Ve vysílání srdečně vítám paní Jarmilu, dobrý večer.
1: Já vás, Mirečku, taky srdečně vítám z dovolený.
0: Děkuju.
1: I když jsem vás už slyšela v sobotu,
0: ano, byl
1: to jsem
0: tady.
1: Výjimečně volala v poledne, takže jsme znovu mluvili, takže vím, že jste už vysílal i v sobotu.
0: Aha, no vidíte, já jsem úplně zapomněl, že jste tady byla v sobotu. Tak písnička jakáže a komu pustíme tu písničku?
1: Tak písničku od Rangers plavců a chtěla bych ji poslat. Je to teda Vysočina a chtěla bych ji poslat Honzovi z Vlkavy a jeho mamince. Děkuju za písničku. Potom ji posílám Pavlovi z Kostelce nad Labem. Tomu taky moc děkuju za písničku Vltava. A posílám mu taky písničku a Božence ze Žadce. A všem ostatním posluchačům, kterými se necháváme zahrát.
0: A také pro vás budu hrát.
1: A písnička
0: hrát.
1: Je i pro vás.
0: A já moc děkuju. A tady jsou Rangers a jejich Vysočina. Tak hezký poslech, hezký večer a naslyšenou.
1: Naslyšenou, Mirečku.

Rangers neboli Plavci, jak chcete, a písnička Vysočina. Pomalu se blížíme k závěru večerních písniček na přání, tak pojďme se ještě podívat alespoň třeba na jednu SMSku. Zahrajte prosím od Petra Nováka písničku Takovej je svět. Vítám vás po dovolené, zdravím všechny přátele od Ústí nad Labem až do Prahy a přes Liberec. Pro všechny nechávám zahrát tuto hezkou písničku. Hanka a Harry z Bíliny, tak také zdravím. A teď už ta písnička, ať se hezky tedy poslouchá.

0: Pomalu se nám blíží 19 hodin, a to znamená, za chviličku tady budou další aktuální zprávy a potom pokračujeme s dalšími pořady. Určitě mějte hezký večer a zítra také po 12. hodině se těším u písniček na přání opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústavní soud zamítl stížnost mosteckého autodromu ve sporu kvůli hluku. V Litoměřicích začne od září fungovat poptávková doprava. Mezinárodní olympijský výbor zrušil po téměř 3 letech suspendaci Ruska. Zítra bude polojasno až jasno s teplotou do 25 stupňů. Pěkný úterní večer, jsou tu zprávy. U nich vás vítá Jana Moravcová. Autodrom Most nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Jeho stížnost ve sporu se soudy dnes ústavní soud zamítl. Zástupci závodiště tvrdili, že hlukové limity stanovené soudem jsou likvidační a zasáhly do práva na podnikání. Podle ústavního soudce Tomáše Langáška pouze omezili činnost autodromu.
3: Šlo o kolizi práva bydlení, respektování soukromého rodinného života těch vlastníků sousedních pozemků. Předpokládám, že k dodržení těch hlukových limitů bude muset autodromu Most vynaložit nějaké prostředky, ale ze srovnání s jiným okruhem vyplývá, že taková opatření jsou realizovatelná.
2: Litoměřice od září zavedou dopravu na objednání. Nová služba podle mluvčí města Michály Rosypalové nebude mít pevný jízdní řád ani trasu. Lidé si jízdu objednají až 24 hodin předem prostřednictvím mobilní aplikace nebo v městském infocentru. Po Litoměřicích bude zdarma. Do okolních obcí zaplatí cestující 15 korun za jednu jízdu.
4: Dopravu zajistí 2 9-místné elektrovozy. Jezdit budou od 7 ráno do 7 večer. Nová služba podle Rosypalové zajistí spojení také do Mlékojet, Žitenic, Miřejovic, Žalhostic, Trnovan a Michalovic. Roční provoz vyjde město přibližně na 5 až 6 milionů korun. Z Litoměřic Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Zemřel náměstek na ministerstvu pro místní rozvoj za motoristy Filip Endal, bylo mu 51 let. Rezort o tom informoval na sociálních sítích. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky zemřel náhle v noci na dnešek. Endal měl na ministerstvu na starost oblast bydlení, regionálního rozvoje a taky veřejné investice. Předtím působil v soukromém i veřejném sektoru. Vedl například regionální centra Státního fondu podpory investic. Ruští sportovci se mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Po 3 letech tak zrušil suspendování Ruska, která zavedl po zahájení otevřené války proti Ukrajině. Mezinárodní olympijský výbor dnes také sportovním organizacím doporučil, aby přestali prověřovat postoje ruských sportovců vůči válce. Zatím ale neschválil, že mohou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. V prohlášení uvedl, že dokud agrese na Ukrajině trvá, neměli by se sportovci z Ruska a Běloruska účastnit mezinárodních soutěží.
1: Počasí.
2: Zítřek bude na severu Čech převážně polojasný až jasný, nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů a maxima na horách do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda 2 osobních aut aktuálně komplikuje provoz v Lipové ulici v Mostě a dopravní omezení kvůli stavebním pracím. Čekejte řidiči v Jílovém na Děčínsku, konkrétně v Dlouhé ulici. Jeďte opatrně, já vám přeji dál. Krásný večer s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často řeším, jestli říct v rozhlase nebo v rozhlasu. Vy jste zase našla buď anebo po rozchodě nebo po rozchodu. Tak to rozsekněme. A kde jste to našla vůbec?
2: No, to byl zase jeden hezký titulek v bulváru. Když už jsem si četla ten bulvár, tak jsem z toho vytěžila, co šlo. No a je tam velký rozdíl. V rozhlasu, tam si můžeme vybrat a je to úplně jedno,
1: fakt
2: je to
1: si můžeme
2: na nás.
1: Vybrat.
2: Přesně tak. Ale s tím rozchodem už je to trochu složitější, protože když se podíváme do internetové příručky Ústavu pro jazyk český, tak tam je jenom možnost rozchodu, jenom to U. A tu druhou koncovku tam vůbec nenajdeme. Ale je k tomu poznámka a tam se to trošku vysvětluje. Pokud slova končí tvrdou, když to zjednoduším, končí tvrdou souhláskou. Ano, tak když tam dáme to E v tom šestém pádě, tak musíme měkčit, neboli měníme tu souhlásku. A proto se doporučuje dávat tam U, aby nám to zůstalo to slovo stejné. Tady máme zde d a třeba člun v člunu, ale ve čluně, stan ve stanu, ve staně, prostě aby se to takhle nestřídalo. Takže se upřednostňuje to U.
1: Takže po rozchodu, nikoli po rozchodě. A v rozhlase a v rozhlasu se nevytvoří E s háčkem, takže, jak jste říkala, tam si můžeme vybrat.
2: No, můžeme si vybrat nakonec i u toho rozchodu, protože je tam zase ještě taková komplikace malá.
1: Vy jste dnes nekonečná.
2: Jeden z nejnovějších slovníků češtiny, akademický slovník současné češtiny, uvádí některá slova, kterých se tohle pravidlo týká, a píše u nich: jen si taky vyberte. Takže
1: a rozchod je mezi nimi, kde si můžeme vybrat.
2: Rozchod tam zrovna není, ale je tam papír, příklad, román.
1: Papíře, papíru.
2: Takže ono to, jako máme pravidlo a z něj zase výjimku, jako vždycky.
1: Takže končíme tam, kde jsme začali, že vlastně pořádně nevíme.
2: Přesně tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít, reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kojenecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, Lačirat, Šukar, Šuněben. Nejprve si budeme povídat s Agnesou Horvátovou, která zavzpomíná na jeden z prvních romských pěveckých a tanečních souborů Perumos. Poté vám představíme projekt, který zkoumá životní zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království. O jeho vzniku i významu si budeme povídat s Petrem Torákem. Příjemný poslech.

0: Zpíval nám Gejza Horvát Pěkný večer a posloucháte o Roma Vakeren. Romské komunity v Evropě nadále čelí výrazně nižší délce života v důsledku přetrvávajících sociálních a zdravotních nerovností. Projekt Roma Place Age se zaměřil na zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království, konkrétně v lokalitách Govenhill, Luton a Peterborough. Na projektu se podílí také organizace Kompas Charity v Peterborough, kterou vede Petr Torák.
1: Ve chvíli, kdy za námi přišla Harriet Watt University v Edinburghu s touto nabídkou, jestli chceme jít s nimi do projektu Roma Age Place, projektu vlastně, který bude zkoumat stárnutí, jak se vlastně sociálně i kulturně stárne Romům na 40 let ve Velké Británii, tak nám se tento projekt strašně líbil a okamžitě jsme se k němu přidali.
0: A v čem se podle vašeho výzkumu nejvíce liší zkušenost Romů ve věku 40+, o té většinové společnosti ve Velké Británii?
1: V tom, jak Romové vnímají ten přístup třeba ke zdravotní péči, jak vnímají přístup k nějakému vyžití, protože často slýcháme od romské komunity, že de facto jenom přežívají ve Velké Británii, protože tam není žádné sociokulturní vyžití, ať už třeba v Čechách by Romové si mohli zajít třeba do lesa na houby, mohli by si zajít do divadla, do kina nebo na koupaliště. Tady to vyžití tam v Británii často chybí, proto ti Romové mají potom pocit, že de facto přijdou z práce nebo o víkendu nemají de facto nic, co by mohli dělat, co je baví.
0: Říkal jste, že chybí sociokulturní vyžití. Ti Romové tam nemají nějaké své aktivity, které připravují, na kterých se podílejí?
1: Záleží taky samozřejmě město od města. V Peterborough, kde naše organizace Kompas Charity, Charita vlastně působí už více jak 15 let, tak tam pořádáme různé aktivity, ať je to oslava romských dnů, měli jsme československé různé dny, máme tam kroužky pro děti i pro starší, ale ve většině měst tady ty vlastně provize chybí. Tam de facto není žádné jiné vyžití pro tu komunitu.
0: Podle vašeho výzkumu, proč mají romské komunity stále nižší délku života? Co je podle vás hlavní příčinou?
1: Je to často jedna, která samozřejmě genetická predispozice, celkově životospráva, která je naučena a předávána po generace, ale zároveň samozřejmě i ten přístup k adekvátní zdravotní péči. Ať už to bylo vlastně v jejich domovských zemích, v České republice, na Slovensku, ale zároveň i stále i v Anglii. Ten přístup nejenom, že pokud ten člověk neumí anglicky, tak nerozumí nebo musí čekat třeba na své děti, až skončí ze školy, takže musí spoléhat na děti. Samozřejmě třeba i často vidíme ženy, matky, které chtějí jít k lékaři se zdravotními problémy, tak často se stydí mluvit před svými dětmi, aby to překládali pro ně, takže radši to de facto ani neřeknou, nebo to jenom tak jako zaobalej a ten doktor potom řekne, no tak já vám dám paralén a to vám pomůže, protože de facto ta žena to nevysvětlila pořádně. Jednak ta jazyková vybavenost, ale další věc je i ta schopnost třeba používat telefon nebo počítač. V dnešní době v Británii se všechno převádí do digitalizace a třeba objednat se k lékaři můžete pouze pomocí telefonní aplikace. A pokud člověk nemá buď telefon, jakoby smartphone, anebo neví, jak pracovat s tím telefonem a nemá nikoho, kdo by mu s tím pomohl, tak je de facto odříznutý od této péče. Často vidíme, i když jsme třeba dělali ty rozhovory v té komunitě pro tento projekt, tak jsme právě slyšeli i spoustu zkušeností, kde ta starší generace prostě to vzdá.
0: Takže se setkáváte s případy, s příběhy, kdy vlastně toto je velký problém a potom, dejme tomu, to onemocnění se rozvine do fáze, kdy už se to dá špatně léčit.
1: Bohužel ano. Mám i případ jakoby velice blízké kamarádky, která nedokázala pořádně vysvětlit, co se děje její dceři. Lékař si stále myslel, že to jsou jenom problémy. Třikrát to tam zkoušela vlastně vysvětlit, nepodařilo se. A potom vlastně ta holčička měla meningitidu, ohluchla a takhle vážně to může být, pokud ten člověk vlastně se nedokáže vyjádřit a vysvětlit tu situaci. Ten projekt je zaměřený nejen na tu komunitu, abychom získali tyto zkušenosti a ty poznatky, ale zároveň je součástí projektu je i práce s těmi stakeholdery, s těmi vlastně všechny participanty, ať je to zdravotnická služba, doktoři, ať je to městský úřad, ať je to policie, sociální úřad a všechny tady ty partneři, aby věděli, co tu komunitu trápí.
0: Říká můj dnešní host Petr Torák, který v Peterborough žije a pracuje 26 let.

0: Agnesa Horvátová pochází z romské rodiny Marcinových. Narodila se v roce 1949 ve vesnici Ondavské Matyášovce nedaleko Branova nad Topľou na východním Slovensku. Po celý život ji provází dvě velké záliby – hudba a literatura. Více než 20 let působila v různých romských souborech, nejdéle pak v souboru Perumos, u jehož zrodu stála. V rozhovoru s Ivetou Dudoňovou zavzpomínala na působení v souboru Perumos i na spisovatele Bohumila Hrabala. Nejprve ale vypráví o tom, kdy se přestěhovala do Čech.
1: 65 s rodičma, ale nepřímo do Prahy. Jsme bydleli na vesnici Binočané, to je u Prahy. Bylo mi tenkrát 14, 15 a chodila jsem do práce. Že po rých byla cihelna, tam jsem dělala, na statku jsem dělala, no a pak jsem se seznámila s budoucím manželem. Bylo mi necelých 16, no a rodiče odjeli na Slovensko a já s manželem jsme se přestěhovali s jeho rodinou na Žižkov.
2: Paní Horvátová, vy jste jedna ze zakladatelek jednoho z nejznámějšího souboru romského Perumos. Vy vlastně jste působili před revolucí.
1: Ještě za komunistů jsme jeli do Francie a jeli s náma jako ochranka, aby jsme tam nezůstali. Dva z vlády a ten náš vedoucí, Ivan.
2: Jak ten soubor velký byl a jaký jste měli úspěch ve Francii?
1: No tak soubor to byl velikánský, protože nás bylo hodně. Ale vlastně neměli jsme cizí. Bratranci, sestřenice, brácha, ségra, všichni, celá rodina jsme byli. Úspěch byl, protože tohle ještě v životě tam neviděli. Také jsme si říkali, hele, když budeme jenom zpívat a tancovat, to nic není. Musíme jim ukázat děj. Jak jsme dělali putovaní, námluvy, svatbu, křtiny, pohřeb. A to v jednom kusu, všechno. Já jim vypravila, jak jsme to dělávali kdysi doma na Slovensku. No tak z toho se něco vzalo. A pan Hrabal. A on nám udělal tu svatbu, režisíroval on nám ji. To jsme si ho pozvali a on nám ji dělal, protože na té svatbě tam ta nevěsta zabíjí toho ženicha. Takže tohle on nám udělal, že kdo kde jak má být, kdy tam má přijít. To bylo s hudbou, zpěv, jako muzikál.
2: Pan Hrabal, jeden z nejznámějších českých spisovatelů, vám pomohl zrežírovat romskou svatbu.
1: Dalo by se říct, ano, je to pravda.
2: Vy jste po revoluci pokračovali dál, kde se vás všude zvali?
1: To já si už moc nespomenu. Turecko. A nejvíc byla Francie.
2: Ve Francii žijí také Romové. Setkali jste se tam s nimi?
1: Potkali. Ale jsou pyšní na sebe, že jsou Romové. Na ty kali, tam taky jsme byli, ale nešli jsme do průvodu, protože neměli jsme na to už čas. Ale byli jsme, viděli jsme ji.
2: Váš soubor pak odešel nakonec do Belgie.
1: Pak jsme tam vystupovali v Belgii. Žili jsme tam 3 roky.
2: Proč jste se vrátili?
1: Manžel nechal tady mámu. Šla jsem já, přišla ségra za mnou domů, no. Oni zůstali všichni tam.
2: Paní Horvátová, vy jste i spisovatelka. O čem jste psala? Co vás inspirovalo?
1: No já jsem psala hodně o životě. Psala jsem tam o jedné ženě, ale nedala jsem mi pravý jméno, ale Bari Rama. A je to velká Rama.
0: Říká spisovatelka Agnesa Horvátová. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Hasiči v Plzeňském kraji vyjížděli ke třem velkým požárům. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
2: Kdybychom měli výjimou část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
0: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Tři velké požáry polí a lesů dnes zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Aktuálně zasahují v lese v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara tam situaci komplikuje nepřístupný terén. Velitel zásahu si vyžádal letecké hašení. Na místě zasahují i dvě jednotky z Karlovarského kraje. Desítky profesionálních i dobrovolných hasičů zasahovali odpoledne nedaleko Kšic na Tachovsku, kde hořelo pole na ploše zhruba 12 hektarů. K dalšímu požáru pole vyjeli odpoledne jednotky taky ke Štichovicím na severním Plzeňsku. Tam hořelo strniště a část sklizeného pole. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny lékaři jako první v Česku operovali pacientovi do kolene chrupavku od mrtvého dárce. Aby zákrok mohli provést, museli odborníci řešit povolení nebo třeba způsob, jak štěp uchovat. Pacienta teď čeká několik měsíců rehabilitací. Oproti ostatním metodám by ale chrupavka měla vydržet větší zátěž. Shrnuje přednosta první ortopedické kliniky Tomáš Tomáš.
3: Obvykle je největší problém v tom, že ta chrupavka degraduje. Musím znovu říct, že tato metoda vykazuje nejlepší, nejvyšší míru úspěšnosti právě u většiny pacientů. Znamená to to, že ta chrupavka, která je tam transplantovaná, dokáže v těch podmínkách kolenního kloubu dlouhodobě přežívat a je schopná plné zátěže. Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou porazila 2-0 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je po vážné nehodě stále uzavřený. A na D1 jsou v obou směrech kvůli uzavřenému okruhu kolony. Zejména souběžný pás směrem na Prahu je zcela zablokovaný kamiony a na dálnici se u Říčan nedá najet. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Holka rozmazlená teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takové ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když jsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám. Protože já, když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat. Bez zpívání to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň. Tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjejí. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobí, protože třeba když hrajem 2 hodiny, tak já pak potřebuju v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, by to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké to nechtějí. A za druhý prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuju na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, jak budeš zpívat? A on, ne normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem si to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase říkal, já mám tu písničku tak rád. Ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mě, jak to vidím, a tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: zanechávám stopy.
1: To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
2: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, které vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když se třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval moc sem těch těla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď nebo o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte mi?
1: Rozumím, naprosto.
2: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
1: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
2: Myslím si, že nezazní, že tam bude tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
1: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
2: Budu. Tak. Přesně tak.
1: A co vy jako solová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
2: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I vlastně tím, že mám to jedno dítě, sice už jí je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říká, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám tu svoji německou kapelu Die Happy a to jako opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když ty lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu. Tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako, a zaplatit vstup vlastně jenom za mě. Ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky, a dokonce jeden cover. Tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
1: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
2: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
1: Marta Jandová je naším hostem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva té mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak ji vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluji i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady budeme, myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže, a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje... To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce, 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že od příští roku slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, by to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle a ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnejma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam hudební televize, MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kapela Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petr Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často. A hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje,

0: vydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového, než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila. Že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kde je Petr Janda, kde je Olympik, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východního, jako východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát v muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarolídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že já kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teďko bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru. Tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako vošklivý komentáře. Ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad skoro každým rozhovoru, jestli to už někdo několikrát ode mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá. A je to jakoby on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý, a proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici. Říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví. Ona mi říkala, víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice, a i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím měla křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem a ten sen se jí splnil a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí, Maruško, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
1: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když bys... Ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho po tom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to ani neexistuje, iPod vlastně. Kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3. A já jsem to přihlášený k mému účtu, táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový. A táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že jsi mohl, ale dělal se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta Novák, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností řekla, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně mladročtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštval se a řekl ne, prostě ne. Ale ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala, Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to takhle řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já jsem vždycky říkala, že jsem tu potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu, popsanou jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník? Tak jsem jí to vysvětlila, ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No a já jsem jí to už přinesla skoro hotový a tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, za co jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, tak bych se někde mohla udělat jako tu knížku. A zase jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč na těm padesátinám? No tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže tady to mi dalo hroznou motivaci vůbec, jako, o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě, skrz ty starý dopisy, našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla, takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i má ty jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas, a hraje na klavír a tak. Ale ona teďko má období, kdy teďko je největším rolem tatínek zrovna. A tatínek je doktor, že jo, a takže ona se vymyslela, že buď bude po tatínkovi lékařka, a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat pro táto, po táto, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. A dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje.
0: Ty jsi ho zaměstnala,
1: tak on fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer. Jo, protože je tam hodně té byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako na, o hvězdách a tak. Tak o tom často mluvíme. Já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nemyslím, je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěl o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mít o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, a pak si mi to vyprávěla a ona, to jo, máme, to zní suprově, no tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude. No.
0: No, v 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela, a říkám, on je její velký idol, a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, ale já to Jandová jsem si nechala do práce, když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu, a on mi říkal, tyjo, vy mi někoho připomínáte, a já... Nejste první. Já to říkají všichni, že někoho jako připomínám. A oni, ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Ale já už jsem na to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyším, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner, a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi. Já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda, pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teďko v té době bohužel už i neanonymní lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou, teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, jako některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastný.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
1: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezidenti a premiéři zemí NATO přijeli na neformální večeři v Ankaře. Ústavní soud zamítl stížnost mosteckého autodromu ve sporu kvůli hluku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiéři a prezidenti členských zemí NATO přijeli do prezidentského komplexu v Ankaře, kde se koná neformální večeře. Podle médií půjde o příležitost k otevřené diskuzi o vztazích mezi spojenci. Americký prezident Donald Trump v uplynulých měsících kritizoval spojence za nedostatečnou ochotu podporovat Spojené státy ve válce proti Íránu. Na večeři dostal pozvání například i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Právě pomoc Ukrajině je jedním z hlavních témat summitu. Autodrom Most nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Jeho stížnost ve sporu se soudy dnes ústavní soud zamítl. Zástupci závodiště tvrdili, že hlukové limity stanovené soudem jsou likvidační a zasáhly do práva na podnikání. Podle ústavního soudce Tomáše Langáška pouze omezili činnost autodromu.
2: Šlo o kolizi práva bydlení, respektování soukromého rodinného života těch vlastníků sousedních pozemků. Předpokládám, že k dodržení těch hlukových limitů bude muset autodromu Most vynaložit nějaké prostředky, ale ze srovnání s jiným okruhem vyplývá, že taková opatření jsou realizovatelná.
0: Ze dna Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně už nákladní automobily vyvezly tisíce kubíků usazenin. Ty se postupně třídí a rozváží podle potřeby po městě nebo do okolních obcí. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením více než 30 tisíc kubíků sedimentů. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět. Vysvětluje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
3: Zhotovitel aktuálně hlásí odtěžení cirka 20% z předpokládaného celkového množství sedimentu. Samotným těžebním pracím předcházelo hloubení odvodňovacích struh, tak aby se sedimenty samovolně odvodnily a byly díky tomu lehčí pro transport. Sport.
0: Ruští sportovci se můžou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Po třech letech tak zrušil suspendování Ruska, které zavedl po zahájení otevřené války proti Ukrajině. Mezinárodní olympijský výbor dnes taky sportovním organizacím doporučil, aby přestali prověřovat postoje ruských sportovců vůči válce. Zatím ale neschválil, že můžou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. V prohlášení uvedl, že dokud agrese na Ukrajině trvá, neměli by se sportovci z Ruska a Běloruska účastnit mezinárodních soutěží. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pražský okruh je za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště po několika hodinách průjezdný. Kolem havarovaných kamionů na 78. kilometru se projíždí levým pruhem. A na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 323 směrem na Brno. Stojí tam porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Dnes uslyšíte příběh velké lásky plné zázraků. Lásky, kterou hlídají andělé strážní.
5: Pár, který vám představíme, prožil úchvatný život ve východních Čechách. Jemu je 82 let, jí 79. Mají se rádi a svou lásku si hýčkají každý den. Už od dětství totiž vědí, že nic není samozřejmé.
4: Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 60 lety začal u Marty a Jiřího Vodstrčilových překvapivě mnohem dříve. V hospodě v Mostku u Chocně. Marie byla tehdy ještě půlroční batole a Jiřímu byly teprve 4 roky.
1: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Postrčí, dobrý den.
4: Patrik Rozehnal, Český rozhlas, taky dobrý den.
3: Já už jedu pro vás, já vás jenom pustím dovnitř.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás vítám. Pojďte dál. Ale vlastně netočte, prosím vás.
4: No ale kvůli tomu jsme tady. Vy si to zasloužíte, vy jste nedávno oslavili 60.
6: No.
4: Manželce, květinu, vám něco sladkého, nebo můžete dohromady bombrit?
3: Můžem.
5: A to s ním já, protože děda to nejí.
4: Vy to tady máte hezký a voňavý.
6: Máme, no. Snažíme se s dědečkem.
7: Manželka byla tak těžce marl, tak to vypadá, nebude chodit a nic. A tak děti se snažili něco sehnat. A syn jako je tady ve Třeboji. A tak se jim podařilo s dcerou sehnat tenhle byt a tak nám ho dali dokupy. Nádherně všecko nový koupili.
5: A... Víte, co to je?
6: Po 57 letech se stěhovat.
4: A předtím jste bydleli?
6: 57 roku ve Vysokém Mýtě.
4: No a to mi řekněte, ten pocit, protože se říká, že když lidé bydlí na jednom místě, prožijou tam vlastně ten společný život, tak je to takové najednou těžké se vykořenit z toho místa. Zvládli jste to?
6: Děda výborně, já jsem si parka pobryčela to, jo.
4: Takže těžké, a vy jste si zvyknul rychleji?
5: Jo, děda náš.
7: No tak já jsem zvyklý cestovat. V práci, že jo, jsem jezdil po služebních cestách a takový.
4: Tak o tom si budeme vyprávět, váš příběh uslyšíme a já už se teď na to těším, tak. Doufám, že i vy.
1: Přesuňme se teď do roku 1945, kdy to všechno mezi budoucími manželi Martou a Jiřím Vodstrčilovými začalo.
0: Tehdy měli Jiřího rodiče hospodu v Mostku u Chocně. Byl to vyhlášený podnik a navštěvovali ho i přespolní. Každou neděli tam vyráželi na orosené pivo z nedalekého Brandýsa nad Orlicí také rodiče Marty. A malou Martičku brávali v kočárku s sebou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Jiříček se tam 3,5 leté, nebo kolik ti bylo, 4, se tam motal kolem hospody, tak mu vrazila kočárek a vozil mě kolem hospody. No a pak rodiče se kamarádili, jenže manželovi v 6 letech zemřel tatínek. A tak maminka s Jiříčkem k nám začali jezdit do Brandýsa na nádraží na návštěvy. A od té doby se známe.
4: Vás vlastně seznámili rodiče?
6: Rodiče, naši rodiče, ano. Ano. A jenže manžel zase zůstal s maminkou od 6 roku a tak nám začali jezdit a my jsme hráli halmu a chodili jsme na procházky spolu a pořád prostě, no.
4: Komu kolik bylo, když jste se tedy v tom kočárku vozili?
6: No tak mě bylo asi 5 roku a manželovi 4, no.
7: No a když mě tatínek umřel, protože měl zánět pohrudnice a byl v nemocnici o Vysokém Mýtě, no a pan doktor, který musel píchnout injekci, jak mu propích srdce. Takže na můj svátek 24. dubna byl po smrti, no. Bylo mi akorát 6 roku. A tak jsme se pak s maminkou přestěhovali do Chocně a od té doby jsme bydleli v Chocni.
4: Jaké to bylo přijít tak v útlém věku o tátu, jak jste to prožíval?
7: Strašně. Třeba nejúž jsem to prožíval, když jsem byl starší, když jsem viděl, jak chodějí takhle kluci a to s tatínkama nikam, tak mě to bylo docela líto, no. Ale jako všecko se přežilo a s maminkou jsme vlastně vyrůstali, ta už se nevdala. No a na začátku to bylo horší, protože vdova s klukem tak nás trkali, vždycky jsme bydleli chvilku tam, chvilku zase tam, když jsme se stabilně usadili, no.
4: Znamená to, že díky tomu, jak se rodiny znaly, že jste trochu, vaše rodina, Marto, nahradila tak tatínka nějak. I Jirkovi?
6: No, tak nějak.
7: Trošku jo, asi.
6: chodili k nám a třeba já jsem byla v sedmý, v osmý třídě a on pak jezdil dědečko i dědeček tam v tom mozku ještě byl, potom mu vzali hospodu, že jo, taky a dědeček tam byl, tak mu jezdil schodně s obědama, dědeček mu koupil pionýra, tak vždycky přijel na pionýru a holky ve škole mě říkali, že já jsem viděla na nádraží, že jo, z okna ze školy, holky, máš tam kluka, a Marto, máš tam kluka, a já jsem nechtěla, že jo, já jsem chtěla jenom kamaráda, já jsem ještě byla hloupá holka. Potom šel na vojnu, přišel se rozloučit, že jde na vojnu a ptal se mých rodičů, jestli mě může psát. A můj tatínek říkal, no tak píš o to, když ti bude odpovídat, tak píš, no a přišel první dopis a já jsem se vztekala, že psát nebudu, že když se mu to slíbili, tak ať si mu napíšou sami, že jo. No ale přišel na první opušťák a už to bylo. Mně bylo 16, jemu 19, tak jsme začali, už jsme nebyli kamarádi, už jsme začali.
4: Pomohlo tomu trochu to odloučení?
6: Asi jo, taky no, ale ne, třeba na vojnu mě nepustili naši za ním depák vůbec, to jako byla přísná výchova. Babička, maminka jeho za ním jela, ale nepustili mě ani s ní, jako za ním.
7: Takže vlastně mě dohodili rodiče, no.
4: A vy jste se nechal.
6: A pak,
7: přesně tak.
6: A pak jsme se vlastně vzali kvůli bytu, no.
4: No počkat, to jsme to vzali hopem.
6: No, dva roky jsem na něj čekala, než přišel z vojny.
4: Takže psala jste, odpovídala jste.
6: Ano. No, dostala jsem tři dopisy, tak jsem odpověděla jednou na ty tři dopisy, to jo. Protože jsem byla na gymnáziu, tak jsem se taky učila, že jo, a to a maturita a všechno. A pak jsem ještě byla na pajdáku, tak taky jsem pořád se učila a dojížděla jsem z Brandejsa do Ústí na gympl a z Brandejsa do Litomyšle na pajdák. No a pak jsem začala, už ještě mě bylo 18, už jsem začala ve Skořenicích ve školce. Tři roky jsem chodila 7 kiláků tam a 7 zpátky pěšky nebo na kole, kde nebylo spojení.
4: V tom období, kdy se tedy ta známost, to kamarádství přerodilo trochu už v blízký vztah a že jste spolu začali chodit, jak jste si říkali, jestli to můžeme tajnit, jaká byla ta něžná oslovení navzájem se?
6: Já či taky nevím, Jirko, asi Jirko jsem mu říkala normálně. Ne, jednou jsi mě říkal smetíčko, ale nevím
7: no,
6: proč.
7: No to už ti teďka něco spadlo do oka.
6: No, to jo. Ale jinak Marti a Miško taky jsi mě říkal, to vím, to si pamatuju. No ty už si to nepamatuješ. Děda náš si totiž málo pamatuje, strašně.
4: A nebo nechce.
6: Nebo nechce. To je klidně.
4: To je lepší. Kdy jste začali uvažovat o tom, že to chození by se přeci jenom mělo tedy přetavit, že se vezmete, nebo jste to oznámili oficiálně třeba rodičům, že už teda nejste kamarádi. V jakém sledu to bylo? A případně jak vypadlo třeba žádost o ruku nebo oslovení, nebo čí to byl nápad, že vy dva budete...
6: No, bylo to kvůli tomu bytu hlavně.
4: To znamená, Jirka se vrátil z vojny?
6: Jirka se vrátil z vojny a řekli mu, přihlásil se do té družstevní výstavby a řekli mu, to mě bylo 18 teprve, že jo, a řekli mu, mladej, když se nevoženíš, tak tě vyškrtnem. No, a protože jsme spolu chodili, tak řekl, že tak já jsem přišla domů a řekla jsem, mami, já se musím vdávat.
4: No, nejdřív musel přítel Jirka říct ten návrh. Jak to bylo, Jirko?
7: No, když mě teda v Karose řekli, teda, že se musím ženit, jinak je vyškrtnou, tak jsem to zavolal Marti, ta to takhle podala rodičům, kteří byli nadšený, protože si mysleli, že je v jiném stavu, nechtěli mě to věřit. No a tak jsme se 24.
6: Ne, na Vánoce jsme se zasnubovali.
7: Jo, ale pak 24. jsme se vzali, no a to bylo v srpnu a 1. září jsme začali kopat.
4: 24. srpna kterého roku?
7: 63.
4: Jste se brali.
6: Ano, tak jsme se brali ve Zlíně.
4: Proč ve Zlíně?
6: Protože jsem tam měla sestru a tenkrát moje maminka byla věřící a chtěla, aby jsme měli svatbu v kostele. Jenže když jako já učitelka jsem si to nemohla dovolit, tak jsme měli až ve Zlíně, sestra mě to všechno tam zařizovala, jeli jsme vlakem na svatbu a tam jsme se brali. Nejdřív na úřadě a pak v postě.

0: byla svatba veliká. Hostů spousta. Maso ale na potravinové lístky. A tak museli rodiče nejdřív na Národním výboru zažádat o povolení a s ním teprve vyrazit k řezníkovi.
1: Ve slavný den 24. srpna 1963 měla nevěsta růžové šaty, natočené kadeře a velkou trému.
2: Ale jo, pamatuju si, že jsem začala brečet, měla jsem ten závoj a furt jsem říkala, Jirko, kapesník, Jirko, kapesník. Neměla jsem. No jo, no, všechno je pryč. Všechno to je dávno.
3: Svatební noc byla?
2: Byla. Pěkná. Od té doby už taková nebyla.
3: A to mi řekněte, je to partnerské vyprávění. Je to vyprávění o tom, jak to chodilo dřív a srovnání pro ty mladší, jak to chodí dnes. Taková svatební noc. Bylo to poprvé, kdy jste spolu takto byli, anebo už tehdy předtím něco takového bylo?
2: No, trochu předtím, ale za 2 roky. A to, když řeknu dětem, tak řeknou, že jsme nebyli normální. Teďka to tak je, že jo.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Martě a Jiřímu Vodstrčilovým.
2: Na začátku svého manželství prožili krásné, něžné a radostné chvíle. 2 roky bydleli u Jirkovy maminky v Chocni a přitom stavěli své pomocí v rámci stavebního družstva vlastní hnízdečko lásky. Byt ve Vysokém Mýtě.
1: Když se konečně v září roku 1965 stěhovali, byli šťastní. Slzy se jim hnaly do očí, když vstupovali do vysněného bytu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jirko, říkal jste si někdy, co by tomu tak asi řekl táta?
4: No tak ono to člověku ani tak nepřijde, ale párkrát jsem si vzpomněl do teďka, no. Chybí ten otec.
3: Jak vám se proměnil ten život partnersky po té svatbě? Bylo to pořád stejné, náruživé nebo uvolněnější, větší starosti? Ale ten vztah vás dvou, jak jste to cítili? Měli jste na sebe čas?
5: Jo, to jsme si udělali, víš.
4: Jo, a nejvíc potom jsme to prožívali, když přišli děti. Když jsme se věnovali dětem.
5: My doteďka žijeme dětma
4: a,
5: prostě.
4: A bylo to fajn. No.
3: Kdy přišly ty děti? Kdy přišlo první, kdo to byl? Co vy jste prožívala? Vy poprvý máma.
5: No, Peťa se narodil 8. června na Medarda 67, tak 4 roky po svatbě. Já jsem pak v září měla 23.
3: Byl plánovaný?
5: Byl plánovaný.
3: A když Marta, Jirko, řekla, povedlo se to, jaké jste měl pocit, když jste zjistil, že budete mít?
4: Byl jsem šťastný, jo. Co jiného k tomu říct?
5: To jsem v září měla narozeniny taky, 11. No, tak pak se v červnu narodil. Jo, chtěli jsme, no. Chtěli jsme, ono nám to ze začátku moc ani nešlo, ještě o tak půl roku, než prostě se zadařilo. Nejdřív říkali, Marta se musí vdávat, Brandejse, ještě jí není 19 a už se vdává a to. A pak už zase chodili babky a mamce říkali, oni nemůžou mít děti. Jo, že, tak to bylo, že jo, tenkrát, kdo neměl v 18, 19 dítě, tak to bylo, teď už je to jiný, že jo, zase všechno. No a pak jsme chtěli Aličku, nebo chtěli jsme druhý, že jo, nevěděli jsme, co to bude, tenkrát nebyl ultrazvuk, nebylo nic, že jo. No, tak jsme si jeli pro auto do Zlína, viď? A byla Alička. Porod strašně těžký, jo, já jsem měla na císaře. A nechali mě jim měsíc přenášet, tenkrát nebyl ultrazvuk a nic a to. Pak to bylo strašně rychlý, jo, že jsem musela rychle na císaře. Říkali ještě pár chvílek a byli bychom obě, ona měla na pupeční šňůře oba uzly. Takže kdyby se rodila normálně, byla by mrtvá nebo postižená. Takže to byl zázrak, že nás zachránili mě, že mě vysadila ledvina tenkrát taky. A vlastně i tu dceru, že je. Vždycky říkám, že, a syn vždycky říká, já říkám hlavně, že není postižená a syn, jak si s ní utahuje, vždycky říká, když se na ní podívej, mami, a to. A ona zase mu řekne, no a ty jsi nedonošený zase a už se špičkujou a mají se rádi, ale spolu oba dva, tak je to dobrý, no.
3: Takže do života vám vstoupily 2 děti.
5: Ano, 2 děti.
3: Přibylo starostí?
5: Tak to víte, že jo, začali studovat. Petr byl v Rychnově na škole 4 roky, že jo, tak jsem ho pakovala každou neděli. Přišel v pátek večer a říká, první jeho slovo bylo, mám strašný hlad, takže do neděle se vařilo, peklo. Pak v neděli jsem upekla, on nám řekl vždycky, tenhle proužek si můžete nechat k snídat tomu, ke kafi a tohle mě mami všechno zabál. No a pak šel na vojnu, tak jsem posílala valíky na vojnu, že jo, taky. No, takže no, do toho dcera dělala tu ekonomku v chocni, tak furt nějaké starosti byly. No. A jedna svatba, a druhá, a třetí a čtvrtá.
3: A u těch dětí, když byly ještě v tom dětském věku, jaký byl Jirka táta?
5: Dobrý byl táta, akorát vždycky jsem říkala, kdyby ti dělali na hlavu, tak ty budeš držet. Ten generál se musela být já.
4: Já jsem byl typ, který se nerozčiloval.
1: Jací vlastně byli Marta a Jiří Vodstrčilovi manželé? Rodiče? Partneři? Víte co? My si je vyzkoušíme.
2: Patrik Rozehnal jim položí na vlas stejné otázky, ale každému zvlášť, aby své odpovědi neslyšeli.
1: A teď si ověříme, jak se po těch 60 letech manželství znají. Vy jejich odpovědi uslyšíte za sebou.
3: Na co se doma vůbec nejvíc těší?
4: Tak až bude po všem a tam sedne si a luští a má pohodu v křesle.
5: Že vyperu, že uvařím, že mám čisto. Já na děti, když přijdou, se těším.
3: Na manžela ne?
5: Taky. Pořád se na něj těším. Toho mám pořád vedle sebe. To jsem ráda, že se mnou je. Ale jinak já se skoro těším na všechno.
3: Chtěla jste někdy po něm, aby se za něco omluvil?
5: Když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem mu říkala, že se ke mně vůbec neměl na těch fotkách. Že jsem měl k dceři, ale ke mně ne. Já, že jsem tam jak chudá příbuzná.
3: Musel jste se někdy ženě za něco omlouvat? Nebo myslíte si, že by bylo potřeba se jí za něco omluvit?
4: Nespomínám.
3: 50. výročí svatby, nevyčítala vám nic?
4: Jo, možná, že jak jsem tam stál na fotce, ne? No jo, tak to.
3: Co pokládáte za první rande a co se na něm dělo, kde to bylo, co se tam událo?
4: Tak to bylo u toho, u Komenského. To byl takový přístřešek. A to jsem byl poprvé na opušťáku a byla zima, tak jsem ještě přikryl vojenským kabátem. Tak to bylo takový to vážnější rande.
3: Celou jste ji přikryl?
4: Ne, jenom nohy. Celou ne.
3: A u toho skončilo? Nebo třeba pusa, nebo něco takového?
4: To bylo, no. To byla. Možná začala dřív ona, než já, ale nevím.
3: Kde jste byli na prvním rande?
5: To vím. Když přišel z ty vojny tenkrát, tak jsme šli, to byl sníh, to byla zima, tak jsme šli do Klopot, v Brandejse jsou Klopoty, a tam byl takovej altánek, tam jsme si sedli na takovou lavici, přikryl mě, já jsem měla krátký sukně, jsem nosila, tak mě přikryl tím vojenským kabátem takhle nohy, no a myslím, že tu první pusu jsem mu dala spíš já.
3: Na jaké pořady v televizi se díváte společně?
5: Na detektivky. I když já bych třeba něco někdy přepla jinak, a když vidím, že ho to baví, tak se koukám s ním. A když jo, opravdu já mám nějaký pořad, tak děda jde vedle.
4: Tadyhle koukáme, jak teďka dávají, řekněme, já nevím, ty kriminálky, jak to je ono, no a ty sladějáky, to mně moc nejde, tak já vždycky odcházím vedle.
3: Kolik času trávíte společně?
4: Skoro pořád. Teďka teda, jo, v důchodě.
5: Pořád. Pořád, od rána do večera až do rána, od noci do rána.
3: Co jste u něj celý život trpěla a chtěla ho to odnaučit?
5: Kouření. Kouření, to bylo nejvíc.
3: V čem vás chtěla žena změnit?
4: Abych nekouřil. To bylo nejhorší.
3: Kdo platí v restauraci?
5: No, většinou já.
3: Kdo cáluje v restauraci?
4: Já.
3: Berete to na sebe jako chlap?
4: Jo, to jo.
3: Když jste se milovali, kdo byl stydlivější?
4: Tak manželka.
3: Jak se to projevovalo?
4: Většinou jsme museli zasnout, aby na ní moc netal. Ale jinak takhle to...
3: jste nebo byla jste při milování stydlivý typ?
5: Ano, to vždycky děda říká, že musí mít zhasnuto. Až, že nemůže být celý rozhavený, když já prej zhasnu a ještě se přikryju, až jsem.
3: Kdy naposledy jste si dali pusu?
5: Každý den. Když odchází někam nakoupit, mě dá pusu. Když přijde ráno, mě dá pusu, večer mě dá pusu. Pořád. Po celý život. To jako bez toho nejde.
3: Kdy naposledy jste si dali pusu?
4: Každý den.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Zlatý, vlastně už diamantový manželský pár Jiří a Marta Vodstrčilovi je důkazem toho, že láska je zázrak, který se může udát kdykoliv.
2: Zázraky zažili oba. Jakoby je tam nahoře hlídali andělé strážní. Nikdy je nenechali padnout, i když těžkých chvil bylo dost.
3: No taky byly starosti, že jo, taky. Dcera ta se vdala a pak jeden v pátek nám přišla říct, že se stěhuje do Sarajeva po válce. Takže to jsem musela k doktorovi pro prášky, to bylo hrozný, no. Ale za rok se pak vrátila, no, pak se rozvedla. Taky byly špatný někdy věci, no. To.
4: A když přicházejí tyhle těžké okamžiky, špatné na psychiku, vyčerpávající, jak moc je důležité mít vedle sebe toho druhého a jak si pomáháte?
3: Strašně důležitý to je, že to máte komu se svěřit, že jo, to jako, anebo třeba moje maminka mě umřela u mě doma, že jo, a takový byli strašný někdy taky. A tatínek 12 roku na posteli, já poslední rok jsem tam jezdila třikrát týdně ho pomáhat se přebalovat a všechno s maminkou, a, takže to bylo těžký, no.
4: Když odešla, Jirko, vaše maminka, tatínek už vlastně dlouho nebyl, maminka byla takový ten pilíř vlastně z té vaší strany, z rodiny. Jak jste to prožívali, jak moc vám třeba pomohla vaše paní přežít asi tu těžkou chvíli?
5: Jo, tak to, no, dělili jsme se spolu o tom. Všechno se připravovalo společně.
3: No jo, je to.
4: To je život. Život je. Má dvě strany. Ve vašem partnerském životě, ve vašem manželském soužití, kdy jste se nejvíc jeden od druhého báli, Jirkovi o Martu?
5: No, nejvíc jsem se bál teď. To jsem z toho byl na sesypání, když jsem ji viděl.
4: A co se stalo?
5: No, když Marti zkrátka, když odvezli do nemocnice, že jo, tak zaplať pámu tady do Ústí. A když jsem viděl ty hadice tady, tak jsem se tam málem sesypal. No a teďka ještě, když nesměla pohnout hlavou a jenom říkala, já chci umřít, tak jsem tam odsud odešel potom a myslel jsem, že se z toho sesypu. To mě bylo teda opravdu nejhůř.
4: Co vám bylo, Marto?
3: Oni pořád nevěděli, co. Pak mě brali i kostní dřeň a všechny možný, že no, gynekologie, střeva, žaludek, prostě sami hadice do mě strkali a furt nevěděli, jako z čeho to mám. No. A tak nakonec, no, a říkali, měla jste ve žlučníku centimetrový kámen a ten to mohl všechno zablokovat.
4: Bála jste se o sebe, měla jste strach, měla jste chuť už odejít, nebo jaké pocity jste prožívala?
5: Pořád chtěla umírat.
3: Ty první dny, jo, ty prostě, to jsem, já jsem dokonce už, ano, potom už jsem byla i na normálním pokoji, nebyla jsem na jipce, ale zase to chytlo, to prostě nemohla jsem dejchat, že jo. A nakonec zjistili, že mám v plicích vodu až nahoru, tak mě zase dali na jipku a to jsem byla už trochu v komatu. A mně se ale zdálo strašný sen. Mně se zdálo, že vidím hřbitov v Brandejse, kde bydlejí moji rodiče, teda jsou pochovaný. A já jsem tam viděla samý věnce. A někdo šel kolem a říkal, kdo pak, já jsem se jmenovala Sezemská za Svobodna, kdo pak u Sezemských zase umřel, někdo říkal. A oni říkali, no Marta. Ježíš, Marta, s tou jsem chodil do třídy. A tohle se mně zdálo, to jsem potom dceři vykládala, jsem říkala, já jsem už byla v hrobě.

0: je prostě. Jestli to je pravda, já nevím, jestli proč se mě to takhle zdálo.
1: A myslíte si, že jste se tam nějak rozhodla, že se chcete ještě vrátit? Nebo to byl takový obraz, který vám ukázal, takhle by to mohlo vypadat, ale vy tu ještě musíte zůstat?
0: No, no tak nějak to bylo. Prostě já jsem oni říkali, že už jsem byla toho skoro.
1: Vy jste se nám vrátila?
0: Asi jo.
1: Z toho musel mít určitě Jirka velkou radost. Co vy jste doma prožíval sám? Že na dlouho týdny v nemocnici... Na chlapa to muselo hrozně dolehnout. Přiznejte se, musel jste určitě i slzet, nebo jste přemýšlel?
2: Že jo, to je jako člověk, no a teďka ještě se ptali ženský a jak to je. A tak člověk si to pořád v té hlavě protáčel. Když se jí ulevilo, tak jsme měli všichni radost z toho.
1: Jirka je citlivý. On musel, on vás přece miluje a musel se bát, že by tu lásku mohl taky ztratit. Děti v tomhle věku občas i na tohle musí to přijít myšlenka.
0: To já se taky bojím, když byl se žlučníkem, teď mu prask, všechno měl vylitý v břichu a to tak taky mě nedávali. 11 dní na jípce mě nedávali naději vůbec.
2: Pak vám ukážu ten takovýhle kámen, který mě vytáhli.
0: Protože on, si to, on taky děti říkají, že byl strašně špatný. Já pak, když za mnou chodil do nemocnice tak už, a viděla jsem, jak je špatný, tak jsem synovi řekla, Peťo, řekl mi mu, že je už zase covid a že už sem nepouštěj a už něho sem nevoz. Protože jsem se bála pak o něj spíš, no.
1: Když přijdou tyhle chvíle, na co myslí člověk? Na sebe? Nebo i na toho druhého, co on tady bude dělat, kdyby to zůstal sám, já ho tu nechci ještě nechat?
0: Na oboje. Bojíte se o ně a i o sebe, že zůstanete sám. To jo, to jo.

0: Protože děti Marty a Jiřího Vodstrčilových své rodiče milují a měli o ně po všech těch zdravotních problémech strach, rozhodli se přestěhovat je blíž k sobě.
1: A tak koupili starší byt v městském centru v České Třebové, kompletně ho opravili, zařídili a rodiče tam po 57 letech bydlení ve Vysokém Mýtě přestěhovali.
2: Udělali vám to krásné, ale jak těžké to bylo pro staršího člověka najednou v tomhle pozdním věku přejít někam jinam.
3: Děda se těšil. A já jsem kolikrát takhle usnídaně se rozbrečela. Taky to na mě přišlo, no. A když každý den nám jedna sousedka volá, taková paní 84 roku, ne, kolik je, 84, a tak nám skoro každý den zavítala, jo, děda jí uvařil kafe nebo čaj a popovídala vždycky, co je novýho v Mejtě a zase šla a to. A tak nám volá, každý den je 8 nebo 8:30, tak ví, že kolikrát volala v 7, neříkají v 7, ne, to ještě ležíme. A tak nám volá, a Vostrčilovi, jak se máte? A co pak budete dneska vařit? Pokaži. Taky řekneme, co budeme vařit a je spokojená. Tak hezký den, mějte se.
2: Takže udržujete vztahy vlastně s přáteli z toho původního bydliště. Určitě. Není tam trochu stesk, že tam už nejste?
4: Ale tak byli jsme na ně zvyklí tolik let, ale já jsem si tady zvyk a strašně se mi tady líbí ta příroda. A vůbec ten byt je takový útulný, je to hezky tady. No. Tak ženy to nesou hůř než chlapi, že jo.
3: No jo.
4: Já jsem kdysi čundroval, že jo, ještě a takový před vojnou, a takže my chlapi se spíš také cestujeme nikde. Ženy to nesou hůř, no.
2: Co vám pomohlo se zžít s tím novým prostředím? Kdyby něco podobného potkalo jiný pár v tomhle věku, třeba ho uklidnit, ať se nebojí, že se to dá zvládnout? Díky čemu?
3: Hlavně, že jsme dva. Hlavně, že jsme dva. Já kolikrát, když nemůžu spát a přemýšlím, nedej bože, abych tady zůstala sama, to bych šla asi radši do toho domova důchodců. Abych byla mezi lidma, že jo? Ani si to neumím představit.
2: Ale vy máte ty slzavé oči a to je důkaz toho, že vy si to uvědomujete, jak moc je důležitý pro vás a vy pro něj.
3: Určitě jo. Určitě jo, no. No, a už to třeba nebude na dlouho, že jo? To je to právě blbý. Měli bychom se vrátit aspoň o nějaký rok zpátky, no. Ale to bohužel nejde. Ale musíme být rádi, že jsme se tohohle dožili. Kdo pak se to dožije, že jo?
2: Víte ale, jakou sílu vy tím svým příběhem a přístupem k životu dáváte mnoha dalším? Nejenom těm, co máte ve svém okolí, ale díky tomu našemu vyprávění i těm, co vás teď slyší a zjistí, že tu sílu lze najít i v tomhle věku a lásku taky?
3: Určitě, jo.
4: Pravda.
3: To je pravda. Jo.
5: Zlatá láska.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dáte nám za pravdu, že manželé Marta i Jiří Vodstrčilovi jsou i po 60 letech manželského života stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
3: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim poslali nový velký kávovar, italskou kávu a také digitální rádio. A doufáme, že je tímto darem nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
4: Milá Marto, milý Jirko, mým úkolem je vám díky Petrovi Kostkovi a Carmen Majerové poděkovat za to, že jste mohli takhle vyprávět svůj příběh, a protože už v té psané formě, tak jak jste ho přihlásili, je zaujal natolik, že se rozhodli vám poslat dar.
5: Ježiši Maria, co to bude?
6: Tak to se teda nechám překvapit, co by to mohlo být.
5: Ježiši Kriste, to snadné.
6: Ale to nahoře se mi líbí.
5: Ježiš, tak děkujeme moc.
6: Já rádio, to je moje.
5: Za co jsme si to zasloužili, pro Boha.
4: Za těch 60 let spolu a 80 skoro dohromady.
6: Takže jim taky moc děkujeme. Opravdu to.
5: A co my jim máme dát?
4: Vy už jste jim dali tím, že jste poslali svůj příběh, který je inspirací pro mnohé z nás, i mladší.
5: Ježiši, děkujeme moc.
6: Jste hodný.
5: To jsem nečekala vůbec.
6: Jste na výrazný dech teda.
5: Jestli se to naučím s tím. Zatím to dělá děda teda.
4: Tak děda už to umí a vám udělám instruktáž.
5: Já se to budu učit.
4: Je to tedy kávovár a je to samozřejmě digitální rádio, aby i ten pořad, který jsme teď vlastně spolu dali dohromady, jste si mohli poslechnout v digitální lepší kvalitě.
5: Krásný, to má děda radost, ten to je rádiovej maniak.
4: Děda poslouchá víc rádio?
5: Jo.
6: No jo, a když něco dělám, tak tam musí něco hrát.
5: Umít záchod s koupelnou a musí mít u toho rádio.
4: Může, je přenosný.
5: Jo.
6: S tou jste mě udělali moc velkou radost tím rádiem.
5: A jsme dlužní teda, no, jak se to říká.
2: Vůbec ne, Marto a Jiří, vy si to zasloužíte za to, co jste prožili a kolik lásky jste rozdali.
3: A na závěr bychom ještě rádi slyšeli, jak vypadá život po 60 letech manželství, jak oba vnímáte lásku a za co byste tomu druhému chtěli poděkovat.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Jak vypadá ráno u vás? U takového zamilovaného 60-letého diamantového páru?
5: No jak?
6: No tak já většinou vstávám dřív. U maličko by už nevydržím ležet. Pak stane Martinova. A já buď to jdu nakoupit.
5: Já se jdu píchnout v 8, dědeček v přípravě snídaní, jdem se umýt samozřejmě, že jo, na záchod, no a pak spolu snídáme třeba hodinu.
4: Dokážete si i vyprávět, jako byste se potkali poprvé?
6: To jo, to dokážeme.
5: A vzpomínáme hlavně, co bylo a co to a co naše rodiče a
6: na děti hlavně.
5: A hlavně o dětech, že jo, povídáme a o vnukovi a tak jako furt si máme co říct.
4: Jste v tom věku, nebo je člověk v tom starším věku víc něžnější, dojímací, plačtivější, moudřejší, jaký?
5: No.
6: Asi všechno.
5: Jo, opravdu jo.
4: Marto, Jirko, co pro vás znamená to slovo láska? Co za ním vycítíte?
5: Všechno. To je No, že jsme spolu, hlavně, že jsme spolu a že člověk není sám, protože ke stáru je to ještě horší než za mlada.
6: No a důležitá je hlavně tolerance. Hmm. To je hodně důležité.
5: Tak to víte, že bych ho někdy, bych ho třeba, že jo, taky za mlada hlavně, když člověk ještě měl. A on mě možná taky, že jo, ale jinak je to lepší bejt ve dvou, než sám. To jako jo. A když čím jste starší a teď přijdou ty nemoce a to a můžu mu říct, že mě bolej nohy ráno, dneska stanu, říkám, mě ti tak bolej ruce a nohy a všecko. Nějakému mladěcho bych mu to se styděla říkat, že jo, kdybych si namluvila mladýho. Takhle my už o sobě víme všechno.
4: Ale niterně, co to znamená ta láska v tomhle věku? Je to... To, že máte ty motýly, jako když jste byli zamilovaní, nebo že vás hřeje to pomyšlení, že ten druhý je třeba jenom vedle, že ho máte na blízku, je to strach, který o něj máte, je to radost, kterou máte, když jenom pomyslíte, čím byste tomu druhému tu radost udělali. Co to všechno je ta láska?
5: To je prostě všechno.
6: To je vlastně to, co jste všechno jmenoval.
4: No. A možná byste něco přidali.
5: No ty motýly už jsou trošku takový odletěli občas. To už jako nejsou takový jako za mladá, jo.
4: Máte společný humor, smějete se rádi, pomáhá tohle?
5: Jo, taky, taky.
4: Je něco, co byste si ještě chtěli dopřát v životě, co od něj čekáte, po čem toužíte, nějaký sen? A určitě je, v každém věku musí být.
5: Aby jsme byli zdraví hlavně.
6: Souhlasím.
5: Jinak nic nepotřebuje. My teďka, když vám můžu říct, jsme důchodci, ale my se máme nejlepší za celý život. Opravdu, jo. My si můžeme koupit šunku, my si můžeme koupit ovoce. To dřív, když byli děti malí, tak jsme koupili jim. Nebylo prostě, jo. A stavěli jsme a prostě jsme furt šetřili a to. Ale teďka, že my to furt říkáme s dědou, že se máme nejlíp, jak se máme. Máme pěkný byt, máme hodný děti. No hlavně, aby jsme zůstali zdraví. Já jsem dětem říkala, zrenovovali jste nám byt, ještě nás jste měli zrenovovat trochu. No ale přežila jsem, tak snad ještě nějaký rok to vydržíme, vidědo, že jo?
6: Přesně tak.
5: S tebou.
6: No jo, no, prožili jsme toho dost, ale opravdu teďka jsme na tom nejlíp.
4: Za co byste jí za těch 60 let vy poděkoval?
6: Tak za prvé, že hezky vychovala obě děti, že se jako o nás starala dobře, že jo, šetrná byla, jako nerozhazovala. No a hlavně jsme se měli oba rádi, no. To je to nejhlavnější, že máme do dnes.
5: Já mu děkuju za všechno. Za všechno, že mě měl rád, že se staral o nás, že děti měl rád a má rád do teďka. Za všechno. Za všechno. A neumím si představit být bez něj.
4: To je ta láska.
5: Asi jo. Asi jo. Asi jo. Bude to jednou těžký třeba. Pro jednoho nebo pro druhýho. Je to tak. Miluju tě.

0: Marta a Jiří Vodstrčilovi prožili nádhernou lásku, plnou zázraků, jako by andělé nebo kdo si tam nahoře věděl, že lidé s tak čistou duší a láskou v ní tady musí být dlouho, abychom se mohli jejich lásce od nich učit.
1: Jak napsal kdysi Erich Maria Remarque, kdo v lásce nevěří na zázraky, ten je ztracen.
0: A tak nestrácejme naději, víru, ale ani čas. Věřme, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Bývalý ředitel motolské nemocnice Ludvík neuspěl s ústavní stížností proti vazbě. V Chebu začala oprava památkově chráněné nádražní budovy. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý ředitel pražské nemocnice Motol Miloslav Ludvík u ústavního soudu neuspěl se stížností proti vazbě. Zpochybňoval důvod svého trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která ji nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Mimo jiné přišel o cestovní pas, a to rok poté, co ho soud do vazby poslal. V ní ale podle ústavní soudkyně Veroniky Křesťanové strávil jen 11 měsíců. Maximální roční lhůta tak nebyla překročená.
5: Procesní postup ústavní soud kritizoval, stejně tak kritizoval to, že po určitou dobu neměl pan stěžovatel cestovní pas, ač proto nebyly žádné právní tituly, ale to nestačilo na vyhovění té ústavní stížnosti.
4: Ludvík se zvažuje obrátit na Evropský soud pro lidská práva. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. Sedmipodlažní objekt, postavený v 60. letech minulého století, čeká renovace interiérů i vnější části budovy, říká ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
6: Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy. Vyměníme okna, dveře, cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém a tak dále, a tak dále.
4: Většinu nákladů pokryjí dotace a půjčka od Evropské unie. Družici Kostka od studentů Vysokého učení technického v Brně dnes po 9. hodině ráno vynesla na oběžnou dráhu raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Asi po hodině od startu se družice tvaru krychle o hraně asi 10 cm stala samostatným vesmírným objektem. Krátce před polednem výzkumníci dostali první data. Výzkumný tým předpokládá, že Kostka bude v provozu až 5 let. K čemu se družice využije, popisuje vedoucí výzkumného týmu Šimon Sloboda.
7: Půjde o snímkování země pomocí kamery, budeme tam verifikovat ten provoz našich komponent v těch vesmírných podmínkách. Potom dojde k tomu, že budeme provádět pomocí naší experimentální antény nějaká měření rušení v UHF pásmu na orbitě. Sport.
4: Paralelní obří slalom na snowboardu bude v programu zimních olympijských her v roce 2030 ve Francii. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maďerová a Ester Ledecká zlaté medaile. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: V Říčanech je uzavřená široká ulice. Nákladní auto tam havarovalo do viaduktu. A na Pražském okruhu je mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 uzavřený pravý jízdní pruh. Probíhají tam údržbové práce na mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho, to už je leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v Rázově a kořenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice, ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ty lidi ani netušejí, kam jedu, jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaký známý a měl by zjistit, Bůh, kam jedeš? A já bych leda byli odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptala, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých liáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tak tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už si nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. Rakouští celníci za Znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvášněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě, proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem prosím objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko za Bad Hofgastein přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, Schluss. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tavern Tunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůzí okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žížeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska. No prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu. Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem a to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze Šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou zřadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš na spěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. Tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, rouda cukrlat, to jsou nějaký starý čtvrzenky už moulaný.
3: Ty nemáš klíč, viď?
2: Ne, nemám.
3: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás obět.
2: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
3: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
2: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, aby se, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
3: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
2: No počkej, nemůžeš, přede mnou ses ho dávala do kabelky.
3: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
2: No a kde ji máš?
3: Tamhle.
2: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam no, pod tou dekou?
3: Ano.
2: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
3: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
2: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julií, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julií, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a naslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete nadít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny, to je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala, neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, takže kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu na venek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

Ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl mírumilovný člověk. Měřil sice 1,90 m a vážil 90 kilogramů svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár vdavek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček a s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat párty a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček v úzkých. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem, Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další rejče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem

se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku, pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky a vytáhl nad vodu. Byla to samozřejmě nějaká ženská. Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky, kde chvilku sípěla, pak si otřela oči a podívala se na něho. Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Na poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně.

0: bohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
1: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
2: Náhodou mohla, kdybych chtěla, abys jeděl. Kdybych to uměla.
1: Jenže neumíš, neumíš, neumíš. A já umím, umím, umím. Uvidíš, co ryb nachytám.
3: No, no, počkej, počkej, jen klid, jen se tak nevytahuj.
2: Jen se tak nevytahuj, víš, víš.
1: Se nevytahuju.
3: Tak víš co, uděláme si takovou soutěž.
1: Jakou soutěž?
3: No, kdo víc chytí.
1: Jak to myslíš?
3: No, no, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
2: Jo.
1: To je bašta, to je baštizna. Ta čolda bude celý týden čistit dřeváky. Ale počkej, tati, do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
3: No, co jsi myslel? Motýly?
1: Totiž nesměj se, Máňa, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl ta čulda větší úlovek.
2: Ano.
1: Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto ta čulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
2: No, ovšem, no, no. Jestli ty škrpály měly žraloky...
3: Abys mi to honem nepřipomínal.
1: Já jen, že tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, taťuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
3: No prosím, prosím, jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaprlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky. Jasné?
1: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
3: No dobře, tak... Ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
1: Plavala žížela až k rybičce, hopla, a rybka je na udičce.
2: Jejda nám ke pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
1: Štiky šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
2: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
3: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
1: No, ještě jednu. A budu mít první.
2: No právě.
3: No tak, to ti blahopřeju.
2: No, to je tedy pravda.
1: Klidný, klidný. Já, že jsem klidný? Čištění dřeváku je tak vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
2: No to tady je.
3: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
2: No vidíš, to je.
1: No jo, už se vyšklebuje.
2: Abych ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
1: Jenom černě? Co? Ty nejčernější saze jsou čerstvě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
2: No právě.
1: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
4: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky. Ryby, ryby.
2: To tady není zrovna moc sportovní.
1: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
4: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
2: Ty jsou ale hezké.
1: Má jich plnou káč.
2: No, to tady ano.
4: Tak kolik jich chcete, mladý muži? Dva, tři kousky nebo víc? Jeden, dva, jak říkám, pět.
1: Takovou na výzvě tvář se jakoby nic.
2: Je to podfuk a podfuk se nevyplácí, Hurvínku.
1: Hle, ale to vypráví holubům.
3: Tak co? Jaký je stav o poločase, Hurvínku? Pochlup se. Já mám čtyři. Kolik ty?
1: Nestojí to ani za řeč. Pár takových mrníčků. Podívej, tati.
3: Šmangode. Tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
1: No to víš, rybařice musí umět.
3: Umět. To je štěstí, to je náhoda.
1: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tatí, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
3: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí.
2: Nestydíš, Hurvinku, takhle podvádat, víš?
1: Zbytečně nemluv a pojď.
5: To mě taky ne.
1: Slyšíš pana prodavače?
2: No, neslyším, toho slyšíš.
1: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
2: To třeba ochrátě, nebo si na chvilku odskočil, co já vím.
1: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
2: Jej, Danánky, my jsme ale, pojď sem, pojď. Tahle ta tabulka visí.
1: Sláva, to je má záchrana.
2: No, ani bych to řekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
1: Vyprodám.
2: No,
1: nazdar. Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
3: Nevěř tomu, Hurvínku.
1: Je, taťuldo, ty jsi tady byl schovaný?
3: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
1: Čekal?
3: No ano. A víš proč?
1: Proč?
3: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsi mě poznal.
1: Poznal?
3: No, poznal. A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
2: Víš to, Hurvínku?
1: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
3: Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
2: Tak, co jsem ti říkala, Hurvínku?
1: Lavala, žížala až krbičce, hopla a rybka je na hodě.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přece jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku. Dáte tam špetku česneku.
2: Latinsky allium sativum.
1: Sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky origanum majorana.
1: Ano, to ano.
3: A jednou paviána.
1: No tak, kurvinku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, ne edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, to bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: By nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebyla. Zapomněl jste totiž na bramboreč.
1: Jo, takhle, no vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem, žano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: A ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No.
1: Nemusíme hlídat vařič, že? Když tu nemá co chytit,
2: no,
1: že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvaj, z papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krása, to je nádhera. No na jásání je brzo, brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli, česnek jsem tam dal.
3: Vlastně Maria, Mariánku taky.
1: Majoránka tam je, tak ještě houby. Tak, jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. Pěti korunu.
3: Hurá, hurá, to budu hledat, až se ze mě bude kouřit.
4: V lese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
4: A v lese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
1: Šmanko, ty tak nechte už toho hádání.
4: A nesmí, hurvínku, aby si věděl. No jo.
3: Pojď, Jerry, prosím tebe,
2: pojď. A nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejble je ale kuchař. Zapomene solit.
5: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde se. Já půjdu taky na houbičky, na houbičky.
1: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně osolit. Zamíchat, no, co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Tady já nevím, na všechno bych myslela já. Že zapomněl pan Spejbl, prosím, to je jenom mužský. Ale taková kuchařka, jako je bábinka. Tak lžičku soli, zamíchat. Jedanánky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
3: No jo, nebýt mě, usekl by si taťula pěknou ostudu. Víď, Žeričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak, tady je pytlíček, počkat napřed, ochotnáme, ať si... Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťula se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, nedože? Leda, že bych doběhl do sámošky.

0: no kde pak. Je, domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka, že ano, taťuldo.
0: Správně. Tak co, chlupte se, chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já 6. Já 6. Našel si víc hurvínku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostnou.
0: Vidíš, Hurvajs, vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička. Tu máš 5 korunů.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Vždyť já ji taky osolila.
0: Já taky. Šmanko, ta bude přesolená. No tebe se ani neptám, Hurvajs. Když jde o to provést nějakou hloupost.
1: Musím tě zklamat, tati. Ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
3: No jistě.
1: Ochutnej, tati.
0: Prosím, dávám přesolenou polívku.
1: No ochutnej.
0: Kazici, choď. Tak sem dej tu lžíci. Ale.
3: Co?
0: Vždyť není přesolená. No to je lahodla.
2: Vážně.
0: To je dobrota.
2: Jo.
0: To je ta pravá.
1: Domácí bramboračka, že ano?
3: Ano.
1: A teď mi dej laskavě pitikačku.
0: Za co?
3: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
3: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
3: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
3: Sáčku?
0: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas a že můžeme společně strávit další noční hodinu. Venku se pomalu utišuje den, ale my si dnes budeme připomínat chvíle, které byly naopak plné smíchu, radosti a krásných vzpomínek. Říká se, že dětský smích je ten nejkrásnější zvuk na světě. A děti i vnoučata mají ještě jednu úžasnou vlastnost. Dokážou nás překvapit svou bezprostředností, upřímností, nečekanými otázkami i výroky, nad kterými se nejdřív zarazíme a potom se jim smějeme ještě po letech. Jsou to právě ty drobné okamžiky, které se v rodinách vyprávějí znovu a znovu a nikdy se neomrzí. Možná i vy máte schovanou vzpomínku na nějakou roztomilou hlášku svého dítěte nebo vnoučete, nebo nějakou malou příhodu, která se stala legendou ve vaším rodinném povídání. Právě o takové příběhy se dnes večer podělíme. Budu moc ráda, když zavoláte nebo napíšete a necháte nahlédnout do svého rodinného alba nás, posluchače Noční linky. Věřím, že společně vykouzlíme nejeden úsměv na tváři a možná si připomeneme, že právě ty obyčejné chvíle bývají v životě ty nejcennější. Přeji příjemný večer a těším se na naše vyprávění. Jarka Barbuříková vás zdraví ze zlínského studia a to do celého Česka. 731 800 900, volejte, pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si budeme povídat o dětském smíchu, který umí zahnat starosti lépe než ledajaký lék. Paní Iveta z Olomouce je s náma, zdravíme vás.
1: Smíchu? Ano. Tak tomu mám co povědět. Já jsem dělala ve školce 42 let.
0: Mhm.
1: Mohu mluvit do
0: éteru? Určitě, určitě. Takže 42 ano. Let jste byla paní učitelkou.
1: Iveta, ano, Iveta Olomouc Radíkov.
0: No.
1: Mě už posluchači určitě znají, já furt volám. Já jsem blázen. Takže já jsem pracovala 42 let ve školce. A teď jedenkrát jsem seděla v té šatně s těma dětičkama a teď jsem je oblíkala. Já jsem ráda rýmovala, jo, já jsem ráda jim říkala, no, slunce, blunce, plunce a takový ty rýmovačky, jo, jsem jim říkala. A teď jsem je oblíkala, zapínala se mi ty zipy a teď jednomu chlapečkovi jsem zapínala zip a říkala jsem, slunce, blunce, plunce a toto. A on říká, počka, a já jsem říkala, to je bunda a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá.
0: Říkám, bylo těžké zachovat vážnou tvář, když děti vymýšleli různé lumpárne, nebo jste byla jejich největší parťačka.
1: Počkat, a já říkám, co jsi to řekl? Pri kunda. Já říkám, co jsi to řekl? Já říkám, že ti to naučil. Pri můj bracha. On chodí do 8. třídy. A já říkám, bunda, kunda to, ne, bunda, zip, jo, a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá normálně.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem se nemohla počkat, já jsem se lámala.
0: Ivetko, a pojďte k nějaké další historce, za těch 40 let jich tam muselo být požehnaně.
1: No, bylo, ano, ty děcka jsou úžasné.
0: Jsou báječné, jsou překvapivé. A řekněte, jak jste to zvládala? Co vaše nervy? Já si to neumím představit, 40
1: já
0: let pracovat ve školce.
1: Já jsem měla ve třídě, tenkrát, paní Jaroško, dneska tam mají holky 10 dětí, já se na to dívám, jo. Oni tam jdou dvě holky, učitelky, a mají 10 dětí. Já jsem měla tenkrát, měl 60 let, jo, aby lidi věděli, mě teďka 65. A já jsem tam měla ve třídě 32 děti. Jaruško, uh-huh. To byl mazec.
0: To
1: byl
0: věřím.
1: Mazec. Co?
0: To věřím, Ivetko.
1: Ty děcka řádili, to byl bordel. A já jsem se na to tak dívala.
0: Stalo se vám někdy, že k vám potom do školky chodili už děti vašich bývalých dětí?
1: Ještě no, ano. Ano, ano, to se stalo. Ano.
0: To muselo být nádhera, potom to porovnávat.
1: Mě je, aby posluchači věděli, kdo to volá ta baba z toho Radíkova. Mě je dneska 65, jo. Moje holky mají 45, jak jsem o ní hovořila, tím exémem. A já jsem měla ve třídě tenkrát...
0: Ano? Slyšíme se, paní Ivetko? Jejda, tak si to nedoposlechneme. Telefonní linka nás zklamala. Tak mrzí mě to. Jsem ráda, že jste řekla alespoň pár vtipných myšlenek a zbytek tedy musíme schovat na příště. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, téma dětský smích. Volejte.

0: Jsem ráda, že jste si naladili noční linku Českého rozhlasu. Právě dnes se společně vzpomínáme na dětský smích a na vše, co s ním přichází. Teď je s námi pan Miloslav.
1: Miloslav Kalaš, Janovic.
0: Jak se máte, pane Miloslavě, jaký jste měl den?
1: Mám se krásně, skládám básně.
0: A rozesmálo vás nějaké dítě, nebo povídejte, o čem budeme dnes vyprávět?
1: Helejte, já vám řeknu, když ještě moje dcera nechodila do školy, chodila jenom do školky, tak vám řeknu takový případ. Bylo to před Vánoci, tak jsme říkali, jak to uděláme, aby jsme teda, jak se říká, předali té naší dceři nějaký ten dáreček. Tak já jsem, protože jsem dělal instalatéřinu, tak jsem měl koudel a já jsem říkal, víš co, já si udělám z té koudele paruku. Tak jsem se jako převlík, jak se říká, udělal jsem si takovou laickou hřívu a jako jsem dělal toho, že jí nesu dárky, jako jo. A dcera, protože byla už od malinka byla hodně všímavá, tak si všimla, že vlastně já jsem si zapomněl vzít jiný boty a já jsem měl ty bačkory, které jsem nosil na doma. A když jsem jí předal dárky, jo, tak potom ta dcera říká, mámě povídá, mami, a víš, čeho jsem si všimla, že ten, kdo mi předával ty dárky, že měl boty, že měl bačkory jako náš táta. Jo?
0: Ano.
1: Takže my jsme se pak...
0: Bylo vymalováno.
1: My jsme se tomu smáli, říkáme, hele, jak ta holka, jak je pozorná, jo. Takovou maličkost, jo, jsme zapomněli a ona si to hned všimla, jo.
0: A určitě na to vzpomínáte všichni, i ona, pravidelně.
1: No, vzpomínáme na to, jak už byla šikovná, no. No a ona už byla šikovná, už když viděla, že máma začíná plít, jo, svetry a tohleto všecko, tak ona ještě ani nechodila do školy a už chtěla háčkovat a plít taky, jo. Tak máma říká, no já jí to musím naučit, ale povídá, když jsi ještě na to malá, ona pá, ne, ona už mě to, já to budu dělat. A pak když chodila do školy, helejte, tak ta byla tak šikovná, ta už si pletla sama svetry a ta třídní učitelka doslova vždycky říkala, Miluško, ty máš krásný svetry a ty musíš mít teda šikovnou maminku, jo, ty máš po každý jiný svetřík a takový krásný, barevný a všelijaký. A tak ona pak, když byla třídní schůzka, tak máma šla na třídní schůzku a ta třídní učitelka říká, povídá, paní učitelko, ale prosím vás, ona, ta vaše dcera pořád tvrdí, že si ty svetry dělá sama. Je to pravda? A máma říká, no hlejte, je to opravdu pravda. Já jsem jí to naučila, ona ještě ani nechodila do toho a už si háčkovala na panenky, jo? Ještě nechodila ani do školy, jo? Jak ona byla na to šikovná, na ty ruční práce. No a tak potvrdila ty třídní učitelce, že opravdu ty všechny svetry, ona jich udělala asi 13 nebo 14 a každý jiný, jo. A všichni učitelky chodili, jenom jí obdivovali, říkali, ježíš, ta paní Kalašová, ta je šikovná, ale ona vlastně to dělala dcera, jo.
0: Řekněte mi, poznal jste někdy sám sebe v dítěti nebo ve vnoučeti, no udělalo něco, o čem jste si řekli, no tak to je celý po mně, nebo to je celá po mně?
1: No já si myslím, tuhle bystrost, že má po té mámě, jo.
0: A co má po vás?
1: No po mně? Já nevím, no tak já jsem mi říkal, hele, ona vždycky říká, hele, ty máš krásný básničky, já jsem říkal, tak to zkus taky. Ona pá, tak já to teda zkusím, ale říká, hele, tak tohle ne teda. Tohle nedokážu opravdu teda to. Zkoušela to taky, ale povídá, ne, to ne.
0: Dobře, tak se vás zeptám, kdybyste si mohl znovu prožít jeden jediný veselý okamžik z doby, kdy byly vaše děti nebo vnoučata malé, který by to byl a proč?
1: Já teda nevím, ale víte, jak bych... Ale víte, já bych vám radši místo toho řekl básničku.
0: Tak dobře, pojďte na to.
1: Jdeme na ní. Nic na světě není věčné, prý i láska k jedné slečně. Může ale klidně být, když s ní budem šťastně žít. Záleží pak na nich dvou, jak svůj život prožijou. Co je spolu spojuje, jak to žití baví je. To je život, jak má být, musíme ho pochopit. Žít tu svorně v toleranci, mít ho v srdci, ne v legraci. Vážně ten svůj život brát, ne všem musí jenom smát. Pak vám vyjdou šťastně léta, jedna láska vás vždy vítá. A než se pak naděješ, život hezky prožiješ. Takovýhle krásný svět může vás pak provázet. Tak vám k tomu žitíčku posílám všem písničku. Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám, pane Miloslave. Děkuju, že trávíte tento večer s Noční linkou Českého rozhlasu, milí posluchači. Naším dnešním tématem jsou děti, jejich kouzelné výroky a smích, který zahřeje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, přeji vám krásný večer. Dnes otevíráme téma dětského smíchu a rodinných příběhů, které nikdy nezestárnou. Paní Anička z Kroměřížska je s námi, vítejte ve vysílání. Aničko, už nás můžete pozdravit a povídat. Slyšíme se? Ano, ano.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka z Kroměříže. Já bych se jenom chtěla podělit. Vnoučata, než chodili do školy, tak do školky teda za rok před školou, tak vždycky byli u nás přes týden, tak jsme je hlídali. A tak takový modrooký blondáček, vnouček, jednou tak vážně se na mě dívá a říká mi: babičko, ty jsi moje nejmilejší princezna. Já jsem se do tebe zamiloval, hned jsem tě ponejprv uviděl. Žádnou jinou ženu nebudu milovat, jenom tebe. No, a tak to bylo od něho takové krásné vyznání. A teď za měsíc asi jsem se zeptala, jsem si říkala, jestli si to pamatuje. A mu říkám: Honzíčku, pořád tu jediná žena na světě, kterou miluješ. A on mě říká: už ne, babičko, už miluju všechny ženy. Já říkám: a které všechny? No tebe, maminku, Markéčku, Kristýnku, to jsou sestřičky, a Elišku Sklenářovu.
0: To je hezké. Jaké hry jste s dětmi nebo vnoučaty nejraději hráli? U kterých jste se nejvíc nasmáli, Aničko?
1: Hrozně rádi jsme četli, jo, a vykládali jsme pohádky, když u nás spali, tak vždycky z jedné strany babička, pak on, tento chlapeček, pak byla vnučka a dědeček. A vykládali si pohádky v posteli, jo. A pak už vnučka byla malá, menší, pořád cestovala, tak manžel se přestěhoval do jiného pokoje, tak se musela spávat vždycky v ložnici v prostředu. A tož každý si dal hlavičku na moje rameno, chytl mě za ruku: a babičku, prosím tě, vykládej nám pohádku. A tak si vždycky vymysleli tu nejdelší pohádku Tři zlaté vlasy, Děda Vševěda. Tak já jim vykládala pohádku. Samozřejmě už jsem u toho usínala, tak mě vždycky vzbudili: babičko, tak to není. A takže jako už mě vždycky napomínali a na to hrozně rádi vzpomínají. No. A je to krásný, já vždycky říkám: byla jsem unavená, jak to bývali celý týden, a třeba tak nevyspala, ale s nikým bych to nevyměnila.
0: A které dětské slovo nebo nějaká zkomolenina vám utkvěla v paměti natolik, že ji občas používáte dodnes? Napadne vás něco, nebo byste musela dlouho přemýšlet?
1: No to si na nějakou takovou zkomoleninu si zrovna ani nespomínám. Abych řekla pravdu, u nás naše děti i vnoučata mluvili velice hezky od malička. Syn měl 13 měsíců, když byl v nemocnici, byl tam 14 dní. A přišel, když jsem pro něho přišla dom, tak stěžoval, že jeho sestřička byla plínkou. A já říkám: a proč tě byla plínkou? Já jsem volal: sestřičko, já jsem počunaný. Pípenocha, to ve 13 měsících už tak mluvil, nebo si ráno v 5 hodin usedl v postýlce a už si vykládal: Ivošku, co budeš papat? A tak jako, no, takže příhody si vzpomenu, dcera zamkla mě v baráku a s trojkolkou vyjela na silnici, to víte taky, no.
0: Takže určitě byly děti i vynalézavé a často přicházely z nápady, které by člověk dospělý nevymyslel, nebo by ho to ani nenapadlo něco vymyslet, vytvořit. Krásné vzpomínky. Řekněte, Aničko, kolik má nejmladší vnouče?
1: Nejmladší vnouček má 3. A představte si, že on se narodil s kytarou. ve 2 letech už hraje na kytaru.
0: To je šikula, tak to bude ještě veselej. Děkuju.
1: Oni jsou jako velice, velice muzikálně založena, všichni hrají na klavír, na kytaru a na nevím ještě na co, no, vnoučata.
0: To je fajn.
1: Takže je to prima, máme z toho radost. U nás taky bydlí jeden pravnuk a ten taky hraje na klavír a na flétnu, no. Takže je to krásný, když je ta rodina tak muzikální, no.
0: Určitě. A je také krásné, no, že jste nám zavolala, moc za to děkujeme. Poslouchejte dál Noční linku a pojďme si společně poslechnout Valdemara Matušku.
1: Moc děkuju, ano, dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásný večer všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si připomínáme, jak krásné je poslouchat dětský smích a uchovat si ty nejhezčí vzpomínky. Krásnou noc přejeme další návštěvě.
1: Dobrý večer všem posluchačům, všem souhranince, protože tady je Iveta.
0: Paní Iveta, spodně brat, ano, povídejte. A paní Ivetko, já si vás dovolím přerušit. Přeskakuje nám signál. Zkuste prosím udělat pár kroků na jiné místo. A třeba to bude lepší. Zkuste. Povídejte.
1: Jsem to zkusila, doufám, že to bude dobrý. Říkám, jsme taková hujerovská rodinka, takže těch hlášek dětských u nás proběhalo hrozně moc, ale jedna z těch hrozně hezké mezi mnojíma dětma je velký věkový rozdíl. A můj vnuk byl rok a něco, velice brzo a velice mluvil. A dcera ho ještě kojila, a on byl od maminky a jeho strýc se tam objevil a se podíval a říká, stejto, chceš taky? Stýček říká, ani ne, miláčku, ne, ne, nech si to spůjnkovo.
0: To je milé.
1: To nás odbouval. Nejstarší vnučka, dědeček šel do hospody, jsme šli pro poděbratku a zpátky s tím, že teda zpátky vyběhnem dědu na té předzahrádce a dědeček, když viděl vnučku, tak říkal, Ivko, co jim rádu? Jo, jo. No tak šli spolu teda do té hospůdky a děda jí tam poručil tu limonádu a ona se postavila do prostředka té hospody, rozhledla se, dala ruce v bok a prohlásila, to je můj dědeček, poděbradskej, vochočenej. My jsme všichni bouchli smíchy. Takový štěstí, že tomu dítě nevěnoval pozornost, protože to by už chtěl, co nikdo

0: Jo. No, a co jste mu na to řekla?
1: To jsem se tak jako v první chvíli zarazila, ale říkám, a Honzičku, víš, já jsem si myslela, že mi na svatbu pozveš, no ale co můžu dělat?
0: To je milá odpověď.
1: Přijel domů a přece si to pamatoval, potom týdnu přijel domů a říká, mami, tak já jsem se z toho nemoženil, když tam nebyla. Jak
0: šikula.
1: To dětku muselo celou tu dobu šeltovat v hlavě, celý ten týden, že jako, no ty mámky mi to asi bylo líto.
0: No věřím, že to je hláška, která mohla zlidovět a připomínat si často. Já jsem se neuženil, když tam nebyla, možná pokaždé, když šel na rande, tak jste něco takového zmiňovali.
1: A ještě poslední věc. Vnouček si utrhl větvičku kopru. A přišel za maminkou a říká, maminko, máš mi polívčičku. A maminka běžela právě a říká, běž si říct babičce. Přišel ke mně a říká, babi, koukej. A já jsem mu vzala tu ručičku a já jsem mu ten kopr ukousla. On se na mě vyděšeně podíval a říká, no teda, a já jsem chtěl koprivku. Takže my už od té doby nevaříme koprovku, ale vaříme kopřivku.
0: Kopřivku. Dobře.
1: To je jenom takový ty běžní hláčky našich dětiček.
0: To jsou krásné střípky. Děkuju, že jste se s námi o ně podělila a trošku nám zpříjemnila dnešní pozdní večer. Děkuji, Ivetko, zdravíme do Poděbrad ze Zlína.
1: Ať jsou všechny takový veselý. Dobrou noc.

0: Je mi potěšením přivítat i paní Marii Zříčan v noční lince Českého rozhlasu. I s ní si budeme povídat o dětském smíchu, který dokáže rozzářit celý domov. Zdravíme, vítejte.
1: Dobrý večer, tady Marie. Já bych vám chtěla říct historku s mým synem. Když mu bylo asi 5 let, tak se mě zeptal, mami, a kdo je na světě nejbohatší? Tak jsem se zamyslela a říkám, asi já. On se zarazil a říká, jak to, že ty? Protože mám Štěpánku a tebe, máme se rádi a to je největší bohatství na světě. On se zamyslel a moudrostí svých 5 let prohlásil. Aha, mami, já už vím, nejbohatší na světě je ten, kdo má nejvíc peněz a má se rád.
0: Tak. Pochválila jste ho?
1: Pochválila jsem. To víte, že jo. A pak mám ještě jednu historku s vnoučkem. Ten přišel ze školky a říkal, babi, mě milujou všechny holky ze školky, ale já miluju jenom 4.
0: Ano. Tak to bývá moje babička vždycky říkala, že dědečkovi jeho maminka říkala, dokud máš kolem sebe, z tohohle nevadí běda, jak bude 1. Takže ještě když miluje 4, tak to bylo určitě pořád dobré. To se ještě nemusela bát. Stalo se vám někde, že vás dítě svou upřímností přivedlo do rozpaků třeba v obchodě, u lékaře, na návštěvě nebo v kostele?
1: No, nepřivedli mě do rozpaku, když se mě děti zeptali, jak se dělají děti.
0: Aha.
1: Tak to jsem odpověděla, no, to musí být tatínek a maminka, musí se mít rádi. Tatínek má takové semínko, to dá mamince do bříška a maminka jí a pije a to semínko tam roste a když už je veliký, je z toho miminko, jede do porodnice a pan doktor ho vyndá z bříška. A jednou se mého manžela zeptal syn, tati, a kde se kupují ty semínka, jak z nich rostou ty děti?
0: Pěkné. Ale to jste řekla hezký příběh. No, to zní dobře.
1: Děkuju.
0: To jsou věci, ano, na které se potom ještě dlouho vzpomíná. Máte doma nějakou fotku, na kterou, když se podíváte, tak si řeknete, jejdanánky, co bylo vlastně tehdy, když? Že vám to připomíná něco opravdu veselého, nějaká momentka, kterou jste zachytili, ani jste to nečekali?
1: No tak to si nespomenu na fotky, já už jsem se dlouho nepodívala, vidíte, to je nápad, musím si to zase prolistovat.
0: Dobře, nějaký vynález nebo nápad, co děti vymysleli, s čím přišli?
1: No, to jsem, když byl v první třídě, tak přišel a říkal, mami, my budeme dělat výstavu zvířat. Já vám prosím, že jakou výstavu zvířat. No, kamarád má kozu, andulku, morče a tak a my budeme dělat výstavu. Bohužel jsem neměla tenkrát čas, abych se tam šla podívat, ale on mě pak vyprávěl, že koza měla na krku ceduly, výstava zvířat vstupné 1 koruna. A opravdu tam chodili lidi a dávali jim korunu.
0: To je pěkné. Dobře. Dívám se na čas, budeme se loučit. Máte pro nás ještě něco závěrem?
1: Už ne, děkuju.
0: My děkujeme za účast i za to, že nás posloucháte. Děkuju. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Dobře, děkuju. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Jsem ráda, že můžeme být dnes večer spolu v noční lince Českého rozhlasu. Naším tématem je dětský smích, veselé příběhy, které po sobě děti zanechávají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste si pro dnešní večer vybrali právě noční linku Českého rozhlasu. Tématem našeho setkání je dětský smích, který umí vykouzlit úsměv v každém věku. Je s námi paní Dobromila. Odkud voláte?
1: Od Malé Boleslavy.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dcera, když začala všechny teda ještě zdravím, které jsou ještě vzhůru, vám také, dobrý večer. A chtěla bych říct, že moje dcera, než jsme začali chodit, než jako začala chodit do školy, tak chodila do školky a měla špatné sykavky a A my jsme šli logopedce, když jsme chodili do školy, logopedce, to byla paní učitelka, co učila i mě kdysi. A ta paní učitelka jí vysvětlovala prostě to, že, a že musí ten jazyk dát do zoubky a prostě, aby to vyšlo jako to, že a tedy a prostě a tohle to tamhle to a teď jak ta moje dcera tam zadní byla blízko, tak paní učitelka je trošku vylíkla slina. A moje dcera, co na mě pliveš? A já říkám, Moniko, já jsem nevěděla, jestli mám líst blíž pod tu lavici nebo ne, protože já jsem v tu ráno byla červená. A já říkám, no co já teď ty paní učitelce mám říct. A já jsem tak nic, a když jsem tak, teda vyšli jsme z té školy, tak jsem se tak smála jak blázen, to prostě...
0: Tomu rozumím.
1: Takže to bylo vlastně tohle a pak se mě ptala, když jsme koukali na pořad o hadech, tak tam vyprávěli o anakondách.
0: Aha.
1: A dcera mi povídá, mami, a kde žijou ty anakondy?
0: No to bývá často dětský přeřek, to už jsme tu dneska jednou slyšeli.
1: No, anakondy a pak vždycky si stoupala přes zrcadlo. Vzala si na hlavu čepici, jako kšoutovku, otočila si ji dozadu a dělala čágo bélo.
0: Ano, ano.
1: Protože jsem se taky vždycky nasmála. Tak dělala Terese Perknerová, jak uváděla, asi to čágo bélo, že jo, v té televizi.
0: Mm-hmm.
1: No, takže asi takhle.
0: To je zvláštní, jak si člověk to uvědomí u takových historek, jak děti vidí ten svět úplně jinýma očima, než my dospěláci. A někdy člověk přemýšlí, kdy se to začne měnit, kdy vlastně se ten dětský svět začne přetvářet a už naráží trošku na tu realitu. No. A je nádherné se do něho vracet, alespoň právě teď v těch vzpomínkách.
1: Já se na to právě pamatuju, když právě jsme jako chodili do ty, na tu logopedii, prostě k té paní učitelce, tak jsem se vždycky na to vzpomněla. Když se jezdím okolo té školy, takhle jako sanitkou nebo tohle, tak se vždycky na to vzpomenu.
0: Chápu. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, děkuju, že posloucháte noční linku, že jste s námi i v tuto pozdní hodinu.
1: Hrozně se mi to líbí, ta noční linka.
0: To jsme rádi. Poslouchejte dál a zase se zapojte, hlavně, ano, paní Dobromilko. Zdravíme vás do Mladé Boleslavy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, zdravím vás do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer, dnešní noc patří smíchu, který má zvláštní schopnost spojovat generace. Povídáme si o dětech a vnoučetech, o jejich nečekaných otázkách, upřímných odpovědích i chvílích, kdy nás dokázali rozesmát tak, jak to umí jenom oni. Možná právě teď vzpomínáte na nějaký okamžik, který se stal před desítkami let, ale stále ho máte živě před očima. Na malou dětskou ručičku, první slova, veselou příhodu, větu, kterou si rodina připomíná dodnes. A právě tyto drobné střípky života dnes večer skládáme dohromady. Protože často nejsou největšími poklady velké události, ale obyčejné chvíle, které nám přinesly radost. Zůstaňte s námi u Noční linky Českého rozhlasu. Budeme pokračovat ve vzpomínání na dětský smích, který zahřeje i po mnoha letech. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je s vámi Jarka Barboříková.

0: Kubová z východních Čech je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano. Tak už jsme ve vysílání, nebo?
0: Ano, už jsme ve vysílání, můžeme připomenout téma. A to je dětský smích a vzpomínky.
1: Ano, ano, vím. Dobře, já vás všechny zdravím, jsem ráda, že jsem se dovolala, už mě ruka bolí. Já bych chtěla říct jenom, když náš vnouček mladší šel do první třídy, býval u nás, on prostě dědeček už byl do důchodu, tak ten teda ve školce nahlásil, že si bere dovolenou a jede k dědečkovi. Takže on byl takový samostatný. A když šel do první třídy a byl u nás poslední den, jako než potom šel, bylo prvního, tak jsme tak nějako smutnili, že už teda nebude moc být u nás pořád, že jo. A on říká, babi, víš co, nebuďte smutný, až já budu v důchodu, tak u vás budu pořád.
0: To je pěkné.
1: No, bylo nám nějakých teda samozřejmě přes 50, že jo, dávno, a, nebo přes 60, a potom vám chci ještě, jo, a jednou jsme byl u nás a šli jsme někde do cukrárny nebo prostě do nějakého obchodu a on mě říká, babi, tyhle ty bombony si mě vždycky mamka kupuje, abych nebyl v autě. A já říkám, Štěpánku, ale to snad zvracíš. Ne, babi, já bliju. Prostě nedal si to vysvětlit, on blil. A pak mám vzpomínku na neteř malou, teď bylo asi 5 roků, a protože jsme bydleli vedle sebe, tak jsem zrovna byla u nich a zvonil někdo a ona šla odevřít, rodiče někde byli pryč a přišla jedna teta, která je dost často jako navštěvovala a říká, co pak, že jste u nás, jsme se dlouho neviděli, že jste u nás nebyli, a Kristýnka říkala, taťka říkal, že k vám nechodíme, aby jsme by k vám taky nechodili. A já říkám, ale ne, tak to taťka takhle ne. A jo, se to myslel. Prostě není vždycky vhodný před dětma něco říkat.
0: To, no? to je hodně pěkné, ale...
1: Ale je to, no tak ona toho měla víc, to jako v obchodě jednou zelenině byla s maminkou, stáli v frontu, ona teda do dneška má dobře, no jsou to všechno 40, o kterých už mluvím, jo, i ten unouček, i tato, ten zdeř. A tak byli zelenině, stáli v frontu a než maminka přišla na řadu, tak Kristýnka naplnej obchod říkala, a mami, dávej si pozor, aby tě ten pán zase nevošidil jako minule. Prostě asi byly nějaký špatný váhy nebo peníze, nevím, ale prostě ta si nenechala nic pro sebe, no. Ono toho bylo hodně, je to teda strašných let a my jsme dokonce, máme do dneška, jenom že nad tím už jsem spíš smutná než veselá, protože mě to dojímá, že už to je dávno pryč. Máme na kazetě nahraný jeho pohádky, když teda, protože hodinový usínání večer, když byl u nás, to bylo málo. Prostě to se vždycky vymyslelo něco, najednou třeba tady lítali mouchy a museli se hlídat a to. A tak potom, když už nebylo nic jiného, takže nám bude vyprávět pohádky. A to teda bylo kouzelný, ale to se musí říkat tak, jak on to říkal těma jeho, protože třeba šli okolo lesu, to bylo, že šli okolo lesu a byla tma, no jo, jo, někde zabloudili, protože kdyby si to říkalo spisovně, tak to tak nevyzní, že jo, to bylo ještě asi 3 lety, to ještě úplně dobře nemluvil. Bylo toho hodně, do dneška má pusu proříznutou a hlavně, že jsou zdraví a vyrostlo to všecko a přeju každému, aby měl hodně dobrých a pěkných veselých vzpomínek na děti i na vnoučata.
0: Děkujeme za návštěvu i za milé přání, paní
1: Já Evi. Vám děkuji moc krát. Mějte se hezky a hodně zdravíčka, ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Srdečně vás zdravím u noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer věnujeme dětskému smíchu a příběhům, které se v rodinách vyprávějí ještě po letech. Paní Anička z Miroslavy je u nás, těšíme se i na vaše vyprávění, Aničko.
1: Krásný večer nebo krásnou noc přeju všem a vám také, Jaruško. A musím říct, že máme 4 vnoučata, 3 vnuky a 1 vnučku, ale to už jsou dávno dospělí lidé a pamatuji se, když vnučce bylo asi 4, mezi 4. a 5. rokem a seděli jsme na zahradě pod pergolou a máme tam takovou břečťanovou stěnu. No a seděli tam 2 samičky, z každé strany ptáčci, už nevím, co to bylo za druh. No a když jsme seděli, tak si někdo z nás všiml, že tam pořád lítá do jednoho i do druhého hnízda pořád jeden ptáček. No a tak syn, jako tatínek té naší vnečky, říká, no tak asi tam nosí jim jídlo. A ona říká, no, on má určitě na jednom konci manželku a na druhém konci milenku.
0: Aha.
1: Ten ptáček. No a protože bylo by toho hromadu tady těch nebyla nouze o ty příběhy, protože když byly prázdniny nebo nemoci, tak kde děti trávili svůj čas? No u babičky a u dědečka, to jsme byli my, no ale teďka máme už 3 pravnoučátka, 2 holčičky, ale ty mají přes rok, takže s nimi ještě takové nějaké pozdvižení není, ale máme 4letého pravnoučka a zrovna včera byl jeden zápis, přijel s babičkou a v sobotu byl u dědečka na pouti. A pradědeček, můj muž, mu říká, tak co, jaký jsi měl stehno, husí nebo kachní? A on říká, já jsem měl prase z masa a k tomu chleba a okurek. A já říkám, no asi obráceně, ne? Maso z prasete. Aha, no jo, víš, babi, já jsem takovej starý popleta. A za chvíli říká, dědo, a kde ty máš svýho dědu? A on mu říká, no na hřbitově. A zavedeš mě za ním někdy? Takže takový, on má takovýhle zápisy, to je několikrát za den, když přijede, nebo za ty 2-3 hodiny, co tady stráví, tak to je. Dědo, proč, jak to, že máš bílý vlasy, ty jsi si je obarvil? Se ptá taky. Takže tak to je, no, takže to by bylo asi tak všechno, co jsem chtěla říct, čemu se zasmějeme a co nás potěší, je to takové koření našeho života.
0: Aničko, myslíte si, že dnešní děti se smějí jiným věcem než dřív?
1: Já myslím, že ne. Tak já myslím, že ty děti, děti jsou pořád stejné, jsou to děti a možná, že ty dnešní děti se nedají tak lehce oblafnout, že už jsou daleko jako vpředu víc ve svém věku, ale jinak jsou ty děti pořád stejné, takové roztomilé a upřímné a myslím si, že to je tak stejně. Tak stejně já si vzpomínám. A on to včera taky na zahradě dělal, že archeolog a sbíral kdejakou kůstku, chodil po záhonku, kde byl hrášek a vzpomněla jsem si, že vnučka, která je 31, která řekla o tom, tata to dělala také, běhala a sbírala kdejaké všechny, a to byly všechno cennosti a archeologické nálezy a takové věci, tak sbírala si to do krabičky, do plechové a on to dělal včera taky, takže já si myslím, že ty děti se nemění.
0: A máte nějaký způsob, jak uchovat ty vzpomínky, jak je zaznamenat? Píšete se no to ne, nebo...
1: Ne, to nemám, ale já mám dobrou zatím teda. Musím konstatovat, že zatím mám dobrou paměť, takže si to pamatuju. Takových historek, když ty děti tady trávili prázdniny a stanovali jsme tady na zahradě a to, nebo jsme chodili opékat bušty na skálu, jak se říká, tak takových historek bylo, ale opravdu už některé vypadly z té mysli. No ale takové ty důležité, to jim připomínám, těm dospělákům už to jim připomínám, takže takhle to je, no.
0: Děkujeme za návštěvu, Aničko.
1: Já taky děkuju za prostor a všem přeju hezké dny a ať se daří a ať jsme zdraví všichni. Aspoň v rámci možnosti a věku. Mějte se moc krásně a dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeji vám klidný večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes otevíráme vzpomínky na dětský smích, který zůstává v srdci někde po celý život. Je s námi další návštěva. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím. Posluchačka ze Zlínska. Dneska máte krásné...
0: Poprosím, kdybyste si stlumila rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, ano, dneska máte krásné téma, takže já bych se chtěla přidat. Dcera, když byla malá, chodila do školky teda, tak...
0: A prosím, kdybyste se představila?
1: Amálie ze Zlínska.
0: Můžete.
1: Dcera chodila do školky do vedlejší vesnice a... Jej přinesl hladkou mouku a nějaký kořeníčka. Paní učitelka jim řekla, teda nám rodičům, tak si to přinesli a děti vyráběli, ona jim by udělala těsto takové na to línecké, ne teda na línecké, na to vizovické pečivo. A oni si dělali takový různý ty šnečky a ty zvířátka a zdobili to těma kořeníčkama. A my jsme tam potom měli takové posezení v té školce jako pro rodiče a ona nám vykládala, že až to všechno udělali, tak si to dali na ty na takové deštičky, naskládali a ta paní učitelka musela někam odběhnout a za chvilinku se vrátila a podívala se na ty deštičky a tam nic, tam byl jenom sem tam nějaký kousek a ona říká, děti, kde to máte? A oni seděli, oni měli nadutý ty škraňky a oni to snědli, oni mezi tím, než ona přišla, tak oni to všechno snědli. Tak ona nám to povídá, že se tomu hrozně smáli. A pak mám ještě, tak máte takový úsměvný z té školky, a pak mám ještě jednu příhodu. A dcera, když jezdila, my jsme jezdili autobusem z té školky a jeli jsme jednou autobusem a ona, jsme seděli prostě a ona se pořád otáčela. A já jsem říkala, už si pěkně sedni a dívej se jako dopředu, za chvilku budeme vystupovat. A ona těma tou škvírkou se dívala dozadu a já říkám, co tam pořád vidíš? A ona říká, tam sedí čert. A já jsem se tak nenápadně otočila, podívala jsem se a tam seděli nějací studenti a mezi něma seděl černoch jeden, jako chlapec. A jsem říkala, tak se otoč a už se nedívej jako dozadu. A ona zase tou škvírkou se dívala dozadu a já jsem jí říkala, a co tam pořád jako se dívá, že ona říká, no teď se dívám, jestli ten čert má rohy. Ona na celý ten autobus.
0: To je hezké.
1: Začali se smát, já se dívám, jestli má rohy.
0: A on rozuměl, ten černoch mluvil česky,
1: no,
0: nebo ne?
1: No, oni se smáli, ti kluci, takže zřejmě tomu rozuměli. Jim to jako rozuměli tomu asi, no, smáli se hrozně. A pak mám ještě jednu příhodu, to je taková, to jsem vyslechla od známé paní, jako k ním chodila na besedu sousedka přes tam kousek přes dva domy a ten manžel byl takový trošku nevrlej, ten dědeček teda, a oni hlídali vnuka, myslím tříletého, on měl tři roky ten Jareček a jednou on seděl většinou prý večer, když tam ta paní byla, tak on potom prostě na nočníček a spínkat. A on, ten Jareček, seděl a ten dědeček, jak ona ta paní odešla, tak on řekl, já neřeknu teď to jméno, nemůžu to říct, to příjmení. On řekl, už by mohla jít někam ta, jako ta paní. A doslova to tak jako řekl. A ten chlapeček seděl na tom nočníku a tak jako nic, prostě šel spinkat a ta paní tam přišla zase za dva dny, nebo na besedu prostě chodívala, to byla taková prýma paní jako sousedka a ten Jareček zase seděl na tom nočníku, jak oni všichni seděli u toho stolu a on se tak díval a ta paní říká, já jsem tušila, že něco přijde, jako, ale pak jsem si říkala, to bude dobrý, on na to zapomněl. A on se tak podíval na tu paní, na tu sousedku a říká, no, já ti teda něco řeknu. Už bys teda mohla, řekl to příjmení, dneska mohla jít někam. Dědeček říkal, že už bys mohla jít někam. Tak ona říká, no, já jsem stuhla. On se, dědeček se díval, on otáčel se, kdy utekl z té místnosti, tak ona říká, to bylo taky tak trefný, jako, že on si to prostě pamatoval, že vy děti jsou tak bezprostřední, víte, že to prostě tak řekl, že už bys dneska teda taky mohla jít někam.
0: To je.
1: Tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla, jsem si na to teďka právě vzpomněla, tak to jsou takové příhody.
0: Krásné.
1: A máte teda moc, dneska máte moc krásné téma, tak já volám teda hrozně málo, ale hodně málo teda, ale tak jako dneska mě to nedalo, tak jsem vzala telefon. Tak se mějte hezky, všechny zdravím, zapomněla jsem vás pozdravit, všechny zdravím a přeju vám taky hodně zdraví a spokojenosti. Dobrou noc.
0: I vám, děkujeme, že jste se dnes přidala. Co bylo na dětech podle vás nejkouzelnější? Jejich smích, fantazie, upřímnost nebo něco úplně jiného? Volejte Noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, srdečně vítám dalšího volajícího a připomenu téma, které je plné radosti, dětský smích, radost a vzpomínky. Krásný večer i vám.
1: Haló, haló, můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se.
1: Jo, Milan Pardubice, zdravím všechny do redakce i posluchače. Měl bych dva malý příběhy. Helejte, asi budu stlumit rádio, mě to tam, to můžu ještě vteřinku zdržit?
0: Určitě.
1: Vydržte.
0: Ano. Sekundu vám dáme.
1: Tady ruší rádio.
0: Určitě to bude lepší, tak máte prostor, máte slovo.
1: To už to mám vypnutý. Helejte, když jsem měl malou dcerku, ledničku a hodně malá cupitela a tak dále, tak já kdykoliv měla nějakou bolisku, tak jsem mi říkal, seš hrdina. A bylo mistrovství světa v hokeji a já jsem to sledoval, že jo, a Lenička to odposlouchala a najednou při jednom zápase se ke mně škrábala do křesla. A říkám, Leničko, to tě nebude bavit, to je hokej. A ona čekala třeba čtvrt hodiny, až řekli, tenkrát hrál hrdina hokej. Až řekli hrdina, tak ona mě řekla, já jsem taky hrdina, ale spokojně odešla, šla si je rád. Tak to je ten příběh. Slyšíte?
0: Ano, ano. Dobře slyšíme. Teď už ano.
1: A druhý příběh, malinký. A malinká Janička taky. Přes ulici si chodila hrát k sousedům a večer říkám manželce, hele, Janička by se měla vrátit. Má tam šla a říkala, před hodinou odešla. To byly ty divoký 90. leta. A já říkám, ty vole, taky teď někdo ji unes. Tak jsme běhali po sousedech, nikdo o ní nevěděl. Janička pryč, už byly 2 hodiny pryč. A říkám, já volám policajti. A my jsme tenkrát koupili novou televizi a měli jsme na verandě prázdnou krabici. A Janička přišla od sousedů a chtěla se nám skovat, tak si vlezla do krabice a usnula tam. Tak na poslední chvíli mě napadlo se pohár do krabice a Janička tam spala. Tak to je vše, co si má chtěl říct. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, mějte se také co nejlépe, ať se vám daří a poslouchejte dál Noční linku.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude 3:15. Já vítám další návštěvu. Krásnou noc.
1: Dobrý den.
0: Jak se jmenujete?
1: Jmenuji se Anna, jsem z Karvinska.
0: Aničko, dětský smích, vzpomínky, téma i pro vás. Máte slovo.
1: Dobře, takže měla jsem dva syny a ten jeden byl mladší a on byl tak celkem ofrklík. No a my jsme s manželem byli domluveni, manžel chodil na směny, že když měl odpolední, vždycky jsem mu kupovávala noviny. No a prostě pak jsem měla nohu v sáče a bydleli jsme v domě, který byl bez výtahů a my jsme bydleli až ve 4. patře. No a jsem měla těch 5-6 roků, no a já jsem ho v té době, když měl manžel odpolední, nedávala do školky, protože bych musela pro něho jezdit přes celé město, což jako bylo neúnosné, měla jsem jako trubku, měla jsem jako potíže s kolenem. No a tak jednou jsem si říkala, dám mu důvěru, umí už písmenka a poslala jsem ho do trafiky přes cestu pro Mladou frontu. První den přinesl zemědělské noviny. No manžel se zatvářil, no a nějak je přečetl. Druhý den jsem mu apelovala, musí tam být M, nesmí tam být Z, prostě jo mami, jo mami, jo mami. Zase přinesl zemědělské noviny. Třetí den je přinesl zase, jenomže to už byl manžel nakrknutý. No tak jsem ty 4 patra sešla a prostě sám jsem s ní šla. No a říkám té paní, že prostě jako, že proč mu pořád dává ty zemědělské noviny, když jsem Mladou frontu. No a ona nestačila nadechnout a něco říct, tak synek řekl, no víš, mami, ona je tak baba, ona nepozná ani písmenka, kdyby je poznala jak já, tak by mi dávala správné noviny. Tam byly, myslím, další 2 nebo 3 lidi, protože to nebyl velký obchod, takže prostě lidi nevěděli, jestli být vážní, nebo se prostě začat jako smát.
0: To je krásné.
1: No.
0: To takže je pěkná historka.
1: Jako, on byl jako strujcem, jako ten mladší syn, to byl jako s ním jako perly, jako to bylo pořád něco jako.
0: No. Tak máte ještě nějakou perličku?
1: No tak vlastně tak v létě, protože já jsem pracovala v obchodě, manžel dělal na šachtě, tak my jsme prostě museli jako pracovat přes léto. A ve městě byla prostě učená školka, kde ti děti mohly chodit, když ty některé školky byly zavřené. No a tak jsme si domluvili v jedné školce, že tam teda bude chodit jako ten jeden měsíc. No a tak jako tam synek jako chodil, jenomže jsme jeli od babičky. No a na novinách byl titulek prostě jaderná energie, prostě budoucnost lidstva nebo něco takového v těch letech 90. No a on se nás ptal prostě, jak se tím jako topí. No a prostě my jsme pak vystupovali z vlaku, tak nebyl čas na vysvětlování. No a víte, jak tady chcete od někud, tak prostě jste rádi, že se vybalíte, děti museli jít spát a kdesi cosi. Ráno se šlo do školky, jsem to taky vzpomenul, tak jsem mu řekla, že mu to řeknu odpoledne, že mu to jako vysvětlím. No jenom, že on se na to vzpomenul ve školce, no a já jsem přišla odpoledne do školky a paní učitelka mi řekla, no víte, on je takový problematický, on na mě byl sprostý. Já jsem se divila, proč by byl na ní sprostý. No a ona říká, no on chtěl vědět, jak se topí prostě jadernou energii. A než já jsem mu to chtěla nějak vysvětlit nebo omluvit, tak prostě on řekl, že nejsem pořádná učitelka, že jsem učitelka pro mrňata, že kdybych byla pořádná učitelka jak jeho teta, takže bych to jako věděla a že jsem hloupá jak kura. A u nás se vlastně kura vám říká jako slepicím. Jako.
0: Ano, ano.
1: Ale prostě tady jako, jak bydlíme teď, tak se jako vlastně to tak jako nemluví. No a ona si myslela, že tam dal ještě jedno písmenko, takže jako si myslela, že jí řekl, že je kurva. No ale prostě on jí řekl jenom kura. A já říkám, ale on na vás nebyl zprostý. A ona z toho byla úplně jako auf, když jsem jí říkala, že to kura je vlastně slepice, no tak to, já říkám, no tak se to nastudujte, když nevíte, jak se topí v jaderné elektrárně, jako.
0: Teda, vy jste dobrá, to je úplně neskutečné. I já se vás musím zeptat, jak si to všechno tak pamatujete. Jedna paní teď psala mail, že by tak ráda vyprávěla, ale že jí to z té hlavy vypadlo a že jí dodnes mrzí, že se to nepoznačila, nenapsala, nezaznamenala. Já to mám třeba podobně. Vy nemáte se problém s tím se vždycky vybavit nějaké takové krásné historky?
1: Ne, vůbec ne, protože zaprvé jsem dělala v obchodě, takže si pamatovala jsem si fůru lidí. Dělala jsem na vesnici dřív v obchodě, než jsme šli do města, takže jsem si pamatovala fůru lidí a tam jste si musela navíc pamatovat, jak je kdo s kým propletený.
0: Počkejte, vlastně, jak to myslíte?
1: No, že třeba přišla babička, pak přišla třeba vnučka, tam chodila do obchodu, pak přišla třeba od té babičky, přišla jedna dcera, druhá dcera, ale jmenovali se třeba už jako různě, jako...
0: Jo, tak to dobře, propletení.
1: Jako různé propletence, prostě tam žili prostě, vlastně u nás na vesnici víceméně žili vlastně celé rodiny, jako... I my to třeba tak máme, že vlastně staříček měli vlastně chalupu a vlastně na zahradě si postavili naši rodiče a potom vlastně ještě se ta zahrada vlastně zmenšila a postavil se pak později i středa, takže vlastně bydlí vlastně jedna teta, druhá teta a vlastně naši rodiče bydleli. My bydli tak pohromadě. Půl rodiny a tak to vlastně je tam u vícero jako lidí, takže jsem se musela pamatovat v tom obchodě, kdo jak s kým jako propletený. Já i po více než 40 letech s manželem si pamatuju, jak jsme spolu začínali, nebo co mi on kdysi někdy dávno provedl, jako to.
0: To máte velké štěstí, jako. Aničko.
1: Tak jo, mějte se hezky a zase někdy nastanou a dobrou noc.
0: Děkuju, že jste se ozvala vy, děkuju i vy ostatní, že jste poslouchali Noční linku Českého rozhlasu a že jste s námi sdíleli příběhy, které se týkaly dětského smíchu, dětských vzpomínek. Zní to jako sen, jako pohádka, někde to zní už jako minulost. Tak jestli kolem sebe máte ještě malé ratolestě, tak si užívejte těch nádherných okamžiků. Snažte se je zapsat do paměti, zapamatovat si, abychom si o nich mohli třeba někdy příště povídat právě tady v Noční lince Českého rozhlasu. Teď se s vámi loučí Jarka Barboříková, mějte se co nejlépe, těším se na slyšenou v pátek. Ať se vám do té doby daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu. Divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík? A nebo vám v uších zní spíš to vančurovské tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným? Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplaty.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl Purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo jedna ti zpříma.
4: Ach, ovšem, koupejme se.
3: Škato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
4: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Důra.
2: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
3: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamená je tuto řádnost, měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
5: Tento způsob léta...
2: Děl v posled odvraceje se od přístroje Celziova.
5: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu. Nuže, ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
3: Škato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdo si neuměle postavil právě na okraji a dodal.
5: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
2: V tu chvíli kanovník Roch, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz vroubící druhý břeh.
3: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany a tu nebylo nesnadné spatřiti mistra Antonína Důru, jenž maje jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
6: Hej!
2: Vykřikl kanovník.
6: Hej, pane, počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
5: Budiš.
3: Děl Antonín měně tělesné držení?
5: Čiňte si po libosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech a jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
2: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
6: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
5: Dobrá.
3: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
5: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
7: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahou o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má lézt z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu – Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli Abého ideální. Rudolf bydlel nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydleli nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací matraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před šestou, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem osmé se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem deváté se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem čtvrté pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché. I oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili, opalovali se, plavali, jezdili na kánojích a já se učil chodit po provaze.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení nakonec. Ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový sketch se jmenuje Topící se topič.
2: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ta Ještíka z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ožem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Žuj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vraště dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čoveče? Ještě, abyste nám tak vytahli nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele, okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistí, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně. Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, vzpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedýchá? Cože vůbec nedýchá? Úplně přesta. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. To co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, teď je to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, A to uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy, Rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím, neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
4: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
3: To není marný nápad, na druhé straně to není marný nápad.
4: No, no prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
3: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že rozumíte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
4: Jo, takhle vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček, to je rozkaz libý uchu drsného chlapa.
5: Jo, drsného chlapa? Já tedy žádnýho drsnýho chlapa nevidím.
4: A to já? Si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, neplejte se do řečí mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
5: No když vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
4: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit.
3: Tak mluvte.
4: Ale no, bejt, nejlepší, no ne, ale přece jenom chci. Bejt to na mý lodi, víte? Jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
5: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne, no. jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážel vašeho prvního kormidelníka?
4: Cože?
5: Ano.
3: Kormidelníka? Ano. To jako vy...
5: No vy vidíte snad někoho jiného?
3: No nevidím, to no, nevidím.
5: Nevidíte dvojmo?
4: To jsem blázen.
5: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
3: Podívejte se, ale číst jo, co? Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
5: No prosím, prosím.
3: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
5: Ano.
3: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
5: Já sama. Drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
3: No to nemáme.
4: Nemáme.
5: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka. Ostuda.
3: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
5: A vy mluvíte s dámou!
3: No, no, no.
5: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak. Takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
6: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega. Ale vytáhl jsem jedno děvče z vody.
4: Jo, a za to tě takhle zřídila?
6: Ale ona ne, manželka vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
7: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi, hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
8: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postižoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal. Jedenkrát za měsíc jednoho požárníka. Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána.
9: Kamaráde, uděláš mi skupinovou fotografii?
10: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu.
11: napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky. Vykoupat páchne. I odepsal paní učitelce tatínek. Nečichat, učit.
12: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena. A v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí. A žena rychle odpovídá. Já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky. Ale
0: žraloci radši něco z masa, že salám, tlačenku, že
1: tak. S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No, no to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne. Oni na nejvíš tak školnici.
1: Oh, víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
1: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary a měli by jsme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva, a nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne, ne. Vidíte, já si s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propo, váš manžel nejde na seznamovací večírek?
1: Ten padavka je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vály a v přístavu byl bál. My na palubě stáli a já na banjo hrál a holky byly krásný a uměli se smát.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už je asi zavál čas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze Stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho Stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková. Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku, žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šařilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer. Dano, domů, Toníku, Slávku. Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence. Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce. Máma mi dovolila, ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci. No a? Holka má být večer doma. Na co? Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem. Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne. Oh, hele, jak vypadáš, kde se sválela? Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet? Ani první, já trefím i bez tebe. Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu. Moc si o sobě myslíš. Jednou jsi měl vyznamenání a děláš pána. Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci, mumlala Anička v chůzi. Já mám samý od první třídy. A ty mi nemáš co rozprásk. Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně. Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umýt? Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla. Boule, to budu vypadat. Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě. Já jsem se praštila do hlavy, maminko. Paní Voříšková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy. Celé prázdniny se jí nic nestalo, ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jednou jí nebylo špatně od žaludku, až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi. Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl, he, nová móda praštěná dveřmi. A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a za

se zavírali a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomaleji, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec. Za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínal. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo. Pusť mě, ty. Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala. Ty padouchu, vykřikla náhle. A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako šerifku z Westernu. Haha, já jsem padouch, smál se tak, až přestal držet dveře. Objevila se rudá Anička, nachystaná ke skoku. Honza se rozkročil, byl připraven utkat se se sestrou. Avšak Anička neskočila. Jsi padouch, vykřikla jenom. Jsi padouch, protože už tě hledali esembáci, tak jsi padouch. Jak to, že Anička dala přednost mluvení místo rvačce? A už tu máme vysvětlení. Tatínek stál za Honzou, chytil ho za límec a strčil do pokoje. Že se nestydíte, děti. Když se vrátil ke koupelně, aby spořádal Aničku, byly už dveře zavřené a bylo slyšet tekoucí vodu. Že se nestydíš, křikl tatínek, ale odpověděla mu jenom sprcha. Šš.

Jak to vlastně dopadlo s tím vyšetřováním? Zeptal se po večeři tatínek maminky. Radši mi to nepřipomínej, řekla maminka. Doufám, že se už nic takového nestane. A podívala se významně na Honzu. Honza pokrčil rameny. To by si taky mohli vzpomenout, že jsem někoho zavraždil. Mami, řekla Anička, víš, že to bylo zrovna první den prázdnin? A teď je zrovna poslední den, ale to jsme byli doma jenom my dvě, viď? A kde byl vlastně Honza? Zeptal se tatínek. Prosím tě, s tebou přece, ty si taky nic nepamatuješ. V Kobylákově, na výstavě králíků, řekla maminka. Honza si vzpomněl, že na tuhle výstavu jezdívali každý rok s dědou. Letos prvně byli bez dědy. Maminka zrovna měla podlahu, když ten esembák zazvonil a já jsem šla otevřít. No a co on řekl? Jak se tě na to zeptal? Zajímal se Honza. No říkal, máte syna doma? Já jsem hned neodpověděla, myslela jsem si, esembák ze Storulek to není, tak co se s ním budu vybavovat? A on zas, tak máte syna doma nebo ne? Ne, povídám. A on, kde ho máte? Na výstavě králíků, povídám. On myslel, že si z něj dělám legraci, tak jsem mu vysvětlila, že jste jeli na výstavu chovatelů a on povídá, víte to jistě? A to už ve mně hrklo. Tak povídám, a stalo se něco? A on, no, něco se stalo. Já mu povídám, aby mi řekl, co se tedy stalo. Já už viděla Honzíka mrtvého. Ale ne, řekla Anička, ty jsi řekla, jestli bych se neměla radši jít projít a on řekl, že to bude nejlepší. No tak já jsem šla. Když Anička odešla, tak on mi povídá, je podezření, že se váš syn dopustil krádeže. On zase za mnou ruce. A co ty na to? No, mně se strašně ulevilo, že se ti nic nestalo a řekla jsem to. No co jsi řekla? Tak se mu nic nestalo, jsem řekla, nebo tak něco. A on povídá, tak vidím, paní, že krádež pro vás není nic. No, to si dovedu maminku představit, usmál se tatínek. No tak dál, mami, dál, pobídla Anička. Co ti řekl dál? Byl váš syn v Zeleném údolí? Já povídám, byl. A on na to, co o tom víte? Já, no, že tam škole jezdívá před prázdninami na pár dní, takže jste tam byli zas, že je to takový stanový tábor, stálý, že tam jezdí pionýři a taky děti z jiných zemí. No už jsem nevěděla, co mu mám povídat. A najednou on vybafnul, váš syn je v podezření, že odcizil jednomu cizímu státnímu příslušníkovi kameru, osobní doklady a větší částku peněz. Nemáte tyto věci někde doma? No mně se v hlavě všechno mlelo, řekla maminka, ale najednou mě napadlo, přece musí mít nějaký důkaz. Bez důkazů nemůžou zatknout ani vraha na tož dítě. A tak povídám, a podle čeho víte, soudruhu, že to udělal náš Honza? A on mi strčil před nos notový sešit. Jan Voříšek, 7. třída základní 9leté školy Lhotka. To se našlo v Zeleném údolí, řekl. A otevřel ten sešit a tam byly na poslední stránce nakreslené trojúhelníky a jeden z nich byl přeškrtnutý. To je plánek stanové základny, povídá on. A tenhle přeškrtnutý trojúhelník je stan toho cizího státního příslušníka. Stan byl rozříznut nožem a váš syn spal vedle. Já jsem ho šla vyprovodit a najednou to už byl v síni, mě napadne zeptat se, a kdy se to vlastně stalo, ta krádež? A on povídá, předevčírem. Předevčírem? Předevčírem? Ale to už byl Honza dávno doma. Vždyť, kdy pak jezdíváte do Zeleného údolí? Dobrých 14 dnů před vysvědčením. Tak jsem mu to řekla, že jsi to nemohl udělat. A co on? Vyhrkl Honza. On povídá, no tak to byl někdo jiný. A já povídám, tak Honzu nebudete stíhat? A on povídá, to by nemělo cenu. Já mu řekla, že jsem hned věděla, že to Honza neudělal, že kdyby to byla pošlapaná kukuřice nebo ovoce, to bych věřila, ale loupež ne. No a pak jsem přišla já, řekla Anička.
Ano, pak si přišla ty, řekla maminka. A představte si, že ona byla celou tu dobu pod oknem a všechno poslouchala. A co to bylo za esenbáka? Zeptal se Honza. Ale mladý poštulka z Tišiny, řekl tatínek. On se otrká.

A co takhle spát, řekla maminka. Anička se naklonila k mamičinu uchu a něco šeptala. Nožičky, podívala se maminka. Prosím tě, v páté třídě? No, mami, páťák budu až ráno, řekla Anička. Mami, tak dlouho už jsme je nedělali. Paní Voříšková si sedla k Aničce na postel a Anička jí položila nohu do klína. Maminka zatahala Aničku za palec a řekla: Medvídek koala? Zde, řekla zřetelně Anička. Čertík bertík? Maminka zatahala Aničku za druhý prst. Tady, hlásila Anička. Křebílek? Zde, Vochomůrka. Emílek? Maminka tahá Aničku za malíček. Tady, směje se Anička. Mami, uvařím kašičku. Maminčiny prsty běží Aničce po lítku až do jamky pod kolenem. Anička se smíjí, smíchy a škube sebou, jako by chtěla utéci, ale maminka ji drží pevně, dokud se malíček v komůrce nenapapá. Dáme si ještě druhou nožičku, ptá se maminka. Ne, křičí Anička, utlučená smíchy. Já už nemůžu. Dobrou noc, maminko. Dobrou noc.